0: Taky jste měli je. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokový. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude ano. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. Kamil energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. Kamil Dráb. Rok dopolední. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne bude odborník na slušný rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborník na slušný rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiu Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádiový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušné od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Jo. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko z...
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko z...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přejď a blbí. Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přejď a byl poslední. Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přejď a byl poslední mladý vlk. Že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přejď a byl poslední mladý vlk. Na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přejď a byl poslední mladý vodník v Čechách.
2: To.
1: No co se divíš? Přejď a byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět o mě. Co se divíš? Přejď a byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl přejď a byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být svoj vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být svoj.
3: Toho idiota bych si stejně nevzal.
1: V Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být svoj.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala.
1: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být svoj.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde.
1: Nesnět omylem husí krev. Mohli být sory.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
1: Krev, mohli být sory.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
1: Mohli být sory.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
4: Tatínek začínal na...
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
4: Tatínek
3: nevzala. Žít někde na Berounce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a...
3: Žít někde na Berounce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, Ronce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý...
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší
4: bohatý... Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych do...
4: Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
4: Patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší...

0: bohatý familie, to já bych dovedla taky.
1: Dava.
0: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
0: Se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
0: Vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej.
0: Já bych dovedla taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej.
0: Taky.
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava...
1: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej.
1: Jít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách...
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to? Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: mistrze! Pane June! Pane June, mistrze!
1: Moje děti jak se na kanapě...
0: Pane June! Pane June, mistrze!
1: Moje děti jak se na...
0: Pane June! Pane June, mistrze!
1: Moje děti jak se na kanapě...
0: Pane June! Pane June, mistrze!
1: Moje děti jak se na kanapě...
0: Pane June, mistrze!
1: Moje děti jak se na kanapě kočkovaly, hele,
0: mistře.
1: Moje děti jak se na kanapě kočkovaly, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděl. Moje děti jak se na kanapě kočkovaly, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Děti jak se na kanapě kočkovaly, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Kočkovaly, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to. Hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani.
1: Tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický.
1: Plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický.
1: Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický malíř.
1: Prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický malíř. Já žádný prdýlku.
1: Nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický malíř. Já žádný prdýlku. Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale to mám to udělat.
2: Já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale to mám to udělat.
2: Akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale to mám to udělat.
2: Akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale to mám to udělat. Spravit anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Prdýlky nespravuju.
3: Ale to mám to udělat. Spravit anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Nespravuju.
3: Ale to mám to udělat. Spravit anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani.
3: To udělal. Spravit anděličkovi prdýlku, no tak. Spravit anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář proti...
3: Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle...
3: No tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle... Už 10 let, tak já nemůžu spravovat nějaký anděličky, pochopte to. Já chci být... Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej... Nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec. Nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec. Pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock.
2: Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio.
2: Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace.
2: Bej zasloužilej umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace.
2: Umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Hidden. Jeden za 18. Jeden za... Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. A za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 12, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 2 bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 2 muzikanti, kterým se set. Kuba Vaňas a Petr Janda. 2 muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Kuba Vaňas a Petr Janda. 2 muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej vš... A Petr Janda. 2 muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední Janda. 2 muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na... 2 muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebníky, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních chtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Každej den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15. Odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junec.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junec. Pane Junec.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junec.

šlechtí, ale unavuje!

0: Potřebujete nakopnout živou muziku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rockradio v neděli večer. Místo v první řadě a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Tak jestli jako myslíte teda, to počtu jako myslíte, když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
1: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako...
2: Rock Radio.
1: Slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
2: Koudelka.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krku. Potřebujete nakopnout živýho roku v krvi.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise Stop.
0: Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1.
0: Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou
0: Pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost. Já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměr časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná jedna zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná těch zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslost, že průměrná ženská žena myslím, že průměrná ženská žena myslí na sex na ženská žena myslí na sex každých 5 minut. Ženská žena myslí na sex každých 5 minut. Ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk na sex každých 5 minut. A průměrný člověk jako muž, chlap, každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každý. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každý. Člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Chlap, na to myslí každých 7 minut. Na to myslí každých 7 minut. Na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Minut.
2: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
2: Jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská. Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio.
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec
1: Lenska.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desátý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desátý hodině usedá. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desátý hodině usedá za mikro. Rocková noc. Každý večer po desátý hodině usedá za mikrofon. A noc. Každý večer po desátý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka. Každý večer po desátý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Po desátý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetřině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří
0: Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Němý.
0: Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale
1: šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema. Mama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky.
1: Emocema. Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude.
1: Emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku.
0: Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí
0: do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Včera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si... Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10

0: Vy dva jste se hledali, co?
1: Jak?
0: No jistě. Vy dva jste se hledali, co? No jistě. Vy dva jste se hledali, co?
1: Jak?
0: No jistě. Vy dva jste se hledali, co?
1: Jak není něco z US?
0: Vy dva jste se hledali, co?
1: Jak není něco z USA, tak...
0: Jste se hledali, co?
1: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Co?
1: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rokrad.
1: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rokrádio. Konec.
1: Něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rokrádio. Konec leg.
1: A tak se to pánům nelíbí.
2: Rokrádio.
1: Konec to pánům nelíbí.
2: Rokrádio. Konec legrace.
1: Nelíbí.
2: Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Rokrádio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek ve Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhne v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhne večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Roko povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend, šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock pravit. Rokovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock and na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom
0: vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruhy
0: vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Mě jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: R chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste.

lidi, tady vaš... Rock Radio. Ahoj lidi, tady... Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na naš byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. To na našem turné 8 divokých. 8 divokých.

0: název. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní halík. Takhle by to dál nešlo.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní halík. Takhle by to dál nešlo.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím, ty
0: baví.
1: Svobodní halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím. Svobodní halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměr. Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem, jo. Ale věc má z marxistického hlediska ještě
2: Politický halík.
0: Rok
2: halík. Politický.

0: Poctivý český festák. Poctivý český festák nonstop, ale jistě. Poctivý český festák nonstop, ale. Poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Je top, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokat. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světový dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Světovýho rokový rokový český kapely s největšími hvězdami. Světovýho rok český kapely s největšími hvězdami. Světovýho roku. To nejlepší z festi s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je rok. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českých a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Latage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. La. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vám
0: v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.

0: nejsete politický halík. Politicky. Nejsete politický halík.
1: Rock Radio.
0: Konecky. Nejsete politický halík.
1: Rock Radio.
0: Nejsete politický halík.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Politický halík.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Pojistky vrátili jsme na granát. Pojistky vrátili jsme na granát. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čeká. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřel. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aur. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aur. Na granáty. Čekáme na výstřely z aurory. Čekáme na výstřely z aurory. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Výstřely z aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

American woman. Yeah. American woman. Yeah. Yeah.

0: roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia alkohol horký? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia alkohol horký že slíže přivezeme. Moderátoři Rock Rádia alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. Rock Rádia alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a alkohol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos že Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Berg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístkyte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 1. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě v Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do festivalu, je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše, společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na Vegluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.palky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Drahý v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Oddzieło te domy trwa. Oddzieło te domy trwa.

Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagry na jednom místě. Pohodlné

0: set. Zahrádkář se raduje.
1: Klédodání. Vše pro bagr CZ.
0: Zahrádkář se raduje.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se.
1: Bagr CZ.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
1: CZ.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.je. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už
0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
0: co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Snovy. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: Očka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto
0: Z.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se
2: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimrlík,
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimrlíka.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimrlíka.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Hledáte zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Hledáte adrenalin.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno.
0: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám...
0: Shop.cz, partner pro vaši zahradu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: Hradu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
0: Tak dobře...
3: Adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
0: Tak dobře,
3: no už vám přijde okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria vám přijde okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má
0: okoukaný. Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž.
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě...
0: Dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
0: Te.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: Aha.
3: Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprosto
3: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Running.
3: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprostý unikát na
3: trhu. Ach, ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Zkoušeli.
0: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
0: budov. Na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zdky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pá. Z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pá. V Praze
0: budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně se...
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.

0: metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se...
0: Zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami!
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej
1: adrenalin. Dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firma... Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky...
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky...
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
0: CZ.
1: Najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
0: CZ.
4: Domov pro seniory
1: na...
3: Firma na zážitky
0: CZ.
4: Domov pro seniory Sulická.
3: Firma na zážitky
0: CZ.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Zážitky
0: CZ.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Z.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
4: Hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Ho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně bedí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefits naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.pomlčka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.pomlčka.sulická.cz. Benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.pomlčka.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.pomlčka.sulická.cz. Dívat. Více na domov.pomlčka.sulická.cz. Více na domov.pomlčka.sulická.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: Opel, jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: Majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich. Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let, že jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher, spolehlivé. Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher,
6: natürlich. A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher,
6: spolehněte se na německou zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher,
6: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz na 5 let zdarma?
7: Já, sicher,
6: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užit
7: karma? Já, Zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron.
7: Zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron nebo Kombo. Nyní v akční.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? Písečná bouře nebo meruňkový kompot? Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže... Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
1: Jora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ, kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ, zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
2: Věda.
1: Hausbrand káva, CZ.
2: Věda.
1: Káva CZ.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které se. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí. Hrdí.
3: Vše pro bagr, vše pro...

akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Katalombo. Nyní v akční nabídce. Katal v akční nabídce. Katalpa. Využijte výhody plátce. Katalpa. Využijte výhody plánování. Katalpa. Využijte výhody plánování své. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Spa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Ví a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Ví slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa. Cpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Katalpa.cz. Rock Radio. CZ.

oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pohmiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný moní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon CZ. Zkoušet pořádný montérky. www. Ardon CZ. Pořádný montérky. www. Ardon CZ. www. Ardon CZ.

0: finální podoby. Následně pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby.
1: Další výhra by znamenala další

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Ameriky je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Ameriky a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka. Podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro Česko. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno. Podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministerstvem armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš. Armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Ministerstvo obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokusů s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podkuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální.

0: krok směrem bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Na Pražské ulici opatrně taky v Opavě na vodní na křižovatce Ratiborskou se srazily dva osoby.

0: taky v Opavě na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A Brně taky v Opavě na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A Nave na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A nehoda na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší s Ratiborskou se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Sucheniově ulici. Borskou se srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči na srazily dva osobáky. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Sucheniově ulici. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Sucheniově ulici. Nehoda se řeší taky v Třebíči na Sucheniově ulici.
1: Kolony neovlivní.
0: V Třebíči na Sucheniově ulici.
1: Kolony neovlivníte.
0: Servis na Sucheniově ulici.
1: Kolony neovlivníte.
0: Sucheniově ulici.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského Lovníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.ště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. letiště.toyota-louman.cz. toyota-louman.cz. Louman.cz. Rock Radio. Louman.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rockovadio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Hezkou středu, protože středa vám se Honza.
2: Ano, ráno, čumáci.
3: Hezkou středu, protože středa vám se Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: Hezkou středu, protože středa vám se Honza.
4: Anabel.
3: Hezkou středu, protože středa vám se Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po šedu, protože středa vám se Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po šestý, 20. Že středa vám se Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po šestý, 20. května ve středu vám se Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po šestý, 20. května.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po šestý, 20. května ve středu, jak jsem říkal. 3 minuty po šestý, 20. května ve středu, jak jsem říkal. 3 minuty po šestý, 20. května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, 20. května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu. Tak, přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu. Tak jako neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu. Tak jako podivně vzdychají únavou, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu. Tak jako podivně vzdychají únavou, tady po ránu. Tak jako podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví. Ano, tak jako podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví. Poslouchat. Podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví. Poslouchat. Já nevím, mě to docela baví. Poslouchat.
0: Děkujeme.
3: Já nevím, mě to docela baví. Poslouchat.
0: Děkujeme, no.
4: Já jsem...
3: Baví. Poslouchat.
0: Děkujeme, no.
4: Já jsem nevz...
3: Poslouchat.
0: Děkujeme, no.
4: Já jsem nevzdychala únavou.
0: Děkujeme, no.
4: Já jsem nevzdychala únavou, já jsem šla spát.
0: Děkujeme, no.
4: Já jsem nevzdychala únavou, já jsem šla spát 9.
0: Fakt?
3: Fakt?
0: Děkujeme, no.
4: Já jsem nevzdychala únavou, já jsem šla spát 9.
0: Fakt?
4: Já...

DABu i FM a pohoda. V DABu i FM nebo na rád. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Ardon, prémiovo na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a out.cz. Ardon, prémiové pracovní a out. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyskudon. Prémiové pracovní a outdoor od...

0: jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Jo.
2: Takže
0: ty vzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám. Já jsem šla spát 9.
1: Fakt?
0: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám
2: spát 9.
1: Fakt?
0: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo.
2: Fakt?
0: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo.
2: Jo. Takže ty takhle vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu.
2: Proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu. Prostě no, zatím mám na to říct. Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu. Prostě no, zatím mám na to říct.
2: A zase se
0: normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu, prostě no, zatím mám na to říct.
2: A zase se
0: vypadám jak chlebo z tašky po ránu, prostě no, zatím mám na to říct.
2: A zase se
0: tašky po ránu, prostě no, zatím mám na to říct.
2: A zase se ještě v celku takový ten posypaný tou moukou, hej.
0: Prostě no, zatím mám na to říct.
2: A zase se ještě v celku takový ten posypaný tou.
0: Mám na to říct.
2: A zase se ještě v celku takový ten posypaný tou moukou, hezky víš. Seš ještě v celku takový ten posypaný tou moukou, hezky víš s tím.
0: Ani ne. Spíš rozsypaný než
2: ten posypaný tou moukou, hezky víš s tím.
0: Ani ne. Spíš rozsypaný než posypaný.
2: No, takže tou moukou, hezky víš s tím.
0: Ani ne. Spíš rozsypaný než posypaný.
2: No, takže krájenej. S tím.
0: Ani ne. Spíš rozsypaný než posypaný.
2: No, takže krájenej. Dobře.
0: Tak já bych přátelé, spíš rozsypaný než posypaný.
2: No, takže krájenej. Dobře.
0: Tak já bych přátelé, rozsypaný než posypaný.
2: No, takže krájenej. Dobře.
0: Tak já bych přátelé, rozváděla.
2: Posypaný. No, takže krájenej. Dobře.
0: Tak já bych přátelé, rozváděla.
2: Přátelej. Dobře.
0: Tak já bych přátelé, rozváděla.
2: Přátelé, pokud jste se...
0: Tak já bych přátelé, rozváděla.
2: Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozváděla.
0: Já bych
2: přátelé,
0: rozváděla.
2: Přátelé, pokud jste se ještě dneska
0: nerozváděla.
2: Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozved.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Chris Cornell na Rock Radio. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co udělat? Milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co udělat? Kterou milujete až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte. Máte až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte. Kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte. Maso na grill. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte. Maso na grill.
1: No a pokud...
0: No samozřejmě hodíte. Maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme...
0: No samozřejmě hodíte. Maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak...
0: Hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme...
0: Na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás... No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska... Pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Grill nemáte, tak my tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní... My tady máme další pro vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní... Další pro vás, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní... kontaktní grill dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor SBG. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 603. Inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 603.1. Kontaktní grill Senkor SBG 603.1. Kontaktní grill Senkor SBG 603.1 SS, který Senkor SBG 603.1 SS, který má 7 programů. SBG 603.1 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí 603.1 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí 603.1 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování na SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé S, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování, navíc tam jsou autom programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování, navíc tam jsou automatický senzory pro že vám zaručí vždy dokonalé grilování, navíc tam jsou automatický senzory pro měření, vždy dokonalé grilování, navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky grilování, navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa, navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si to je automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás a takže si to jednoduše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá. Vše nastavíte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás a display grillu vás víte, můžete si jít dát pivo a ono to dodělá za vás a display dát pivo a ono to dodělá za vás a display grillu vás a ono to dodělá za vás a display grillu vás informuje dokonce o jedno dělá za vás a

0: Display Grillu vás informuje dokonce o jednotlivých a Display Grillu vás informuje dokonce o jednotlivých fázích grillu vás informuje dokonce o jednotlivých fázích propečení. Informuje dokonce o jednotlivých fázích propečení.
1: To skoro vaří samo.
0: Informuje dokonce o jednotlivých fázích propečení.
1: To skoro
0: o jednotlivých fázích propečení.
1: To skoro vaří samo, ještě
0: v fázích propečení.
1: To skoro vaří samo, ještě inteligentní
0: propečení.
1: To skoro vaří samo, ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchýně. To skoro vaří samo, ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchýně.
0: No, dost pravděpodobně.
1: Vaří samo, ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchýně.
0: No, dost pravděpodobně.
1: Ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchýně.
0: No, dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby někdo nechtěl. No, dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat. Dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat. Naštěstí, tak podobně. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat. Naštěstí, tak si ho může zakoupit ve 123. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat na štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Případně, kdyby někdo nechtěl čekat na štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách. Kdo nechtěl čekat na štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Případně na Planeo. Štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Případně na planeo.cz. Tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se
0: 23 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete...
0: prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to...
0: Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a...
0: na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí...
0: cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit... Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit... tak není nic jednoduššího. Se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten kdo chce štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten kdo tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten kdo chcete a to opět do našeho jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten kdo chcete a to opět do našeho messenger. Na Facebook, na Rokrádově Instagram, do vzkazů, připsat tam telefonní číslo a protože je středa. A teď už si dáme Nazarety a Láska bolí. A teď už si dáme Nazarety a Láska bolí. A teď už si dáme Nazarety a Láska bolí.
0: Jím sám na zadek, že mi dáš.
1: Dáme Nazarety a Láska bolí.
0: Jím sám na zadek, že mi dáš.
1: Ty a Láska bolí.
0: Jím sám na zadek, že mi dáš. Cože, kde?
1: Dobrý půl. Láska bolí.
0: Jím sám na zadek, že mi dáš. Cože, kde? Dobrý půl. Na zadek, že mi dáš. Cože, kde? Dobrý pusto.
1: Hele, táta sundá pásek.
0: Cože, kde? Dobrý pusto.
1: Hele, táta sundá pásek. Není
0: problém. Cože, kde? Dobrý pusto.
1: Hele, táta sundá pásek. Není problém.
0: Cože, kde? Dobrý pusto.
1: Hele, táta sundá pásek. Není problém.
0: Kde? Dobrý pusto.
1: Hele, táta sundá pásek. Není problém.
2: Rock Radio.
0: Dobrý pusto.
1: Hele, táta sundá pásek. Není problém.
2: Rock Radio.
1: Táta sundá pásek, není problém.
2: Rock Radio. Slušné.
1: Pásek, není problém.
2: Rock Radio. Slušnej rok.
1: Není problém.
2: Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z vinilů. Jo. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů.

0: Neznám žádnou.
1: Hvězdoslava.
0: Je to hezký jméno, hvězdička Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
1: Hvězdoslava.
0: Je to hezký jméno, hvězdička Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
2: Já taky ne.
0: Je to hezký jméno, hvězdička Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
2: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký.
0: Hvězdička Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
2: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký.
0: Svojice Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
2: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu.
0: Neznám žádnou.
2: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
0: Hvězd.
2: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
0: Hvězdoslava.
2: Bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
0: Hvězdoslava.
2: Hvězdoslava. Svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
0: Hvězdoslava.
2: Hvězdoslava. Dítě nebo cizímu třeba.
0: Hvězdoslava.
2: Hvězdoslava. Třeba.
0: Hvězdoslava.
2: Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava.
2: Hvězdoslava Danda.
0: Slava.
2: Hvězdoslava Danda.
0: Danda.
2: To zní strašně. Hvězdoslava Danda.
0: Danda.
2: To zní strašně. Hvězdoslava Danda.
0: Danda.
2: To zní strašně. To by byl Danda.
0: Danda.
2: To zní strašně. To by byl Danda.
0: Danda.
2: To zní strašně. To by bych chtěla klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všem. To by bych chtěla klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady bylo klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 7 všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 let. Máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už. Americký klávesáční muzikanty. Prvním je 71 letej už. Americký klávesák Steve Janty, prvním je 71 letej už. Americký klávesák Steve George je 71 letej už. Americký klávesák Steve George je 1 letej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. spoluautor všech písní už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. spoluautor všech písní. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. spoluautor všech písní. Klávesák Steve George z kapely Mr. spoluautor všech písní. So take... George z kapely Mr. spoluautor všech písní. So take... Mr. spoluautor všech písní. So take... Spoluautor všech písní. So take... Písní.

Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už byl jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma, americký zpěvák Joe Cocker. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma, americký zpěvák. Oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma, americký zpěvák Joe Cocker. Zemřel už miláček, který už bohužel není mezi náma, americký zpěvák Joe Cocker. Zemřel už před 12 lety mezi náma, americký zpěvák Joe Cocker. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70. Americký zpěvák Joe Cocker. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70. Zpěvák Joe Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých 70. Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých 70. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70. Už před 12 rokama ve svých 70. Rokama ve svých 70. 70.

0: jako tady z Holešovic z Tržnice, jo, přesně tak. Přátelé, dobrou chuť, pokud tady z Holešovic z Tržnice, jo, přesně tak. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, pojď z Tržnice, jo, přesně tak. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, jo, přesně tak. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, přesně tak. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Hůl kyslý, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Hůl kyslý, vždycky najdete. Kdo chce psa jíst? Hůl kyslý, vždycky najde.
1: M1 zvukavá, dobrou chuť přejeme.
0: Kdo chce psa jíst, hůlky se vždycky najde.
1: M1 zvukavá, dobrou chuť přejeme.
0: Jíst, hůlky se vždycky najde.
1: M1 zvukavá, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley, pověste ho. Hůlky se vždycky najde.
1: M1 zvukavá, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley, vždycky najde.
1: M1 zvukavá, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley, pověste ho vejš.
1: Zvukavá, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley, pověste ho vejš.
1: Přejeme.
0: Za chvíli Harley, pověste ho vejš. Za chvíli Harley, pověste ho vejš. Harley, pověste ho vejš.
2: Tady se vám blíží splátečka.
0: Pověste ho vejš.
2: Tady se vám blíží splátečka a další. Tady se vám blíží splátečka a další. Tady se vám blíží splátečka a další. Tady se vám blíží splátečka a další. Tady se vám blíží splátečka a další.
3: A dost.
2: Splátečka a další.
3: A dost.
2: A další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám.
2: A další.
3: A dost. Převeďte si.
2: A další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky.
2: A dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBC k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Baru.
3: Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Baru.
3: Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Baru.
3: Komerční banka.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, pojedeme.
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily zdu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily zahradu. Mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek. Května slevy až 25% na bazény. Grily zahradní nábytek a nejen 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5%
4: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5%
4: grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort
4: nábytek a nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo. A nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Bauma.
5: 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
5: vždyčkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
5: u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
5: na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Koupel nové ventilátory.
4: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory.
4: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Koupel nové ventilátory, potrubní
4: ventilátory. Vždycky něco navíc.
6: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory.
4: Něco navíc.
6: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
4: Koupel nové

0: ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku
0: ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky
0: krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky.
2: Kajarmark Bramburky
3: 150 gramů za 7.
2: Jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A
2: spravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijamburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaucát gramů za 17,90. A Svijanský más světlý 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kauf 90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Ažký más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
4: Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB? BTC nebo NFT, i když to už.
5: A co SSB?
4: SSB, bo NFT, i když to už.
5: A co SSB?
4: SSB, co je SSB?
5: Garantované úročení.
4: I když to už.
5: A co SSB?
4: SSB, co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonus. Co SSB?
4: SSB, co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: SSB, co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je ne? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spořované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření, odbuření, podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od buřinky.
4: Aha, a nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout? Investice?
5: To je stavební spoření od buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně, to je stavební spoření od buřinky.
4: Aha, a...

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 1:2.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20.
0: Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20.
0: Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa.
0: Kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa. 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že dnes 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek slaví. 10 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek 10. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězda. Středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězda. Znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava. Že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava. Svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to
1: Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava.
1: Případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava.
1: Paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný.

0: Tak posíláme gratulace. Tak posíláme gratulace.
1: Fodla hit mám ráda.
2: To není přem.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Fodla hit mám ráda.
2: To není přem.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Fodla hit mám ráda.
2: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Fodla hit mám ráda.
2: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně.
0: Gratulace.
1: Fodla hit mám ráda.
2: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně. Epi brdla hit mám ráda.
2: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně. Happy birthday to you.
2: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně. Happy birthday to you.
2: Přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně. Happy birthday to you. Happy birthday.
2: Vážně.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.

0: kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii, spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii, z Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii,
2: stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii,
2: stavební spoření.
0: Se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii,
2: stavební spoření od Buřinky.
3: Jist.
1: No normálně v Georgii,
2: stavební spoření od Buřinky.
3: Jistota v jakékoliv době.
1: No normálně v Georgii,
2: stavební spoření od Buřinky.
3: Jistota v jaké
1: Georgii,
2: stavební spoření od Buřinky.
3: Jistota v jakékoliv době.
2: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Stavební spoření od Buřinky.
2: Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let.
2: Dosáhne od Buřinky.
3: Jistota v jakékoliv době.
2: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete ročního.
2: Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let.
2: Dosáhnete ročního.
3: V jakékoliv době.
2: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3.
2: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
2: Buřinka.
3: Bonusy za 6 let.
2: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Let,
2: dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
2: Ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati.
2: Zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: 3%.
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Procent. Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: KCZ.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby!
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby!
4: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby!
4: Tam kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
5: Do Zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky
5: do Zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
5: A mají!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přesky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako
5: kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: Lvy.
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad?
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají...
5: Můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší...
5: To bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme? Zoo
5: mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Pekelný ostrov.
4: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď.
4: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
4: Co, jedeme? Zoo chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď.
4: Zoo chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. červen.
4: Chleby.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. červen. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští. Blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky se na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Z. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Zase.
6: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Zase ta.
6: Festivalu je Rock Radio.
7: Zase tankuju.
6: Rock Radio.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový.
7: Zase tankuju. Po třetí.

Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně... Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně nenavnadil, tady popuzí... Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně nenavnadil, tady popuzí... Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně nenavnadil, tady popuzíváváš... Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně nenavnadil, tady popuzíváváš... Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně nenavnadil, tady popuzíváváš... Tak to zkusíme jinak, 80... Tohle jsem ti úplně nenavnadil, tady popuzíváváš... Tak to zkusíme jinak, 80... Navnadil, tady popuzíváváš... Tak to zkusíme jinak, 82 let by dneska, tady popuzíváváš... Tak to zkusíme jinak, 82 let by dneska oslaváváš... Tak to zkusíme jinak, 82 let by dneska oslavil můj...

0: Tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sealine.
0: Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD
0: Sealine. Tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sealine 5. Velké
0: den.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sealine 5. Děláš špatně. Já mám nový BYD Sealine 5. Velké špatně. Já mám nový BYD Sealine 5. Velké SUV s dojezdem až 1600. Já mám nový BYD Sealine 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extra BYD Sealine 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tich 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní. A kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude.
1: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak za luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak za cenu běžného spalováku. BYD Sealine.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak za cenu běžného spalováku. BYD Sealine 5. Už od
0: drahé.
1: Depak za cenu běžného spalováku. BYD Sealine 5. Už od 6. Depak za cenu běžného spalováku. BYD Sealine 5. Už od 699 běžného spalováku. BYD Sealine 5. Už od 699 tisíc korun. Méně spalováku. BYD Sealine 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více. BYD Sealine 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušeb. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum.
1: Zkušební jízda na BYD.com.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum.
1: Jízda na BYD.com.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše
1: ID.com.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše
1: com.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20 i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 70% na široký výběr.

0: birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš.
0: Happy birthday to you.
1: Když to takhle krásně
0: zpíváš. Happy birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky.
0: Birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková. Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne. Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek. A mě zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš,
2: že jako jo.
1: Na mě vždycky dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš,
2: že
1: jako
2: jo.
1: Jako tady z Hole dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš,
2: že
1: jako
2: jo.
1: Jako tady z Holešovic tržnice, jo. Taková nálada dálek a exotiky, víš,
2: že
1: jako
2: jo.
1: Jako tady z Holešovic tržnice, jo. Nálada dálek a exotiky, víš,
2: že
1: jako
2: jo.
1: Jako tady z Holešovic tržnice, jo. Přesně tak. A exotiky, víš,
2: že
1: jako
2: jo.
1: Jako tady z Holešovic tržnice, jo. Přesně tak.

0: Teď vám ji vyneseme, rozbat dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: Co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
0: Chceme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Balíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Balíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání.
0: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši
1: rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. A šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Rock Radio.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Rock Radio.
2: Elektrospecialista.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz.

0: CZ. JISK. Scandinavian Sleeping Inn. 20. května 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping Inn. 6. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To je
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toto je
2: Dobravard
0: Sleeping and Living.
1: Toto je
2: Dobravard, vezeme vám pračku.
3: No, co to je?
1: Toto je
2: Dobravard, vezeme vám pračku.
3: No, co teď?
1: Toto je
2: Dobravard, vezeme vám pračku.
3: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: To je
2: Dobravard, vezeme vám pračku.
3: No, co teď?

0: fanděte s náma. Každujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. A konce připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuš. Porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. V hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozy vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozy Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební. Dodavatel profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební a zahradní. Profesionálního nářadí ve stavebdovozidel stavební a zahradní techniky. Vního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Rock Radio Centrum.cz Rock Radio Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je půl.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí. Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze. Jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze. Zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení. Gideon Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení. Saar bude dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické dnes Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické šéfem diplomacie

0: Harley a som... Harley a song, který se... Harley a song, který se jmenoval Had... Harley a song, který se jmenoval Hádej jak... Harley a song, který se jmenoval Hádej jak...
1: Povězte o...
0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak...
1: Povězte...
0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak...
1: Povězte o vejš...
0: A song, který se jmenoval Hádej jak...
1: Povězte o vejš...
0: Ať se jmenoval Hádej jak...
1: Povězte o vejš...
2: Ať se houpá...
1: Není možný...
2: To už tam není... No,
3: to už tam není,
2: opravdu.
3: Je tam jenom...
0: Hádej jak...
1: Povězte o vejš...
2: Ať se houpá...
1: Není možný...
2: To už tam není... No,
3: to už tam není,
2: opravdu.
3: Je tam jenom...
1: Povězte o vejš...
2: Ať se houpá...
1: Není možný...
2: To už tam není... No,
3: to už tam není,
2: opravdu.
3: Je tam jenom ta první půlka...
2: Ale...
1: Vejš...
2: Ať se houpá...
1: Není možný...
2: To už tam není... No,
3: to už tam není,
2: opravdu.
3: Je tam jenom ta první půlka...
2: Ale... Ať se houpá.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není,
2: opravdu.
3: Je tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to.
1: A, není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není,
2: opravdu.
3: Je tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš.
3: Není.
2: No,
3: to už tam není, opravdu. Je tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky.
3: Tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky, jaká ještě na
3: půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky, jaká ještě na vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky, jaká ještě navíc prvotřídní vlastně to, takže získáváš ode mě zlatý obludíšky, jaká ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a získáváš ode mě zlatý obludíšky, jaká ještě navíc prvotřídní poslech zlatý obludíšky, jaká ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv obludíšky, jaká ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv
3: jupí.
2: Třídní poslech tady Zuzky a zpráv.
3: Jupí.
2: Tady Zuzky a zpráv.
3: Jupí.
2: Zuzky a zpráv.
3: Jupí.
4: And he shoots, he scores.
3: Jupí.
4: And he shoots, he scores.
3: Jupí.
4: And he shoots, he scores. And he shoots, he scores.
5: Uvolněte se.
4: And he shoots, he scores.
5: Uvolněte se a ne...
4: He scores.
5: Uvolněte se a nemusíte... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf ne... Musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně za ně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej.

s Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o akcie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu blízkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu blízkého ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu blízkého východu a jejich dopráce i o aktuálních krizích v regionu blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Však dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky.

0: teploty se budou, čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 vším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Mezi 18 až 23 stupni Celsia. Až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na 9 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostro.
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229.
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 220. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. Bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. V Opavě Ostravu na 229,5 km. V Opavě se řeší na 229,5 km. V Opavě se řeší nehoda na 29,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce 9,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská kilometrů. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská. Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. A v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. Pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
1: Instagram.
0: Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
1: Instagram.
0: Kde auto narazilo do plotu.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: do plotu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavol. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skončí. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Zastavíte.

božský oko. 30 sekund na Mars a božský oko. 30 sekund na Mars a božský oko. A božský oko. Božský oko.

0: už tuhle sobotu opnou další ročník úžasného festiáku Rock In a to už tuhle sobotu. Další ročník úžasného festiáku Rock In a to už tuhle sobotu. 23. května v Českých Budějovicích. Festiáku Rock In a to už tuhle sobotu. 23. května v Českých Budějovicích. A to už tuhle sobotu. 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká.
0: To už tuhle sobotu. 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první.
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé.
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé, takže už...
0: V Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni... Ano, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. No, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem. Nás první Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch. A všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve... Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás tam je s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. Jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarád nám to na e-mail.
0: studio@rokovejradio.cz a to ideálně
1: mail.
0: studio@rokovejradio.cz a to ideálně do zítřejších studio@rokovejradio.cz a to ideálně do zítřejších @rokovejradio.cz a to ideálně do zítřejších .cz a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno, vy jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce,
0: aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu. Pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a
0: vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem
0: vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách. Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin. Ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete získat vlastně na Instagramu Rockin můžete získat lupeny do Plzně, protože na Instagramu Rockin můžete získat lupeny do Plzně. Rockin můžete získat lupeny do Plzně, protože se můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky, kde získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky, kde lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět. Schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla si v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám

0: mohla napovědět, tak v komentáři. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
1: Tak to
0: čtyři lístky na plzeňský Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
1: Tak to zkuste
0: na plzeňský Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
1: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
0: Rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
1: Tak to zkuste,
0: že to je takové doporučení ode mě pro vás.
1: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
0: Doporučení ode mě pro vás.
1: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti
0: mě pro vás.
1: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo. Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
1: Zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No a za chvilku
2: zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No a za chvilku si dáme police.
2: Matracezahubičku.cz.
1: No a za chvilku si dáme
2: CZ.
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take. No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
0: Já myslím, že mi do...
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
0: Já myslím, že mi jdeš domů udělat.
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
0: Já myslím, že mi jdeš domů udělat.
1: Chvilku si dáme police. Every breath you take.
0: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: Police. Every breath you take.
0: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
0: Tak dobrý nápad.
1: Every breath you take.
0: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
0: Tak. Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
0: Tak dobrý nápad. Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
0: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj.
0: Domů udělat polici.
1: A skříň?
0: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin.
1: A skříň?
0: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj.
0: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám... Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asist... Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy si... Vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou. Vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou. Vše za vás asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou. Vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo vidíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít.

0: Zuzko, díky za zprávy. Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Radio. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Teď už 30 sekund na Mars. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský.
0: Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský.
0: Díky za zprávy, jedeme dál. Teď už 30 sekund na Mars.
1: Aj božský oko.
0: Jdeme dál. Teď už 30 sekund na Mars.
1: A

Fokus set. Pokud jste... Pokud jste to nepoznali, tohle... Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka... Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka... 30 seconds to Mars, jejich... Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka... 30 seconds to Mars, jejich božskýho kogadzaj... Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka... 30 seconds to Mars, jejich božskýho kogadzaj... Na Rock Rádiu... Tohle je novinka... 30 seconds to Mars, jejich božskýho kogadzaj... Na Rock Rádiu... Necelých 6 minut... Novinka... 30 seconds to Mars, jejich božskýho kogadzaj... Na Rock Rádiu... Necelých 6 minut... 30 seconds to Mars, jejich božskýho kogadzaj... Na Rock Rádiu... Necelých 6 minut... Po půl Mars, jejich božskýho kogadzaj... Na Rock Rádiu... Necelých 6 minut... Po půl sedmí. Přátelé, kogadzaj na Rock Rádiu necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Na Rock Rádiu necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žezlí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žezlíže Dimitri Trautenberg. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žezlíže Dimitri Trautenberg a traktor. Zprávu. Ta zní alkohol horký žezlíže Dimitri Trautenberg a traktor. Ta zní alkohol horký žezlíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budeme... Alkohol horký žezlíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budeme dneska vyhrát. Horký žezlíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budeme... Že Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars a traktor. Nejsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to... Nejsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který tadyhle po 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasný 30 seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock In, a to už tuhle sobotu, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock In, a to

0: na CarGlas.cz. Carglass je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví.
0: Rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví. CarGlas vymění.
0: Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví. CarGlas vymění.
0: CarGlas.cz.
1: CarGlas opraví. CarGlas vymění.
2: 4 dny to.
1: CarGlas opraví. CarGlas vymění.
2: 4
1: opraví. CarGlas vymění.
2: 4 dny to.
1: CarGlas vymění.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basic.
1: Mění.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basic Firefest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basic Firefest 2. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basic Firefest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basic Firefest 2026. Wasp Apokalyptika per metalu a přátelské atmosféry. To je Basic Firefest 2026. Wasp Apokalyptika per atmosféry. To je Basic Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. Basic Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a další fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a další více čest. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až do Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až do Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spálen kapel už 24. až 27. června ve spálen pozičí. A nebo vydaš na Bejzen na otočku, je do dení stupeň 24. až 27. června ve spálen pozičí. A nebo vydaš na Bejzen na otočku, je do 27. června ve spálen pozičí. A nebo vydaš na Bejzen na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce 7. června ve spálen pozičí. A nebo vydaš na Bejzen na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce v spálen pozičí. A nebo vydaš na Bejzen na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodejna. A nebo vydaš na Bejzen na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz. Bejzen na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest,
2: je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest,
2: pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Rádio
2: i dvojce prodej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje
2: prodej na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Rádio. Rock Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušnálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Profi voda.
3: Dio, rock je slušná muzika.
4: Profi voda.
3: Rock je slušná muzika.
4: Profi voda. Slušná
3: muzika.

0: do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
0: Chcete si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má
0: rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
0: Do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy.
0: Z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc. Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším.
1: Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
1: 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
1: Vzduchy ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí. Zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi. Nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace
0: v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Vlnobytí nebo na pirátské

0: s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 Brit s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc korun až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID 50 koní, již za 759 900 korun a ikonický již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz 59 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. ID Buzz již za 959 900 korun. Již za 959 900 korun. 59 900 korun.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: 900 korun.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: Korun.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostor. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2020 výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisku. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více od 20. do 26. května 2026. Více na jisku 26. května 2026. Více na jisk. Jisk Scandinavian Sleeping na 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living 26. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď v Planeo.
1: Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď v Planeo.
1: Jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď v Planeo.
1: Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými
1: Living.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen my kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000 položka z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000 položkami skladem nebo e-shop z více než 30 000 položkami skladem. Pro e-shop z více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr 30 000 položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr 30 000 položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou položkami skladem. Planeo. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To skladem. Planeo. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Planeo. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědč nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Beny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších pro naší nové prodejně v Praze.

0: Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešov. Prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Je změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po... S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjč hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Jak potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Tento týden.
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Tento týden.
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Tento týden v Kauflandu opět za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21. Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyň limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky Itru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 51,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 20. XXL za 59,90. Až do 26. května Kaufland za 59,90. 9,90 až do 26. května Kaufland 9,90 až do 26. května Kaufland
3: let
2: až do 26. května Kaufland
3: léto
2: 6. května Kaufland
3: léto
2: Kaufland
3: léto doktor Mac léto Doktor Max má vše. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte kvůli se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. U odborníků a starosti. Pusťte k vodě.

0: den, více na aquapalas.cz. Aha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Podnikám, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuji celý den, více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuji více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit, banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema. Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak.
1: Úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak. Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak. 10 milionů půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak. 10 milionů hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak. 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co
1: Acema?
0: Ale já potřebuju půjčit tak. 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů a potřebuju půjčit tak 10 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení
0: je tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema. Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 4?
1: Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40? Když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema.
0: 30?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: 10?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Volksbanky.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Chněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostor. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759. Caddy e-hybrid

0: Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivo. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do...
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do...
0: Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala...
0: Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás...
1: Přijďte si užít rozmarné jaro...

Nemusíš. Nemusíš mít školu. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Yes. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Yes. Nemusíš mít školu

je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: tam už je hrozně naštvala, ona na ně začala křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D.
1: Po cestě já jsem leže, naznačuješ třeba holky.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Co se nevešlo? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: 6 hodin.
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv? Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: 6 hodin.
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv?
1: 6 hodin a 49 minut, Zuzko.
0: Co se nevešlo do zpráv?
1: 6 hodin a 49 minut, Zuzko.
0: Vešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut, Zuzko.
2: Venku máme hezky.
0: Zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut, Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí.
1: 6 hodin a 49 minut, Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí.
1: 49 minut, Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí.
1: Minut, Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí se někde natáhnout a... Venku máme hezky, dální počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl. Venku máme hezky, dální počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedávno. Dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedávno. Musí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedávno v Přerově. Kde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedávno v Přerově. Vyslíknout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedávno v Přerově. Vyslíknout se do slipu opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedávno v Přerově. Vyslíknul se do slipů a plácnul se, tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se do slipů a plácnul sebou mezi zapálený muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se do slipů a plácnul sebou mezi zaparkovaný auta na Přerově. Vyslíknul se do slipů a plácnul sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti. Vyslíknul se do slipů a plácnul sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti. Na parkovišti u mateřské školy.
3: Pane bože, a mě jako úplně nahejbil.
2: Ještě u mateřské školy.
3: Pane bože, a mě jako úplně nahejbil.
2: Byl ve slip mateřské školy.
3: Pane bože, a mě jako úplně nahejbil.
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no.
2: Na školy.
3: Pane bože, a mě jako úplně nahejbil.
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň,
1: že tak. Navíc to... ve slip...
3: A mě jako úplně nahejbil.
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech.
3: Nahejbil.
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je...
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc...
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam... Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola.
2: Fuj. No, pozor, takže
1: navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, pozor, takže samozřejmě...
1: To je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
1: Nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
1: Než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam
1: mateřská škola. Fuj.
2: No, pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam. No, pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie a tak samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie a ti nahlásili. Dorazila tam policie a ta muže hrozně naštvala. Ona na ně začala křičet. Dorazila tam policie a ta muže hrozně naštvala. Ona na ně začala křičet. Dorazila tam policie. A ta muže hrozně naštvala, on na ně začal křičet policie. A ta muže hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu

0: na vrátnici.
1: Holky ještě tam cestě.
0: Jo, po cestě já jsem ležel, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě.
0: Jo, po cestě já jsem ležel, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
0: Já jsem ležel, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím.
0: Neba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
0: Vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
0: Neberou tolik.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
0: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky.
1: A ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
0: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale
1: tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
0: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo
1: to do práce.
0: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo to neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo to je dobrý nápad, no, nedáme si dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo to je dobrý nápad, no, nedáme si teďko, co?
2: Jako teďka hnedko?
0: No, ale ty to pivo to je dobrý nápad, no, nedáme si teďko, co?
2: Jako teďka hnedko?
0: Tak Anabel to tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny. Anabel to tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny. Tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Právě teď a vitamíny za chvíli. A vitamíny za chvíli. Vitamíny za chvíli.

přání, velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je za a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak, všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

je zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

nemožnej cíl. Ani na křílech je to nemožnej cíl. Tílech je to nemožnej cíl. Který si vymyslil, je to nemožnej cíl. Který si vymyslil nejcíl. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno myslil. Je to jak sen, co ráno rozput. Je to jak sen, co ráno rozput.

síla, je to skrytá síla, je to zlatá žíla, to skrytá síla, je to zlatá žíla,

0: Za 3 minuty bude 7 hodin ráno. Za 3 minuty bude 7 hodin. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd. Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a teda jako ty kráso. 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a teda jako ty kráso. Macbeth, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a teda jako ty kráso. Macbeth, středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a teda jako ty kráso. Macbeth, česká kapela, rokový rozjezd na Rock Rádiu a teda jako ty kráso. Macbeth, česká kapela nebo Puk Rádiu a teda jako ty kráso. Macbeth, česká kapela nebo původně teda československá, teda jako ty kráso. Macbeth, česká kapela nebo původně teda československá, až co. Macbeth, česká kapela nebo původně teda československá z Aše. Macbeth, česká kapela nebo původně teda československá z Aše. Česká kapela nebo původně teda československá z Aše. A jejich galaxie, kde se to tady vzalo? Kapela nebo původně teda československá z Aše. A jejich galaxie, kde se to tady vzalo? Kde jsme to původně teda československá z Aše. A jejich galaxie, kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali? Československá z Aše. A jejich galaxie, kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali? Aše. A jejich galaxie, kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím.
0: A jejich galaxie, kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to...
0: Galaxy, kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně. Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky jsme to vzali.
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako vzali.
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky.
1: Ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako to ne...
1: Intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky. No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. Jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne. Bylo tady od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. Na Blaník. To asi ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. Na Blaník. To asi ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. To asi ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne.
1: No nic. Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže? No takže?
1: Si dáme zprávy, počas je dopravu. Dáme zprávy, počas je dopravu. Počas je dopravu.

0: New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Svět
0: Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Svět není jen samé.
0: Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a...
0: Cestu na prg.aero.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a...
0: prg.aero.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný...
0: aero.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých... A duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější
1: pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: Praho.
1: Nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: Praho. Připrav se na den.
1: Hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: Praho. Připrav se na den.
1: Deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
0: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
2: Pneu.cz.
0: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. Barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírati. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda, jde do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Bolka Fest 2000.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Bolka Fest 2020.
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Bolka Fest 2020.
0: V Praze a v Náchodě.
3: Bolka Fest 2026. Už 29.
0: V Náchodě.
3: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. Bolka Fest 2026. Už 29.

20. a 30. května na Krapfest 2026. Už 29. a 30. května 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupte a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dymy na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dymy louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitry Rybičky 4 Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitry Rybičky 48. Vystoupí Škvor. Dimitry Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a Kvor. Dimitry Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn. Dimitry Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dal 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a

0: izolace zdarma. Více na deck.cz. Deckfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na deck.cz. Tepelné izolace zdarma. Více na deck.cz. Více na deck.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistý
0: deck.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistoty. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: 2026 Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026 Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Prodejna Honda
0: 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Pro kuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky lepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzaci zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego. Tři nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým Hondě Velká chuchle. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Chuchle. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. I invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. Ní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
2: Stavebniny Dek přináší mega.
1: Prodejna Honda Velká chuchle.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Těka
1: Velká chuchle.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Těka Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX6C. Každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostane dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete tři pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega Dekfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek 600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.

0: souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích hledali jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Pro srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozval z tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158 záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise a poslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku, komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daní prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočet Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalistovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu podlu, aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice netech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před poslední ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchester City, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1. Titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1. Dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1. Bournemouth posledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1. Bournemouthu zajistila remíza Manchester City 1-1. Bournemouthu.
1: Rock Radio.
0: Remíza Manchester City 1-1. Bournemouthu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: City 1-1. Bournemouthu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně, no v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně, na západě Čech postupně čekáme přechodně až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně, na západě Čech postupně čekáme až zataženo, zpočátku se objeví déšť lokálně, na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním, zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Objeví déšť lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území.

Kolik zážitků se vejde? Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět. Zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do dvou jednoho léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Kého letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia po Evropě i dál do světa. Třeba do

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 7.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých. Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopní ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí do hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém mu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražské investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky. Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rau. Úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky. Schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu je hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelství Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelství. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegatů jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvajících na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a cestách. Policie v souvislosti

0: Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok.
2: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příjem. To je

slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Já tě klidně označím, není problém.
1: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla.
0: Já tě klidně označím, není problém.
1: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím.
0: Značím, není problém.
1: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to.
0: Není problém.
1: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny. Já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky. Chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od tím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera. Řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii. Chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologii. Všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký. Oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký. Sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký. Poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký. A děkuji za krásné ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký. A děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
0: Kdyby náhodou sestřičky
1: zdravíme, byli strašně miloučký. A děkuji za krásnou péči. Tak to je vše. Byli strašně miloučký. A děkuji za krásnou péči. Tak to je
0: no
1: vše.
0: Tak kdyby náhodou
1: sestřičky a děkuji za krásnou péči. Tak to je
0: no
1: vše.
0: Tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře
1: a děkuji za krásnou péči. Tak to je
0: no
1: vše.
0: Tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře
1: chtěli za krásnou péči. Tak to je
0: no
1: vše.
0: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání
1: péči. Tak to je
0: no
1: vše.
0: Tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů. No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba tak si na ten grill napište Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba tak v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba tak si na ten grill napište přijímání pacientů něco ogrilovat třeba tak si na ten grill napište rozdáváme ho už tu něco ogrilovat třeba tak si na ten grill napište rozdáváme ho už po půl osmí.
1: Chceš se znamat ze sestřička.
0: Třeba tak si na ten grill napište, rozdáváme ho už po půl osmí.
1: Já myslím, že se
0: na ten grill napište, rozdáváme ho už po půl osmí.
1: Já myslím, že se chceš se znamat ze sestřičkama.
0: Rozdáváme ho už po půl osmí.
1: Já myslím, že se chceš se znamat ze sestřičkama, ty jsi nabídnul.
0: Máme ho už po půl osmí.
1: Já myslím, že se chceš se znamat ze sestřičkama, ty jsi nabídnul grill, no tak.
0: Osmí.
1: Já myslím, že se chceš se znamat ze sestřičkama, ty jsi nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
0: No tak samozřejmě.
1: Se chceš se znamat ze sestřičkama, ty jsi nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
0: No tak samozřejmě.
1: Znamat ze sestřičkama, ty jsi nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
0: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou
1: sestřičkama, ty jsi nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
0: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou
1: nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
0: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, s kým jiným, protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, jim, protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, to dělal to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, to dělal jeden, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, to dělal jeden, dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, to dělal jeden kněz, když jsem byl malej. Poslední pomazání. Nepočkej, to dělal jeden kněz, když jsem byl malej. Nepočkej, to dělal jeden kněz, když jsem byl malej.
1: Ježiš.
0: To dělal jeden kněz, když jsem byl malej.
1: Ježiš.
0: No nic. Jeden kněz, když jsem byl malej.
1: Ježiš.
0: No nic.
1: Krista,
0: no tak byste
1: nerozbal.
0: Kněz, když jsem byl malej.
1: Ježiš.
0: No
1: nic. Krista,
0: no tak byste ogril, nebudem to rozmazávat, když jsem byl malej.
1: Ježiš.
0: No
1: nic. Krista,
0: no tak byste ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na.
1: Ježiš.
0: No nic.
1: Krista,
0: no tak byste ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na osil.

0: Rádio, rokovej... Rock Rádio, rokovej rozjezd. Rock Rádio, rokovej rozjezd. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojení.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám
1: před. Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám před Honza.
1: Čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám před. Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám před Honza.
3: Anabel.
2: Středeční opalovačku před kojeňákem mám před Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. Opalovačku před kojeňákem mám před Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. Před kojeňákem mám před Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května mám před Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května. Protože
3: Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května. Protože středa. 3 minuty po 7. 20. května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za 20. května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny 20. května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Protože je středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi. Ano.
2: Tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní
3: ano.
2: Tak už za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill. Za půl hodiny
3: budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor E.
3: Budeme rozdávat
2: grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031. Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Sencor SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně. SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme 1 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě
2: aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil. Si mě označil, teda označil.
5: Překvapil se, Jerry.
3: Teda označil.
5: Překvapil se, Jerry.
2: Já tě klidně označím.
5: Překvapil se, Jerry.
2: Já tě klidně označím, není problém.
5: Překvapil se, Jerry.
2: Já tě klidně označím, není problém.
5: Překvapil se, Jerry.
2: Já tě klidně označím, není problém.

0: Osborne.
1: Ano,
0: tak byste to ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osborna, shot in the dark.
1: Ano, tak byste to ogril,
0: nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osborna, shot in the grill, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osborna, shot in the dark, výstřel do tmy. Nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osborna, shot in the dark, výstřel do tmy. No, to se tam dělo taky. Jdeme na Ozzyho Osborna, shot in the dark, výstřel do tmy. No, to se tam dělo taky. Osborna, shot in the dark, výstřel do tmy. No, to se tam dělo taky. Shot in the dark, výstřel do tmy. No, to se tam dělo taky.
2: Rock Radio.
0: Výstřel do tmy. No, to se tam dělo taky.
2: Rock Radio.
0: Tmy. No, to se tam dělo taky.
2: Rock Radio.
0: Dělo taky.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: A běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám ráda, byl to.
1: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože nemůžeme to trochu

Do what you tell me.

0: posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákroku posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já...
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš? Operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a...
0: Docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a...
0: Protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
2: Být?
0: Měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
2: Být?
0: Do prvního. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
2: Být?
1: Do prvního.
2: No a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
2: Být? Do prvního.
0: Jenomže prostě já jak nemůžu cvičit, nemůžu...
2: No a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě já jak nemůžu...
2: A dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě já jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě já jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Jenomže prostě já jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Já přísahám, prostě já jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Já nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už se hejbat,
2: chápu,
0: víš co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já šest, víš co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu, jako to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala.
0: Přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to
0: bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože
0: dala, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního
0: července. Že já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního
0: července. Že jo, nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního
0: července.
2: No, na začátek. No a já bych to dala až jakože do prvního
0: července,
2: no, na začátek prázdnin, že byste měli. A já bych to dala až jakože do prvního
0: července,
2: no, na začátek prázdnin, že byste až jakože do prvního
0: července,
2: no, na začátek prázdnin, že
0: prvního
2: července, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
1: Jo. Já pak
0: myslím,
1: to
0: chci...
2: Července, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o
2: měsíc. No, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Jo. Na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Jo.
1: Já pak myslím, to chcete zase posunout, ne?
2: Prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Jo.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne?
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Jo.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne?
0: Odložíme o měsíc.
2: Jo.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne? Abych to dal konce srpna. Já pak to chcete zase posunout, ne? Abych to dal konce srpna. Já to chcete zase posunout, ne? Abych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne? Abych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zlep.
1: Abych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si...
1: Konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím...
1: Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím...
1: Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
0: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: No fair.
1: Já se
0: k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: No fair.
1: Já se
0: myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: No fair.
1: Já
2: jo, to asi jo.
1: Jak fair?
0: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou. Jak fair?
0: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou. Fair.
0: No fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když... Fair.
1: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když...
1: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce červen.
1: Ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít...
1: Budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď. Já je budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
2: Honzo, přiznej se, že ne.
0: Stejně, to buď klidu, když to posunem.

0: do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
1: Honzo, přiznej.
0: Když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechci.
0: Konce července, ale budu mít tlustá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diet.
0: Honzo, ale budu mít tlustá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diet.
0: Honzo,
1: přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diet.
2: Chci, právě. Že mě to baví.
1: Přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diet.
2: Chci, právě.
1: Nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký.
1: Platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že
2: chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda
2: právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já
2: to baví, že hubnu a že budu hezký. Konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako
2: ne budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat. Jako teda musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežer. Musím říct, že na rozdíl teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežer.
1: Jo, mohli jste to vidět.
0: Jsem to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežer.
1: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem
0: operovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem
0: no, Honzíkovi je to opravdu vidět teda, že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem no. Reelsku.
0: Opravdu vidět teda, že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem no. Reelsku na Instagramu.
0: Tak, ale teda, že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem no. Reelsku na Instagramu.
0: Tak, ale on to tam schválně.
1: Jo, mohli jste to vidět srajdy. I včera v našem no. Reelsku na Instagramu.
0: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Včera v našem no. Reelsku na Instagramu.
0: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě. No, on to v našem no. Reelsku na Instagramu.
0: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně
1: Reelsku na Instagramu.
0: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje. On tady, když se stoupne na to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje. On tady, když se stoupne, narovná se v ramenou. Vystrkuje.
1: Jo,
0: to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou.
1: Určitě,
0: no, on to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou. On to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. On tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá.
0: Stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně.
0: Narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně.
0: Ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: Nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala. Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád.
1: Tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit.
1: Strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit. Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle. Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten. Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten 4minutový nebo 5minutový. Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten 4minutový nebo 5minutový. Chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten 4minutový nebo 5minutový vstup probrali něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten 4minutový nebo 5minutový vstup probrali úplně nesmysl, takže jsme tenhle ten 4minutový nebo 5minutový vstup probrali úplně nesmysl.
0: Ten 4minutový
2: nebo 5minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. To jenom 5minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je pro nás. Radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je pro nás. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je pro nás. Žrádlo, samozřejmě. Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je pro nás. Žrádlo.

0: Rage Against the Machine killing... Rage Against the Machine killing in the name... Rage Against the Machine killing in the name... Rage Against the Machine killing in the name of Senum Hugin. Rage Against the Machine killing in the name of Senum Hugin a skoro 14 minut. Rage Against the Machine killing in the name of Senum Hugin a skoro 14 minut. Rage Against the Machine killing in the name of Senum Hugin a skoro 14 minut. Machine killing in the name of Senum Hugin a skoro 14 minut. Ve středu 20 the name of Senum Hugin a skoro 14 minut. Ve středu 20. května na rok rádi. Senum Hugin a skoro 14 minut. Ve středu 20. května na Hugin a skoro 14 minut. Ve středu 20. května na rok rádiu. 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem...
0: Ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: Dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme nějakým obstřílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme nějakým obřím baráku takovým jako...
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme v nějakým obřím baráku, takovým jako Hound kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme v nějakým obřím baráku, takovým jako Hound... No, nevím, byli jsme v nějakým obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpad. No, nevím, byli jsme v nějakým obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový... Nevím, byli jsme v nějakým obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový napůl roz... Nějakým obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam z brokovnice. Takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam z brokovnice. Haunted House, byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. A byl takový napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. A honili jsme tam ty kolegy, který napůl rozpadlej.

0: Žrádlo, samozřejmě.
1: To já vím moc dobře, navíc.
0: Znej svýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás žrádlo, samozřejmě.
1: To já vím moc dobře.
0: Nepřítele, což je pro nás žrádlo, samozřejmě.
1: To já vím moc dobře, navíc si na mě pozor.
0: Což je pro nás žrádlo, samozřejmě.
1: To já vím moc dobře, navíc si na mě pozor.
0: Dobře. Žrádlo, samozřejmě.
1: To já vím moc dobře, navíc si na mě pozor.
0: Samozřejmě.
1: To já vím moc dobře, navíc si na mě pozor. Dobře, dávejte si na mě pozor. Mě pozor.

0: Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Rádiu právě teď ve středečním roku. 3 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Rádiu právě teď ve středečním roku. Def Leppardi a jejich Animal na Rock Rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. A jejich Animal na Rock Rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví Rock Rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy tím rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mezdu. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlata a na všechny blištivý. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlata a na všechny blištivý věci. Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlata a na všechny blištivý věci. A protože ty jsi na prachy a na mince a na zlata a na všechny blištivý věci.
1: Je takovou straku, ne?
0: Ty... Protože ty jsi na prachy a na mince a na zlata a na všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady...
0: Na mince a na zlata a na všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady...
0: Zlata na všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku vodne...
0: Blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku vodnesu ty... On dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku vodnesu ty nějaký matice z... Takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku vodnesu ty nějaký matice z... stolu, ty jo. Ne, ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky...
1: Tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Tak hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku.
1: Odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odchází.
1: Matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, mají rádi peníze.
0: Hele, ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Všichni mají rádi peníze a kdo říká...
0: Ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Všichni mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak keca.
0: Malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Všichni mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak keca.
0: Odcházíš a má 10 kg.
1: Všichni mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, říp se břiče. Všichni mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, říp se brečí v limuzíně. Mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, říp se brečí v limuzíze. A kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. Říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, říp se brečí v limuzíně, než na zastávce. Jako, víš co, říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to, víš co, říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda. Brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet.
1: Než na zastávce tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet z drink.
1: Na zastávce tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet z drink.
1: Tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře.
1: Řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně s drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.
0: Britská je u moře, než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.
0: Britská královská na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.
0: Britská královská mincovna. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kap.
1: Dobrej za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kap. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý. Britská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý a vydala limit vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý.

0: a vydala limitovala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý a vydala limitovanou kapele Pink Floyd úplně poprvý a vydala limitovanou sérii paměti Floyd úplně poprvý a vydala limitovanou sérii paměti poprvý a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon, který že rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince je světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 8 jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18 barvy. Základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18 základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18,50 verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt?
0: Což je vyjde fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt?
0: Což je vlastně dobrý. Fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt? Což je vlastně dobrý. I my dva?
0: Na 18,50 liber.
1: Fakt? Což je vlastně dobrý. I my dva?
0: Ano, a 18,50 liber.
1: Fakt? Což je vlastně dobrý. I my dva?
0: Ano, a dej se koupit. Pát liber.
1: Fakt? Což je vlastně dobrý. I my dva?
0: Ano, a dej se koupit. No ale potom jsou...
1: Fakt? Což je vlastně dobrý. I my dva?
0: Ano, a dej se koupit. No ale potom
1: vlastně dobrý. Můžeme dovolit i my dva?
0: Ano, a dej se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený...
1: Limitky. I my dva?
0: Ano, a dej se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Ano, a dej se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Dej se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejomezených limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100. A těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100. A prosím tě, těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna nejomezenějších, nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna z těch nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna stojí 5000, je jenom 100. A prosím tě, jedna stojí 5320. A prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: A prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: Jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun 320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a 100 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že se...
1: Už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, no, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezené, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem,
1: vyprodaný.
0: Že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem,
1: vyprodaný.
0: Na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem,
1: vyprodaný.
0: Všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem,
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný, už jsou pryč v podstatě. Takže už je, které jsou omezený počtem,
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný, už jsou pryč v podstatě. Takže už je ani nekoupíš. Omezený počtem,
1: vyprodaný.
0: Rezervovaný, už jsou pryč v podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No. Vyprodaný.
0: Rezervovaný, už jsou pryč v podstatě, takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být rezervovaný, už jsou

0: pryč v podstatě, takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být mlý? Už jsou pryč v podstatě, takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být v podstatě, takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Píš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopil.
0: Když si nemůžeš koupit takovýhle věci.
1: Co to za dotaz?
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopila.
0: Koupit takovýhle věci.
1: Co to za dotaz?
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Co to za dotaz?
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Co to za dotaz?
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude dotaz.
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš.
0: No.
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale nepochopila. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme. Já se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba.
1: Na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba.
1: Až ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba. Příští týden ve středu.
1: Za chvíli ještě další dva vstupy, tak si to řekneme.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál.
1: Vstupy, tak si to řekneme.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou. Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Komunál pod maskou klauna. Maskou klauna.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky?
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevy... Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz u 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a 1%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. Problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš
1: radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrka.
1: 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.
1: S kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Spotřební daň.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Spotřební daň.
2: Máš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Spotřební daň. Tvoří čč.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Spotřební daň. Tvoří 14.
0: Karna.cz.
3: Spotřební daň. Tvoří 14%
0: CZ.
3: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
4: Mám barát
3: pro bohatší Česko.
4: Mám barát
3: bohatší Česko.
4: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to post. Mám barák děravej. Mě to postele fičí. Barák děravej. Mě to postele fičí. Děravej. Mě to postele fičí. Fitchy.

0: když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický a nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý pro si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápor. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trenýrkárna.cz. Hej ty. Ne ty, chceš mít

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslav.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Ikon Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Ikonického designu a a oslavte s námi 140 let inovací. Ikonického designu a technologií. Přijďte si s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout 30 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který byte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven. Prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně 15. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Studio Praha.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně.
0: Praha.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za
1: vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17.
1: Jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Mark bramburky 150 gramů za 17,90 a svět
1: pravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
2: 90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Hele.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Hele.
2: 26. května.
1: Kaufland.
3: Hele.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Hele. Vyšla nová kaplinka.
2: Ne.
1: Kaufland.
3: Hele. Vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Slunce, oceán.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej to.
2: Kej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně.
2: Vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolat.
2: Portugalsko.
3: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: Oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: Tunce. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu.
3: Totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu.
3: Odolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Já týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím. Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a

0: www.oknasukorady.cz
1: Topcentrum.cz Topcentrum.cz Dodavatel Topcentrum.cz Dodavatel Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kom... Jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na... Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topce a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz Navštivte.cz www.topcentrum.cz Navštivte Mercedes-Benz Stadt www.topcentrum.cz Navštivte Mercedes-Benz Stadt topcentrum.cz

0: Zmizím na víkend. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně.
2: Spěcháte? Nebojte.
3: Vrátím se se vzorníkem.

poraděj, jinak snad s námi poraděj, jinak jsem s námi poraděj, jinak jsem i poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Necelý 3 minuty po půl osmí, komuna... Necelý 3 minuty po půl osmí... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně. 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně. Osmí komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený.
0: Pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši.
0: Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši.
0: Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši.
0: Zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní.
0: Maskme na ně.
1: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený.
0: Je.
1: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze které... Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusí... Tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu... na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusí... Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laď plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od ní, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, rokovej dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, rokovej rozjezd honu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý nás. Laďte od pondělí do pátku, rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku, rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý. Pondělí do pátku, rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní. Rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upeču Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i páso. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušný vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v roko, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku te i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu ovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
2: Jednoduše si užijte
1: rokovým rozjezdu na Rock Radio.
2: Jednoduše si užijte bleskové doru
1: na Rock Radio.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo.

jenže, když padne, jenže, když padne dáma, hraje, jenže,

0: Rock Radio. Rock Radio. Co? Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy.
0: Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský...
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí... Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze. Po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem. Ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení. Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické. Bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické. S českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálním diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích věcie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích Vrcinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii následně krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii, nás v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla. Unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla. Na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží. Dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmysl. Dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která je klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit za součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit za obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších a dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z evropského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropy, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropy.

0: unie. Fotbalista Jablon Vránic za vedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes vrací k těch cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu Slezanského poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se do... Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané Češi budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej. Usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Triumf Molkapu Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio.
0: Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio.
0: Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio.
0: Boje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechod.
1: Rádio, počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechod.
1: Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo. Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo. Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. V Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě být přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného Čech postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: Budou pohybovat mezi 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Dobrá.
0: 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: Až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Autosmot in Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě.
1: Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo. Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici. Srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě.

0: Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové a pozor Cinské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8. Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí. Praze se bouralo na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu, taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu, smyčce ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony, nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony a další na jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší tam kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trasě nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylo na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62. Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62. Ostrava u obce Metylovice na 62. kilometru. Metylovice na 62. kilometru. Metylovice na 62. kilometru.
1: Kolony neovlivníte.
0: Na 62. kilometru.
1: Kolony neovlivníte.
0: Servis na 62. kilometru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Toyota.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lo. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. No, kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letištěho letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Rock.lowman.cz. Lowman.cz. Rock Radio. Rock Radio.
2: Zuzko, díky.
1: Rock Radio. Rock Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál.
1: Rock Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina.
1: Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina.
1: Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina. Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás. Dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další grill. Bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další grill. Protože rozdáme.

0: hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdělili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme 8 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill nebo nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill neboli inteligentní, kterýmu dneska rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky. Dneska rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobil. Rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky Senkor. Další grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Boli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj.
0: Grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Senkor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc.
0: Do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás výměnek z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás výměnek. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na skla a to se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Se pozná, je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.

0: Víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování.
1: Pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování.
1: Já? Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padáky.
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Fly balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. High jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného
0: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro
0: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegro a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Tak pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
0: vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Vždy.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a
2: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: Můžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte
2: a... Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když
2: uvidíte... Zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné.
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 200. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250. Nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250. 50 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26 den u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání jen za 99,90. Albert.

0: Srovnání k 13.5. 59.90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Rybičky 4.
0: Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Rybičky 48.
0: Dle srovnání k 13.5.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega...
0: K 13.5.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý...
0: Stému pátý.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 28 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny týdne až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky k amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Let
1: me go out. Go out.
2: Léto chutná v Itálii po každé. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brin. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindy Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha může atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha může Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha může nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 i do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18.

0: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Karata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ. Ta potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ. Potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ. Trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ. Trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se...
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
0: Stavebně.
3: www.siegel.cz.
0: Stavebně nejde.
3: www.siegel.cz.
0: Stavebně nejde. Přináší
3: www.siegel.cz.
0: Stavebniny Dek přináší megaakci. Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Rom. Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Rom vám nyní Dek přináší megaakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Rom vám nyní megaakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Rom vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Rom vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. A kukladi v Hiltonu Rom vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v kukladi v Hiltonu Rom vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Rom vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do dočíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 20. baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjč 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Rom 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Rom se dvěma bateriemi zdarma. A včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Rom se dvěma bateriemi zdarma. Více na rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Rom se dvěma bateriemi zdarma. Více na... Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Rom se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek. Půjčte a kukladiva Hiltonu Rom se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kukladiva Hiltonu Rom se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Je mi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
0: CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nezbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jak to má motora kola dřív
4: ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: to má motor a kola, dřív či později s tím...
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy.
1: Pneu.cz.
0: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motorů. Ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, že kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory. Motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do éteru. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do éteru. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchej tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motoket voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchej řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta o motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kam?
0: Od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád
0: do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion
0: na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo do... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů vá... Dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/edit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rock.cz/kariéra. Rock. Kariéra.

0: Hausbrand Café, per favore.
1: Sì. Carglass vimnění.
0: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
0: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle.
0: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu.
0: Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu.
0: Fore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidí.
3: Hausbrand káva, CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
3: Ptákáva, CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
3: CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš. Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Ledba.
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Ledba.
5: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
6: Co?
4: Ledba.
5: Slunce, pohoda.
4: No a...

Just in Time právě v... Just in Time právě včas jsou Skillet Hero, který končí. Just in time, právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dne, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dne, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dne, aby uvolnili místo v 7

0: Grill Senkor a jeho dáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza z Trhových svin grill Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza a jeho šťastným majitelem je Honza z Trhových svin, nebo sviní. Dobré ráno. S tím majitelem je Honza z Trhových svin, nebo sviní. Je Honza z Trhových svin, nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Honza z Trhových svin, nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Trhových svin, nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čau, ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čau, prosím tě.
1: Dobré ráno.
0: Čau, prosím tě. Čau, prosím tě, trhové sviny. Čau, prosím tě, trhové sviny. Asi nejsou trhové svině, že jo? Čau, prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhové svině, že jo? Čau, prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhové svině, že jo? Prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhové svině, že jo?
2: Ne, no moje sviny.
0: Trhové sviny asi nejsou trhové svině, že jo?
2: Ne, no moje sviny.
0: Asi nejsou trhové svině, že jo?
2: Ne, no moje sviny.
0: Dobře. Jsou trhové svině, že jo?
2: Ne, no moje sviny.
0: Dobře.
1: Teď nikdo.
2: Ne, no moje sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo...
2: Ne, no moje sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
2: No moje sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je?
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího? Ne, nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu.
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu buď.
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu buď.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu buď. Kde
1: to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu buď. Kde
1: to je? U většího?
2: To je znovu Budějovic, kousíček na
1: jihu. Budějovic, aha, tak to jsem úplně...
2: To je znovu Budějovic, kousíček na jihu.
1: Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to
2: je znovu Budějovic, kousíček na jihu.
1: Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich...
2: Budějovic, kousíček na jihu.
1: Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních.
1: Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
1: Aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
2: To
1: úplně vedle,
0: takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
2: To víš.
0: To seš jeden z našich skalních, tím pádem.
2: To víš.
0: Z našich skalních, tím pádem.
2: To víš.
0: Super, tím pádem.
2: To víš.
0: Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal...
2: To víš.
0: Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do...
2: To víš.
0: Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten, kdo... Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš... Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl... Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných... Že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, proto aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejchutnější jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj. Těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne.
0: Co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne.
0: To jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.

0: Ne, to určitě ne. Nespíš o tom...
1: Ho nejdřív 30krát vyfotěj.
0: Ne, to určitě ne.
1: Krát vyfotěj.
0: Ne, to určitě ne. Nespíš o tom, že to využije přítelkyně. Ne, to určitě ne. Nespíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugriluje a pošle... Ne, to určitě ne. Nespíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugriluje a pošle mi fotku mezi... Ne. Nespíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugriluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci. Nespíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugriluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je.
0: Že to využije přítelkyně, která ugriluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je.
0: Přítelkyně, která ugriluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je hezké. To...
0: Ugriluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je...
0: Pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné.
0: Tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš. Tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový. To je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
0: Přesně pak. Pak krásně.
2: Slin a pak už jenom debužíruješ.
0: Přesně pak. Pak krásně za písniček ty Lalinde.
2: Žíruješ.
0: Přesně pak. Pak krásně za písniček ty Lalindemana si to všechno sníme. Přesně pak. Pak krásně za písniček ty Lalindemana si to všechno sníme.
2: No tak to je romantické.
0: Přesně pak. Pak krásně za písniček ty Lalindemana si to všechno sníme.
2: No tak to je romantika, člověče.
0: Pak krásně za písniček ty Lalindemana si to všechno sníme.
2: No tak to je romantika.
1: To bude nějaký jiný film.
2: To je přesně, tyjo, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika.
1: Jiný film.
2: To je přesně, tyjo, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně. To je přesně, tyjo, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně. To je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně...
2: Syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně připomíná...
2: Který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jak...
2: Publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no... No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu. No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu. Vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne? Vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
0: Taky ryba.
1: Ano, a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
0: Taky ryba.
1: Masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
0: Taky ryba.
1: Třeba taková dobrá na grilu, ne?
0: Taky ryba. Nebo
1: na grilu, ne?
0: Taky ryba. Nebo nějaké...
1: Ne?
0: Taky ryba. Nebo nějaké sýry, hermelín. No. Taky ryba. Nebo nějaké sýry, hermelín. No.
1: Člověk.
0: Hmm, nebo nějaké sýry, hermelín. No. Člověk. Hmm. Nebo nějaké sýry, hermelín. No.
1: Člověče, nechce...
0: Nějaké sýry, hermelín. No.
1: Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefon...
0: Sýry, hermelín. No.
1: Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě...
0: No.
1: Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala. Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala. Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Myslím,
2: ne, já bych...
1: mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Myslím,
2: ne, já bych toho mu to jídla. Nedával.
1: By mi ty fotky posílala taky.
2: Myslím, ne, já bych toho mu to jídla. Nedávala, jestli můžu poradit.
1: Jela taky.
2: Myslím, ne, já bych toho mu to jídla. Nedávala, jestli můžu poradit.
1: Myslím,
2: ne, já bych toho mu to jídla. Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedal.
1: Myslím,
2: ne, já bych toho mu to nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedal.
1: Myslím,
2: ne, já bych mu to
1: jídla.
2: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala. Já bych mu to
1: jídla.
2: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala. Ale jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
1: No nic, ne.
2: Jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
1: No nic, ne, já jsem chtěl, že bys...
2: Tak

0: letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Systémněř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ratatadadadatrička.
0: Na www.prg.aero.
1: Ratatadadadatrička.
0: www.prg.aero.
1: Ratatadadadatrička.aero. Ratatadadadata trička, ratatadadadata potisk.
0: Aero.
1: Ratatadadadata trička, ratatadadadata. Ratatadadadata trička, ratatadadadata potisk, potisk. Ratatadadadata trička, ratatadadadata potisk, potisk. Trička, potisk.

0: já bych mu to nedávala.
1: No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměnili.
0: Nedávala.
1: No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměnili. No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměnili takhle nějaký fotky chutný. No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměnili takhle nějaký fotky chutný. No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměnili takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný sýry. Já jsem chtěl, že bychom si vyměnili takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný sýry. Bychom si vyměnili takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný sýry. Ale nic, takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný sýry. Ale nic. Honzo, chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný sýry. Ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazil, nalákali ty grilovaný sýry. Ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího ty grilovaný sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovou podle zlověstnou nemoc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak žij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrý, pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase snou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvu, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvu. Grillujete s přítelkyní něco dobrýho a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy. Přítelkyní něco dobrýho a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: A jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
0: Gratulujeme, krásný.
1: A zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
0: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
1: Hezký ráno.
2: Jasný, určitě, díky.
0: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
1: Hezký ráno.
2: Jasný, určitě, díky.
0: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
1: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé,
2: díky.
0: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
1: Hezký ráno, ahoj.
0: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
1: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost.
0: Krásný den, ahoj.
1: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si odat.
0: Ahoj.
1: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si odat. Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. Ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. A nebo pozítří, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. A nebo pozítří, možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. A nebo pozítří, a pokud by se další kontaktní grill napsat ještě zítra. A nebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě grill napsat ještě zítra, a nebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě ještě zítra, a nebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete, a nebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se tří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začalo, pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám, nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 120, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen plany, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo na webu www. Můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo na webu www.planeo. Jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo na webu www.planeo. 123 prodejen Planeo, anebo na webu www.planeo.cz. Prodejen Planeo, anebo na webu www.planeo.cz. Planeo, anebo na webu www.planeo.cz. Webu www.planeo.cz. www.planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte bleskové
1: .cz.
3: Jednoduše si užijte

0: Bleskové doručení CZ. Jednoduše si užijte bleskové Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Elektroniky už do druhého dne. Planého. Už do druhého dne. Planého. Dne. Planého.
1: A teď už si pojďme rád moc. A teď už si pojďme rád muziku. A teď už si pojďme rád muziku.
2: Halloweeni.
1: A teď už si pojďme rád muziku.
2: Halloweeni Future World.
1: A teď už si pojďme rád muziku.
2: Halloweeni Future World.
1: A teď už si pojďme rád muziku.
2: Halloweeni Future World.
1: A teď už si pojďme rád muziku.
2: Halloweeni Future World.
1: Muziku.
2: Halloweeni Future World. Halloweeni Future World. Future World.

Je 7 hodin 40... Rock Radio. Je 7 hodin 40... Rock Radio. Je 7 hodin 42... Radio. Je 7 hodin 42 minut ve středu... Je 7 hodin 42 minut ve středu... Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio rozdá. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio rozdáváme. Je 42 minut ve středu na Rock Radio rozdáváme další 2 minut ve středu na Rock Radio rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor. Středu na Rock Radio rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor. Radio rozdáváme další inteligentní kontaktní grill.

Nemusíš být kdo ví jak... Nemusíš být kdo ví jak kozatá... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rocker. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rocker. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock musíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no něco jiného. Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez Klatovech krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme, a šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se dvojku bílého, bez lině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásno, bez lině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se, radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatel a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si v posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nebyla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Zdravím. Pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam.
0: Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezí, chtěl bych vás
0: nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend.
0: Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezí, chtěl bych vás všechny pozvat již. Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Řezí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se do Grádia, tady Adam Řezí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Adam Řezí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázem tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích, konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn a zázemí je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn, organizátoři je Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než minulý, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než minulých letech, takže po legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než minulých letech, takže po vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si směru než minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavě. Doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak užijeme společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušky. Hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj. A potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě
1: nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě
1: tu jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní

0: Zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze
0: v servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrtě subásníků,
0: tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrtě subásníků, tedy veze i
0: rychlostní zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrtě subásníků, tedy veze insigny.
0: Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrtě subásníků, tedy veze insignie Rock Rádia a Motoket. Adama, který na svém voze veze cibrtě subásníků, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, mu svém voze veze cibrtě subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé České cibrtě subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé České špičce. Pátek se stane veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé České špičce. Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé České špičce. Pátek se startuje ve Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé České špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavě Motokeců, můžete fandit celé České špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavě. Můžete fandit celé České špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou celé České špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 5:30. To je ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 5:30. Odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 5:30. V sobotě v Budějkách Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30. V sobotu v Krumlově. Budějkách Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30. V sobotu v Krumlově. Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30. V sobotu v Krumlově. V Jelení zahradě. Víc informací. Průjezd cílovou rampou je v 4:30. V sobotu v Krumlově. V Jelení zahradě. Víc informací na www. Je v 4:30. V sobotu v Krumlově. V Jelení zahradě. Víc informací na www. 5. V sobotu v Krumlově. V Jelení zahradě. Víc informací na www. Rally v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.rallyekrumlov.cz.
2: Rock Radio Mot
1: na www.rallyekrumlov.cz.
2: Rock Radio
1: www.rallyekrumlov.cz.
2: Rock Radio Mot
1: je krumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci
1: a CZ.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci. Tokeci.

0: Muse i Starlight 7:53. Za chvíli. Bude 8. Je středa, to znamená, že tvůj oblíbený Starlight v 7:53.
1: Tady někdo takový není, možná ještě o partrovejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program. Máte šanci si vždy užít něco.

nebe a šny, ať panstvo nečeká. Dlouhý schody do nebe a štrekadelstvo nečeká. Dlouhý schody do nebe a štrekadelstvo. Dlouhý schody do nebe a štrekadelka. Dlouhý schody do nebe a štrekadelka. Nebeský do nebe a štrekadelka. Nebeský nebe a štrekadelka. Nebeský lba, trekadelka, nebeský lba, já sucho v krku mám, taková. Nebeský lba, já sucho v krku mám, tak kopni do nebeský lba, já sucho v krku mám, tak kopni do bedny, lba, já sucho v krku mám, tak kopni do bedny, ať na cestu, já sucho v krku mám, tak kopni do bedny, v krku mám, tak kopni do bedny, ať na cestu, tak kopni do bedny, ať na cestu se dá. Kopni do bedny, ať na cestu se dá.

0: Varastovky a jejich Varastovky a jejich cover bedny. Varastovky a jejich cover Varastovky a jejich cover bedny od whisky dvě minuty. Varastovky a jejich cover bedny od whisky dvě minuty před osmou na Rock Rádiu. Varastovky a jejich cover bedny od whisky dvě minuty před osmou na Rock Rádiu. A jejich cover bedny od whisky dvě minuty před osmou na Rock Rádiu. Jejich cover bedny od whisky dvě minuty před osmou na Rock Rádiu. Od whisky dvě minuty před osmou na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na ty...
0: minuty před osmou na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na ty bedny...
0: před osmou na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni...
0: Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na ty bedny, ať pan Svrček...
0: Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na ty bedny, ať pan Svrček...
0: Zaspívat?
1: Tak kopni na ty bedny, ať pan Svrček...
0: Že...
1: Tak kopni na ty bedny, ať pan Svrček...
0: Že jsem se ptal?
1: Ty bedny, ať pan Svrček...
0: Že jsem se ptal?
1: Co jsi... Ať pan Svrček...
0: Že jsem se ptal?
1: Svrček...
0: Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád.
0: Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád, vidím.
0: Samozřejmě, Žižma. Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád, vidím.
0: Samozřejmě, Žižma.
2: Ale máš mě rád, viděníčku.
0: Samozřejmě, Žižmara, namazal bych si tě na chleba a polil med.
2: Ale máš mě rád, viděníčku.
0: Samozřejmě, Žižmara, namazal bych si tě na chleba a polil...
2: Ale máš mě rád, viděníčku.
0: Samozřejmě, Žižmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem.
2: No, rád, viděníčku.
0: Samozřejmě, Žižmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. Samozřejmě, Žižmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli osmá hodina, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli osmá hodina, Zuzka už tady si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli osmá hodina, Zuzka už tady polil medem. No tak za chvíli osmá hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí. No tak za chvíli osmá hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody. No tak za chvíli osmá hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody. A tak osmá hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takový věc. Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takový věci. Tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. Zase vymýšlí další zprávy a nehody a takový věci. Tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a další zprávy a nehody a takový věci. Tak na ty se taky těšte. Teda myslím na ty zprávy. No a v půl nehody a takové věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz.
2: Ano.
0: Taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz.
2: Ano.
0: Teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz.
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By se zahrát. No a v půl devátý hospodský kvíz.
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By se zahrát.
2: No tak.
0: Půl devátý hospodský kvíz.
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By se zahrát.
2: No tak asi budu muset.
0: Kvíz?
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By se zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že...
0: No. Dáme mohla si. By se zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Ne. Dáme mohla si. By se zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Zahrát. No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Nevím, tak doufám, že vyhraju, já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem? Vyhraju, já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Nevím.

0: Ne, takže dozvíme to nevím, čím vyhrávám.
1: Dneska určitě.
0: Dneska to o čem?
1: Nevím.
0: Nevíme, takže
1: dozvíme
0: to nevím,
1: se. Dneska určitě.
0: Dneska to o čem?
1: Nevím.
0: Nevíme, takže
1: dozvíme
0: to nevím,
1: se. Určitě.
0: Dneska to o čem?
1: Nevím.
0: Nevíme, takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju, víme. Dneska to o čem?
1: Nevím.
0: Nevíme, takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju, víme.
1: Nevím.
0: Nevíme, takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju, víme. Ne, takže dozvíme to nevím, se. Vyhraju, víme.
2: V drogerii
1: dozvíme se.
0: Vyhraju, víme.
2: V drogerii teta je...
0: Víme.
2: V drogerii teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny... V drogerii teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně... V drogerii teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně... Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní... Akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, Pary, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo
2: i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je
2: Více na tetadrogerie.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor
2: Gerie.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.cz. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: musím dneska dodělat. Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor.
0: Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor.
0: Pořiď to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
0: Dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro BBB, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, spojky, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Chcete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Chceš žít
1: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Chceš žít značku
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Chceš žít značkový život?
1: Sorry, vzduchotechnika.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten
1: Z.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdu? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si. Žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotinopravdovej. Značka si ty. www.bezpotinopravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuji
2: ty. www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a pot...
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit.
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale...
2: www.bezpotisku.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale...
2: cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr
3: a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od
3: půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjč, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je
3: na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA. A... řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit.
4: Řešení je úvěr od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já
4: od ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak. Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení
3: potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je ACEMA.
3: A co
4: ACEMA?
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.

0: milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů? Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů? Tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A
1: řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 4?
1: ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: Potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to. Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez bank.
0: ACEMA. A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: ACEMA. A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Domov pro seniory.
0: 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Domov pro seniory Sulit.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Domov pro seniory Sulit.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte... Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabídka má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulická, c, benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulická, c, přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka, sulická, cz. Podívat. Více na domov, pomlčka, sulická, cz. Více na domov, pomlčka, sulická, cz.
4: Ardon.
3: Mlčka Sulická, CZ.
4: Ardon.
3: Preka, CZ.
4: Ardon. Prt. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jen. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz
2: Soj.
1: www.bezkempu.cz
2: Soj.
1: www.bezkempu.cz
2: Soj. Fungujty.cz Soj. Fungujty. Křápe. Soj. Fungujty. Křápe. Soj. Fungujty. Křápe. Soj. Fungujty. Křápe.
3: Já to musím dnes.
2: Soj. Fungujty. Křápe.
3: Já to musím.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se...
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko... Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na... Hezké ráno máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Ameriky. Máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením. Jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle Ebola bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastaveny. Nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. Nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. Veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany. Armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem. Ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovat na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finálních pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident Vladimír v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude podle médií hovořit o mezi se svým čínským protějškem Xi Jinpingem.

0: se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a protějškem s Tím Fingem, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách Fingem, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo novém plynovodu Síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu Síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko. Představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italopravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes z polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. S čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesl mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další hutní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách.
1: Spa Hotel Parku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa

0: lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Rock Hotel Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské.
0: Jo, doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam.
0: Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam. V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Bouralo se vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baš na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baške ulici, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baš, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostra kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. U obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. Číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru na D36 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru. Na D3 se taky bouralo Ostrava Ostravice na 57. kilometru. Na D3 se taky bouralo Ostravice na 57. kilometru. Na D3 se taky bouralo ve směru na 60. kilometru. Na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 100. kilometru. Na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 100. Na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 100. 8,5 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 100. 8,5 kilometru a pozor směru na České Budějovice na 108,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce České Budějovice na 108,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce na 108,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce Metylovice na 8,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce Metylovice kilometru a pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 a pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 50. Pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 2 na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. km. Číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. km. Na trase Ostravice Ostrava na 62. kilometru. Ostravice Ostrava na 62. kilometru. 62. kilometru.
0: Instagram Rock
1: kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skoda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte.

Až zastavíte.

0: Rokovej rozjezd. Dobré Rock Radio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný
0: Radio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám.
1: Ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
1: Aci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Čtyři minuty ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Čtyři minuty po osmí ve středu 20. Ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Čtyři minuty po osmí ve svými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Čtyři minuty po osmí ve středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Čtyři minuty po osmí ve středu 20. května. Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20. května.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách. 4 minuty po 8. ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni. Května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Tak ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to keby ebolo, ne? V těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to keby ebolo, o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to keby ebolo něco, čo se už Eláni, ne? Takový to keby ebolo něco, čo se ti dá? Takový to keby ebolo něco, čo se keby ebolo něco, čo se ti dá zjesť, bolo něco, čo se ti dá zjesť. Ne, to není ono.
5: Nemáš voli z vodky.
2: Něco, čo se ti dá zjesť. Ne, to není ono.
5: Nemáš voli z vodky, si aby.
2: Něco, čo se ti dá zjesť. Ne, to není ono.
5: Nemáš voli z vodky.
2: Čo se ti dá zjesť. Ne, to není ono.
5: Nemáš voli z vodky, si aby v pohodě.
2: Já bych si nějak. Dá zjesť. Ne, to není ono.
5: Nemáš voli z vodky, si aby v pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovna. Ne, to není ono.
5: Nemáš voli z vodky, si aby v pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovna.
5: Analyzuj. Nemáš voli z vodky, si aby v pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovna.
5: Analyzuj ty potkané a máš voli z vodky, si aby v pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovna.
5: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a
5: Chris. Chris, aby v pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovna.
5: Analyzuj ty potkané a dobré bude. Pohodě.
2: Já bych si nějak uzrovna.
5: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a Chris. Já bych si nějak uzrovna.
5: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a Chris.
5: Analyzuj ty potkané a dobré bude.
2: Potkané a Chris.
5: Potkané a dobré bude.
2: Potkané a Chris. Potkané a Chris. Je super, že ty zvířátka, Chris. Je super, že ty zvířátka je máš ráda. Je super, že ty zvířátka je máš ráda.
5: Já mám všechny
2: zvířátka. Je super, že ty zvířátka je máš ráda.
5: Já mám všechny.
2: Je super, že ty zvířátka je máš ráda.
5: Já mám všechny zvířátka já ráda.
2: Je super, že ty zvířátka je máš ráda.
5: Já mám všechny zvířátka já ráda.
2: Mě by zajímalo, jaké je máš ráda.
5: Já mám všechny zvířátka já ráda.
2: Mě by zajímalo, jestli populace.
5: Já mám všechny zvířátka já ráda.
2: Mě by zajímalo, jestli populiva.
5: Všetky zvířátky já ráda.
2: Mě by zajímalo, jestli populivá tý dneska.
5: Všetky zvířátky já ráda.
2: Mě by zajímalo, jestli populivá tý dneska ten hospodský kvízky
5: já ráda.
2: Mě by zajímalo, jestli populivá tý dneska ten hospodský.

0: Kvíz, který nás čeká,
1: bude.
0: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká,
2: Rock Radio.

has never gone.

0: a britský pan roku 1980 německý Hamburg a britský pankáč The Clash 1980 německý Hamburg a britský pankáč The Clash tam hráli takový normální kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá, po golegrácky nějaký vrážení a to však to na těch punkových koncertech bejvá, po golegrácky nějaký vrážení a to vrážení do těch koncertech bejvá, po golegrácky nějaký vrážení a to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni bejvá, po golegrácky nějaký vrážení a to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně grácky nějaký vrážení a to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agrátí vrážení a to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně a to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam s ní strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnili. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne? Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne? A strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne? A do těch tanečků se pak čehož se záhy zúčastnila i kapela. Proč ne? A do těch tanečků se pak zúčastnila i kapela. Proč ne? A do těch tanečků se pak zapojí kapela. Proč ne? A do těch tanečků se pak zapojili. Ne, a do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. A do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali front. Do těch tanečků se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali se pak zapojili policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely Joe Stramera, protože jednou byli policajti, vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely Joe Stramera, vesele tam zatýkali. No a sebrali frontmana kapely Joe Stramera, protože jednomu obzvlášť zatýkali. No a sebrali frontmana kapely Joe Stramera, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanu. No a sebrali frontmana kapely Joe Stramera, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi frontmana kapely Joe Stramera, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil Joe Stramera, protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svůj kytaru. Protože jednomu obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svůj kytaru v hlavu. Obzvlášť agresivnímu fanouškovi rozbil svůj kytaru v hlavu. Doslova. Jo. A vtipnému fanouškovi rozbil svoji kytaru o hlavu. Doslova. Jo. A vtipný je, že Joe rozbil svoji kytaru o hlavu. Doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani pro svoji kytaru o hlavu. Doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal o hlavu. Doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani promilé, nic doslova. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert. Jo. A vtipný je, že Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na punk. A vtipný je, že Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli na. Joe nenadechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. Nechal ani promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. Promilé, nic nepil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho polipil, protože koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka pustil koncert, zvláštní na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka na pankáče, ale nebyli nalitý. A pro toho policie zase hnedka pustila. Byli nalitý. A pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně. A pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně. Pro toho policie zase hnedka pustila. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil se hnedka pustila. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu. Problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru. A problém by údajně měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej. Měl jenom ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej. Ale tím, ve chvíli, kdyby rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej. Ale tím, že rozbil tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej. Ale tím, že byl střízlivý.
1: Že střízlivý můžeš někoho
0: tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivý.

0: Tak.
1: Střízlivej, můžeš někoho přizabít
0: tu kytaru
1: a byl ožralej.
0: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivej,
1: tak... Střízlivej, můžeš někoho přizabít a byl ožralej.
0: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivej,
1: tak... Střízlivej, můžeš někoho přizabít kytarou. Ta dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít. Můžeš někoho přizabít kytarou. Ta dobrá zpráva pro vás pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím předtím nezabít kytarou.
0: Minimálně kuzlátka a zpátky do chlívku.

0: Pojďme na naprosto nelegální zavřít minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to legální zavřít minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme vřít minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to a posloucháte Rock Radio. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to a posloucháte Rock Radio mimochodem. Kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to a posloucháte Rock Radio mimochodem. Do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Jo, a posloucháte Rock Radio, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Rock Radio, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů. Chtěla stáhnout dolů. Nyní.

0: Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní song Back in a jeho poslední solová deska a zní song Back into my arms again. Jeho poslední solová deska a zní song Back into my arms again. Rok 2024. Poslední solová deska a zní song Back into my arms again. Rok 2000. Solová deska a zní song Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím, než nás opustí. A zní song Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím, než nás opustil. Back into my arms again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin, arms again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin, 13 minut, 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin, 13 minut, tam tady svítí, je středa, 4 rok předtím, než nás opustil. 8 hodin, 13 minut, tam tady svítí, je středa, 20. května, mám, než nás opustil. 8 hodin, 13 minut, tam tady svítí, je středa, 20. května. 8 hodin, 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost. Tam tady svítí, je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost. Historický je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost historického okna. 20. května, mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 19. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1900. Zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980 historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980 německý Hamburg okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980 německý Hamburg. 20. května roku 1980 německý Hamburg.

Rádio. Slušnej rok. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Staré dělá. Výbory. Prosím tě, bude tu dneska v 9. Výbory. Prosím tě, bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězd. Prosím tě, bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host. Bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově svět na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově soukmen, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově soukmenovec, Márdi z VIP taky. A asi teda tím pádem i věkově soukmenovec, Márdi z vypsaný fixy.
1: Je to.
0: A asi teda tím pádem i věkově soukmenovec, Márdi z vypsaný fixy.
1: Je
0: to. Tím pádem i věkově soukmenovec, Márdi z vypsaný fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí.
0: Soukmenovec, Márdi z vypsaný fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamínovec,
0: Márdi z vypsaný fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamínovec,
0: Márdi z vypsaný fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže
0: z vypsaný fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí teď tím. Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí teď tím vyšla nová pecka, takže tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí teď tím vyšla nová dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí teď tím vyšla nová pecka, takže za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí teď tím vyšla nová pecka, takže určitě se dozvíte spoustu zajímavostí teď tím vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem dokonce vyšla zajímavostí teď tím vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem dokonce vyšla
0: fucking.
1: A vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem dokonce vyšla
0: fucking.
1: A takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem dokonce vyšla
0: fucking a, party se jmenuje
1: a pohovořej i o tom i s videoklipem dokonce vyšla
0: fucking a, party se jmenuje
1: a, ano tak to je i s videoklipem dokonce vyšla
0: fucking a, party se jmenuje
1: a, ano tak to je krásný název songu dokonce vyšla
0: fucking a, party se jmenuje
1: a, ano tak to je krásný název
0: fucking party se jmenuje
1: a, ano tak to je krásný název songu každopádně samozřejmě kdyby ne
0: fucking party se jmenuje
1: ano tak to je krásný název songu každopádně samozřejmě kdyby nedej ano tak to je krásný název songu každopádně samozřejmě kdyby nedej bože jste ano tak to je krásný název songu každopádně samozřejmě kdyby nedej bože jste něco měli od 9 tak nemusí krásný název songu každopádně samozřejmě kdyby nedej bože jste něco měli od 9 každopádně samozřejmě kdyby nedej bože jste něco měli od 9 tak nemusíte být smutní a plakat pádně samozřejmě kdyby nedej bože jste něco měli od 9 tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu protože si to můžeme kdyby nedej bože jste něco měli od 9 tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpět. Měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit. Tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách. Smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách. A to už kat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách. A to už dnes běhu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak je v streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak děvčata budou rychle a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak děvčata budou rychlá dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak děvčata budou rychlá
0: tak a
1: odpoledne nebo i dopoledne podle toho jak děvčata budou rychlá
0: tak a dokonce pokud
1: dopoledne podle toho jak děvčata budou rychlá
0: tak a dokonce
1: toho jak děvčata budou rychlá
0: tak a dokonce pokud byste nechtěli
1: ta budou rychlá
0: tak a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast tak a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste a tak. A dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margi. A dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika, tak je nová deska. Pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika, tak chtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika.

0: tak nová deska Ideál vypsaný fixe. Podcast, ale chtěli byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideál vypsaný fixe. Byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideál vypsaný fixe. Mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideál vypsaný fixe. Vychází už teda, tak nová deska Ideál vypsaný fixe. Vychází už tenhle ten pátek 22. Nová deska Ideál vypsaný fixe. Vychází už tenhle ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixe.
0: Vychází už tenhle ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixe, jak jsi to řekl.
0: Vychází už tenhle ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixe.
0: Už tenhle ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixe, jak jsi to řekl na Babiša.
0: Ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixe, jak jsi to řekl na Babiša.
0: To je, to fixa bez 22. května.
1: Vypsaný fixe, jak jsi to řekl na Babiša.
0: To je 2. května.
1: Vypsaný fixe, jak jsi to řekl na Babiša.
0: To je, to fixa bez fixy, fixe.
1: Vypsaný fixe, jak jsi to řekl na Babiša.
0: To je, to fixa bez fixy, fixe.
1: Jak jsi to řekl na Babiša.
0: To je, to fixa bez fixy, fixe. Jak jo?
1: Jo, jakože tý vypsaný fixa.
0: To je, to fixa bez fixy, fixe. Jak jo?
1: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
0: Ano. Já už jsem... To je, to fixa bez fixy, fixe, jak jo?
1: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
0: Je to fixa bez fixy, fixe, jak jo?
1: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
0: Ano.
1: Já už jsem to pochopila.
0: Bez fixy, fixe, jak jo?
1: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
0: Ano.
1: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem.
0: Jak jo?
1: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
0: Ano.
1: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbližší. Jakože tý vypsaný fixe.
0: Ano.
1: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no ani fixe.
0: Ano.
1: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no nic.
2: Penál.
0: Za chvíli Metallica, Sad But True, smutný, ale pravdivý.
3: Nové styly pro vaše...
1: Slortnost je můj příběh.
3: Nové styly pro vaše...
1: Můj příběh.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou. Když ultravýhodné nabídky se slevou. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Hodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 40%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový

probouzím se a zase se nemohu spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej

0: vysavač 4 v 1 jen za 5 tisíc. Tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5 tisíc. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za poslední vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6995 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se?
0: Posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se?
0: Slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento
0: Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken
0: Tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží. Na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé chutí za 19,90.

0: letním rodilých tanečníků.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tanečníků.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti.
1: Yes,
0: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava.
0: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarád.
0: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava.
0: Městský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a
0: tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti.
2: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.
2: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.
2: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz. Už
2: k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita
2: základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je na www.latropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. LaTropical.cz. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. LaTropical. Taneční kroky vaši. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. LaTropical. Taneční táborů v červenci i srpnu je omezena. LaTropical. Taneční kroky vaši i srpnu je omezena. LaTropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Je omezena. LaTropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale LaTropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I opráční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách je naučíme tančit. I o prázdninách
3: kontejnerist.
0: I o prázdninách
3: kontejnerist.
0: I o prázdninách
3: kontejnery Siegel, dobrý.
0: O prázdninách
3: kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: Den.
4: Dobrý, mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém, potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Jsme... Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
6: Naš digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaší po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k AU portál CZ.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
6: Portál CZ.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
6: CZ.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.

0: okoukaný, ale všechno už vám přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: A přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás to okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. House Running.
1: Naprostý
0: novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát,
0: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na
0: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky. House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na Ring.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
1: unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 100 se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad
0: vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to
1: viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořád
0: pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Ten hlete dolů.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
2: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CS Adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
0: Najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pouze na.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Lyže.
4: Happy Sport.
3: Zážitky.
1: CZ. Lyže.
4: Happy Sport.
1: Děti. CZ. Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Lyže.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport. Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Půjčovna.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy
1: Servis.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
4: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
1: Bazar.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
1: Happy Sport.
4: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
5: Happy Sport.
1: Happy Sport.
4: Happy

0: 24,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoládkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý.
0: Května. Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybud. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je
1: budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
1: Srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne. Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo
3: nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
3: Internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru?
4: Pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip hopu pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých a navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneč v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V americkém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Tanečníků a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Taneční škola La Tropical pořád.

0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší
0: dítě?
2: Happy Sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší
2: sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Sportu vede přes
2: Happy Sport. Happy Sport.
3: Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrad? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrad? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Asi spíš na zahrádce.
4: V pohodě.
3: Spíš na zahrádce.
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Chce.
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání.
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché.
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché.
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční
4: Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jiný banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kábci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Rock
5: Radio. Zdarma na KBCZ.
6: Rock
5: BCZ.

0: našeho nabušenějšího. Z našeho týho. Z našeho nabušenýho. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vyber. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd bušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem jede každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše. Každej všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše sociální. Všední den úderem 11. dopolední. Přijímáme objednávky přes naše sociální. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Ní přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Ký přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrátíte. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrá... Celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusím. Se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme podusím. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se nekrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých
0: hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem
0: Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů s 9 soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. A třetí výhra by znamenala Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí

0: Metallica a jejich Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože a dneska je mezinárodní den 2 minuty po 8:30. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní po 8:30. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní den 9. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete
1: Z našeho na... radši něco jemnějšího.

0: Dopustit další šok, čne v 16 hodin 20 minut. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který je na 20 minut. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v minut. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení. Kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení. Nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohrál jen den sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohrál jen den v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohrál jen den poté, co bez větších potíží Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohrál jen den poté, co bez větších potíží prodloužení. Prohráli jen den poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel. Prohráli jen den poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem. Prohráli jen den poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním vítězství bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním vítězství nad Švédy 4-3, nechtí opakovat stejný scénář, podle něhož by outsiderovi přenechali body. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa, Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel či Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel www.topcentrum.cz.

0: www.topcentrum.cz. Dell, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz. A zahradní techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio. Techniky. www.topcentrum.cz. Rock Radio. www.topcentrum.cz. Rock Radio. Topcentrum.cz. Rock Radio. Doprava.cz. Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 pozor, ve směru na České Budějovice.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 pozor, ve směru Budějovice se bouralo na stém 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na stém 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 5,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 20. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24,5 kilometru. Se řeší nehoda ve směru D1 na 20. 24,5 kilometru, tam se srazily tři ve směru D1 na 24,5 kilometru, tam se srazily tři osoby, jedničce na 24,5 kilometru, tam se srazily tři osobáky, dvě auta 24,5 kilometru, tam se srazily tři osobáky, dvě auta v sobě 24,5 kilometru, tam se srazily tři osobáky, dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské, tam se srazily tři osobáky, dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a srazily tři osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci na Dněské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Bel. A pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Bel. Pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Bel. Na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgické. Ním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgické.
2: Kolo.
1: V Jablonci nad Nisou na Belgické.
2: Kolony neovlivníte.
1: Na Belgické.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Logické.
2: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražské. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyoservis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyoservis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. Rock Toyota.lowman.cz. Rock Toyota.lowman.cz. Rock Radio. CZ.
3: Jako vždycky bez
4: Rock Radio.
3: Jako vždycky bez ztráty.
4: Rock Radio.
3: Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky.
4: Rock Radio.
3: Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko,
4: Radio.
3: Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už. Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Brew. Jako vždycky bez ztráty, kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance.

I Don't Love You, nemiluji. Vždycky bez ztráty kytičky, Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance. I Don't Love You, nemiluji. Ty kytičky, Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance. I Don't Love You, nemiluji tě. A za chvíli, jako díky. Teď už mají Chemical Romance. I Don't Love You, nemiluji tě. A za chvíli vás milovat, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Kvízu.

0: s Honzou, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se lobotomii v přímém přenosu, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz v přímém přenosu, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725. Bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725844. Kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725844. Takže můžete právě teď volat na číslo 725844424. Ještě jednou. Teď volat na číslo 725844424. Ještě jednou 725 725844424. Ještě jednou 725 844 844 424. Ještě jednou 725 844 424 424. Ještě jednou 725 844 424. Ještě jednou 725 844 424. Ještě jednou 725 844 424. 725 844 424.
1: Neříkáš tam
0: 8444424.
1: Neříkáš tam v jednu čtyřku navíc?
0: 44424.
1: Neříkáš tam v jednu čtyřku navíc?
0: Ne.
1: 7258424. Neříkáš tam v jednu čtyřku navíc?
0: Ne.
1: 7258424. Neříkáš tam v jednu čtyřku navíc?
0: Ne.
1: 7258424. Neříkáš tam v jednu čtyřku navíc?
0: Ne.
1: 7258424. Neříkáš tam v jednu čtyřku navíc?
0: Ne.
1: 7258444, asi jo. No. Nebo čtyřku navíc.
0: Ne.
1: 7258444, asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé.
0: Ne.
1: 7258444, asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé. 7258444, asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá. 4424, asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase. 4, asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro ní.
0: No.
1: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku. Dneska. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku. Dneska je každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku. Dneska je to opět pro motorkáře. Dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu dovolá, máme pro ní i knížku. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu pro ní i knížku. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu na fur. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Straš pro motorkáře. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Strašně. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Strašně těžká. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Strašně těžká. Strašně tlustá. Československu na fotografiích dvě. Strašně těžká. Strašně tlustá. Strašně velká. Fotografiích dvě. Strašně těžká. Strašně tlustá. Strašně. Strašně těžká. Strašně tlustá. Strašně velká.
0: To nemluví kniha. O mně. To
1: strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká.
0: To nemluví kniha. O mně.
1: Strašně tlustá, strašně velká.
0: To nemluví kniha. O mně, to mluví.
1: Strašně tlustá, strašně velká.
0: To nemluví kniha. O mně, to mluví.
1: Strašně velká.
0: To nemluví kniha. O mně, to mluví.
1: Ano, opravdu je to kniha.
0: To nemluví kniha. O mně, to mluví.
1: Ano, opravdu je to
0: kniha. O mně, to mluví.
1: Ano, opravdu je to kniha plná Ano, opravdu je to kniha plná motofoto. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiloží. Kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozbíjí. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu. Vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud bude

0: chtít, ale jinak tohle ty přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tohle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tohle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Sedne, pokud budete chtít, ale jinak tohle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, které budete chtít, ale jinak tohle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A jo, pravda,
0: tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná
0: tlusta. Je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu
0: pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tu se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. Te na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 7, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 7258442.
1: Opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 7258442,
1: to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 7258442, za chvíli jsme zpátky. Taková tučná. 7258442, za chvíli jsme zpátky. Tučná. 7258442, za chvíli jsme zpátky. 7258442, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis.
0: 4424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu zo...
0: 4424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu...
0: Jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích... Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak. Dneska vyráží.
2: Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak. Dneska vyráží.
2: Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží.
2: Ohrad.
3: Tak. Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Jak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha mazlení. A trocha pozování na focení. Zagranulení. A trocha pozování na focení. Zagranulé. Trocha pozování na focení. Zagranulé. Jdu na vycházku. Na focení. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro, jak má sejn. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro, jak má být. Zagranulé. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro,

0: My Chemical Romance, I Don't Love You, nemilujte. My Chemical Romance, I Don't Love You, nemilujte v 8 hodin. My Chemical Romance, I Don't Love You, nemilujte. My Chemical Romance, I Don't Love You, nemilujte v 8 hodin. 38 I Don't Love You, nemilujte v 8 hodin. 38 minut. I Don't Love You, nemilujte v 8 hodin. 38 minut. Na Rock Rádiu. Nemilujte v 8 hodin. 38 minut. Na Rock Rádiu. V 8 hodin. 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se doslintá. 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se doslintá. 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se doslintá. 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se doslintá k mikrofonu. Takže je nejvyšší čas. Na Rock Rádiu. Anabel se doslintá k mikrofonu. Takže je nejvyšší čas se pustit. Anabel se doslintá k mikrofonu. Takže je nejvyšší čas se pustit. K mikrofonu. Takže je nejvyšší čas se pustit. Takže je nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Rádio.
0: Nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Rádio. Hospodská
0: se pustit.
1: Rock Rádio.
0: Hostit.
1: Rock Rádio. Hospodský kvíz. Rock Rádio. Hospodský kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
1: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
1: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
1: Hospodský kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
1: Hospodský kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
0: Nic víc. Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo? Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem...
0: ...ní parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme...
0: Nic k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla,
0: jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme... Nic něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, že s jedním z vás se utkám buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Se utkám buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednoduché. Buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednoduché.

0: střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Vnestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní
0: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano.
1: Výměna střešních

0: na terase Smíchov. Více na www.lapikalparty na terase Smíchov. Více na www.lapikalparty na terase Smíchov. Více na www.laptropical.cz Smíchov. Více na www.laptropical.cz Více na www.laptropical.cz Awarasha. Více na www.laptropical.cz Awarashar. www.laptropical.cz Awarashar. Zahrádka www.laptropical.cz Awarashar. Zahrádka.cz Awarashar. Zahrádkář se raduje, Awarashar. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu. Šar. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Hrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už
0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík,
0: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novým e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: S novinkou e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se
1: jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
1: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na
1: si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
1: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu
2: se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
1: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.pomlčka
1: te slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro
2: vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz.
2: Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odklouň Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odklouvám
0: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odklouvám kránu.
0: Cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu
0: pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale
2: kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
2: Katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku všech katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou je z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechno, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. V Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátnáte.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, vnitřní okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do a pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. A ten... Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención!
0: Nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores!
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Latropty opět roztančí smíchov.

0: unikátní prostor pro české památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo firemní a luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo firemní akci. Maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo firemní akci. Odplouvám. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Oslavu, nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Oslavu, nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán. www.prageboats. Na katamarán. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru. Na katamarán. www.prageboats.cz. Už ví. Katamarán. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru. www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Pod prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Potřebuješ. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
1: Potřebuješ změnit splátky.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Potřebuješ změnit splátku.
0: Vzhůru na palubu.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou.
0: Palubu.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. So. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Sous už.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy.
0: Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spolu.
0: Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé. Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé. Opel, jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: Majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: Spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Spolehlivé. Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha.
3: Spolehně. Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha.
3: Spolehně.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a kou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pozdravu.

0: Arma? Já, Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akčte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
1: Polkafest 2.
0: Nyní v akční nabídce.
1: Polkafest 2000.
0: Akční nabídce.
1: Polkafest 2026. Polkafest 2026. Už Polkafest 2026. Už Polkafest 2026. Už 29. a 30. května. Polkafest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce. Už 29. a 30. května. Na krásné louce. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 29. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Se v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang. Pí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang. Jist. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang. Jiří Korn, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a Mny 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2020
0: Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026
0: Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Polka Fest 2026
0: mnoho další.
1: Polkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Polkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Rok.
0: Píš na vstupnafest.cz.
2: Rok.
0: Rádio. Fest.cz.
2: Rok. Rádio.
0: CZ.

0: všechny příznivce.
1: Dos, tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na
1: tres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super pro příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, bavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přístupky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Třetí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeah. La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeah.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Jak má být?
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Střešní okna Fenestra.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Střešní okna
0: a hodně blízko u zvířat.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano.
0: Je blízko u zvířat.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní
0: zvířat.

0: Martine, dobrý ráno přejeme.
1: Tak soutěžícího a tím je Martin z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: A tím je Martin z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno.
4: Dobré ráno i vám.
1: Z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno.
4: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě. A Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno.
4: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral. Ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno.
4: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní...
2: Dobré ráno, hezký ráno.
4: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral...
2: Hezký ráno.
4: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do...
4: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice... Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Takže já ti děkuji. Do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Takže já dnešní kvíz do dvojice Anabel. Takže já ti děkuji. Já budu jenom poslouchat a tiše se do dvojice Anabel. Takže já ti děkuji. Já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat. Dvojice Anabel. Takže já ti děkuji. Já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo?
1: Takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo? To je úplně jasná taktika.
1: Děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo? To je úplně
1: jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo? To je úplně jasná taktika. No.
1: A tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo? To je úplně jasná taktika. No.
1: Usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo? To je úplně jasná taktika. No.
5: Tak jo, jdeme na
2: to. Chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
5: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě...
2: To je úplně jasná taktika. No.
5: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě...
2: Taktika, no.
5: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu, k tomu tématu inspiroval... Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž... Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž... Nebo soutěž... To, co tentokrát mě k kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž... Nebo soutěž... To, co tento týden... Mě k kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž... Nebo soutěž... To, co tento týden rozdává... K kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž... Nebo soutěž... To, co tento týden rozdávám... K tomu tématu inspirovala soutěž... Nebo soutěž... To, co tento týden rozdáváme a to je inspirovala soutěž nebo soutěž. To, co tento týden rozdáváme a to je grill soutěž nebo soutěž. To, co tento týden rozdáváme a to je grill. Takže to bude soutěž. To, co tento týden rozdáváme a to je grill. Takže to bude o grillu. Tento týden rozdáváme a to je grill. Takže to bude o grilláváme a to je grill. Takže to bude o grillování a to je grill. Takže to bude o grilování a o masíčku grill. Takže to bude o grilování a o masíčku. Takže to bude o grilování a o masíčku a o burgerech.
2: Jako vážně.
5: O grilování a o masíčku a o burgerování a o masíčku a o burgerech.
2: Jako vážně, myslela, že bude hudební.
5: A o masíčku a o burgerech.
2: Jako vážně, myslela, že bude hudební.
5: Ale a o masíčku a o burgerech.
2: Jako vážně, myslela, že bude hudební.
5: Ale bude zároveň hudební. A masíčku a o burgerech.
2: Jako vážně, myslela, že bude hudební.
5: Ale bude zároveň hudební.
2: Aha.
5: O burgerech.
2: Jako vážně, myslela, že bude hudební.
5: Ale bude zároveň hudební.
2: Aha. Dobře. Jako vážně, myslela, že bude hudební.
5: Ale bude zároveň hudební.
2: Aha. Dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na...
2: Vážně, myslela, že bude hudební.
5: Ale bude zároveň hudební.
2: Aha. Dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na první otázku.
2: Bude hudební.
5: Ale bude zároveň hudební.
2: Aha. Dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na první otázku. Ale bude zároveň hudební.
2: Aha. Dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na první otázku. Skladba hudební.
2: Aha, dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ
2: Top. Dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman.
2: Dobře, tak pojď.
5: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990.
2: Pojď.
5: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990. První otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990. Je skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek. Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnává ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu. Je plná dvojsmyslných.

0: myslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění myslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění, která obsluhu grilu k milostnému svádění, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně k milostnému svádění, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně o svádění, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně svádění, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví, která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví, bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví, za A, jak se v textu písně opravdu objeví, za A, písně opravdu objeví, za A, slib, že po ochutnání opravdu objeví, za A, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová objeví, za A, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste A, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná, ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B, varo burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B, varování naroste nová štítná žláza. Za B, varování, že jeho tajná omáčka štítná žláza. Za B, varování, že jeho tajná omáčka pálí žláza. Za B, varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než... Za B, varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od HB. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ?
1: Já...
0: Texas. Tak, Martine, co typuješ?
1: Já...
0: Tak, Martine, co typuješ?
1: Já... Tak, ten kečup mi spíš hladí...
0: Tak, Martine, co typuješ?
1: Já... Tak, ten kečup mi spíš hladí...
0: Co typuješ?
1: Já... Tak, ten kečup mi spíš hladí... Já... Tak, ten kečup mi spíš hladí k Austrálii. Já... Tak, ten kečup mi spíš hladí k Austrálii, než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: A tak, ten kečup mi spíš hladí k Austrálii, než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Já mi spíš hladí k Austrálii, než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Já bych typl ten výfuk hladí k Austrálii, než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Já bych typl ten výfuk od Harle.
2: By to tam mohlo být.
0: No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste... No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. No, a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cíkrát.
0: Je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cíkrát, co tak kluci to vzali hodně jako.
0: Jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cíkrát, co tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Naroste nová štítná žláza.
2: Cíkrát, co tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale štítná žláza.
2: Cíkrát. Krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známky.
2: Cí, krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známky.
2: Ty to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Je to sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Moje se to známe to v těch
2: písničkách.
0: Ale štítná
2: žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký v těch
2: písničkách. Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že to ne. Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masa, že jsi to netypla, no tak nic.

0: jdeme na další otázku. V textu masožrouckýho hypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrouck, nic, jdeme na další otázku. V textu masožrouckýho hitu, další otázku. V textu masožrouckýho hitu už, v textu masožrouckýho hitu už se to smaží a peče od kapely. V textu masožrouckýho hitu už se to smaží a peče. Masožrouckýho hitu už se to smaží a peče od kapely. Hitu už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá. Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masách. Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masách. Smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar. Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétně zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní masitých dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar? Jaká konkrétní věc dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar? Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, bůček, prejt nebo ovar? Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, doslova lochta? Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, doslova lochta? Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, doslova lochetní věc, ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krku. Věc, ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krku. Podle textu zpěváka doslova lochtá v krku. Za A zpěváka doslova lochtá v krku. Za A klobása a lochtá v krku. Za A klobása. Za B lochtá v krku. Za A klobása. Za B, za A klobása, za B omastek, anebo za C typuješ pěnu s pivám?
1: Přemýšlím, zkusím omastek.
0: Pěnu s pivám?
1: Přemýšlím, zkusím omastek. Přemýšlím, zkusím omastek. Přemýšlím, zkusím omastek.
0: A je to tak.
1: Přemýšlím, zkusím omastek.
0: A je to.
1: Přemýšlím, zkusím omastek.
0: A je to tak. Pojďme.
1: Zkusím omastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. Prasátko. To tak. Pojďme si pustit ukázku. Prasátko. Pojďme si pustit ukázku. Prasátko, veselé chroch. Ukázku.

0: Rock Radio. Hospodský kvádio. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před tři čtvrtě na
0: devět. Hospodský kvíz.
1: Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň. Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešní. Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěží. Před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěží. Na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávo. Ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno. Alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno. Od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora.

0: textu se zpívá o dívce skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týp Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem. Se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák v ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za B Texas anebo za C Alabama.
1: Typu Alabamu.
0: Typuješ Alabamu?
2: Já Bčko dám.
0: Typuješ Alabamu?
2: Já Bčko dám.
0: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Takže je to 2-0 pro Anabel.
3: Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství.
0: Takže gratulujeme.
1: Já vám děkuji, tady volám příště a porazím tě příště.
0: Tak zkusíme.
3: Každopádně, i když teďka zavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9. Přejem hezký středeční ráno.

0: No, každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady věneční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa. Kamil povídání další muzika. Když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa. Kamil povídání další muzika. Všechno určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa. Kamil povídání další muzika. Všechno, co si budeš přát, už v 9 tady vypsaná fixa, Kamil, povídání, další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Vypsaná fixa, Kamil, povídání, další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Ta Kamil, povídání, další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
1: Budu poslouchat, děte se hezky.
0: Dání další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
1: Budu poslouchat, děte se hezky.
2: Krásný den.
0: Muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
1: Budu poslouchat, děte se hezky.
2: Krásný den.
0: Co si budeš přát. Měj se krásně.
1: Budu poslouchat, děte se hezky.
2: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
0: Měj se krásně.
1: Budu poslouchat, děte se hezky.
2: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Budu poslouchat, děte se hezky.
2: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Poslouchat, děte se hezky.
2: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Krásný den, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Rock Radio.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Rock Radio.
1: Ahoj.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a co jsme si? To jsme si už si dáme. Co to tam je? Twisted Sister. We're not gonna take it. Co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it.

0: Ráno má ty písničky tady díky... Ráno má ty písničky tady díky práci... Ráno má ty písničky tady díky práci v Rock Radio, začínám pak znát... Ráno má ty písničky tady díky práci v Rock Radio, začínám pak znát... Ráno má ty písničky tady díky práci v Rock Radio, začínám pak znát, to je neuvěřitelný. Ráno má ty písničky tady díky práci v Rock Radio, začínám pak znát, to je neuvěřitelný. Písničky tady díky práci v Rock Radio, začínám pak znát, to je neuvěřitelný.
1: A nula pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 19... Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1970 na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu... Otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu... Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce 1979 skladbu Hot Dog.

Nemusíš být. Nemusíš být má. Nemusíš být mánička, abys byl. Nemusíš být mánička, abys byl. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: 50. A s Vianský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13. Vianský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až tak z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland.
2: Profi voda.
1: Kaufland.

0: 16. do 19. července u bratři Cavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Rovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Stavebniny Dek.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Od července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: A ve Vizovicích.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky. Přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky. Nyní za skvělý cenu. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky. Nyní prodávanější kary síť KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek. 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek. 5 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro... Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dekce.cz května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dekce. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na dekce.cz. Kary síť za super cenu. Více na dekce.cz. Dřív cenu. Více na dekce.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Více na dekce.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix, než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už DP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 6. až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí 1. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automoto. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz.
4: Máte
3: pořídíš na automotodrom brno.cz.
4: Máte penzí?
3: Automotodrom brno.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k
3: brno.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získ.cz. Máte penzí?

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značč
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkovej hadry
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkovej hadry s
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap?
0: Fivoda.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám ve hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám ve větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám ve spodní chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez... No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www... No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku.cz. Se oblíkám bez potisku. www bez potisku.cz.
2: Masters of Rock.
1: Potisku. www bez potisku.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní
1: www bez potisku CZ.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní
1: www bez potisku CZ.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží
1: lidi potisku CZ.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží
1: lidi.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výroční festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
4: hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slaví legendární Halloween slavící 40. výročí
4: hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy Marilyn Halloween slavící 40. výročí
4: hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch slavící 40. výročí
4: hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: 30. výročí
4: hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to
4: výročí hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail
4: Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail
4: The Rasmus
3: přijedná. Slavné Arch Enemy
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept
4: In Flames
3: Slaughter to Prevail
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Slaughter to Prevail
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Prevail
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi
4: The Rasmus
3: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi
2: Masters of Rock
3: od přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Cavalerovi
2: Masters of Rock
3: od 16. do 3. hity Accept nebo Bratři Cavalerovi
2: Masters of Rock.

penzíko. Převeďte si ho k NN a... Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost... Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše PN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové, nebo možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzi pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko. nn.cz/penzíko. Ve světě /penzíko. Ve světě plném hrozeb zíko. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj.
2: Navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Brambur.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Brambur.
0: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za.
0: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za.
0: Jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
0: Připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Jirky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý le gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90.

0: rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu podle Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu podlouhých 22 pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu podlouhých 22 letech vyhráli rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu podlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu kanoní kontrolu. Fotbalisté Arsenalu podlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Fotbalisté Arsenalu podlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice Arsenalu podlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistili. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola. Úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza. Nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Barmouthu. Titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Barmouthu. Před posledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Barmouthu.
1: Rock Radio.
0: Kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Barmouthu. Zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Barmouthu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska Manchesteru City 1-1 v Barmouthu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno v Barmouthu.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až
1: polojasno. Počasí.
0: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách. Může být přechodně až za...
2: Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném... Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D3.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D3 se řeší
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice.
1: Doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na Stém. Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na Stém. Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na Stém 8,5 km u Horusic. Ve směru na České Budějovice na Stém 8,5 km u Horské Budějovice na Stém 8,5 km u Horusic. Na Pražském okruhu se Bouravice na Stém 8,5 km u Horusic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru kde jim 8,5 km u Horusic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 2 km u Horusic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na u Horusic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 24. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 24,5 km. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru kde jedničce na 24,5 km. Tam jsou sobě tři osobáky. Bouralo ve směru kde jedničce na 24,5 km. Tam jsou sobě tři osobáky. A pozor si dejte jedničce na 24,5 kilometru, tam jsou sobě tři osobáky. A pozor na 24,5 kilometru, tam jsou sobě tři osobáky. A pozor si dejte taky na 24,5 kilometru, tam jsou sobě tři osobáky. A pozor

0: si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Zámetru, tam jsou sobě tři osobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na tři osobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Litomyšli na Záhajské ulici.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Záhajské ulici.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že... Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za... Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant... Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěv... Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až... Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Až zastavíte.

0: Jo, jo, vidíš.
1: Že by ti to netlumilo zbytečně. Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho...
0: Jo, vidíš.
1: Že by ti to netlumilo zbytečně.
0: Propoj
1: si to, že bys nám takhle jako víš do toho Openu. Je to takový netradiční, ale... Tak,
0: jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba... Ale tak,
0: jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba...
0: Tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš.
0: A nějakou zvukovou tu, jo.
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle.
0: Jo.
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle. Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle. No jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším takhle.
0: Life is life.
1: Víš, a ti to tady stiším takhle.
0: Life is life.
1: Stiším takhle.
0: Life is life. Na na na. Life is life. Na na na na na. Life is life. Na na na.

0: zprávy. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy.

0: teď už si celý den nebudete zpívat nic. Omlouvám se.
1: To je super, takže jste jistě poznali. Budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky.
2: Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě.
0: Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po devátý.
0: Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po devátý. Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po devátý hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po devátý hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Startuje právě teď, 3 minuty po devátý hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená. To je právě teď, 3 minuty po devátý hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to 3 minuty po devátý hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky. Pátý hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky. Ještě. A s vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Márdio. Středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Márdio, kterýho zdravíme. Hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Márdio, kterýho zdravíme. Ahoj. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Márdio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ještě a máme tady i Márdio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: A máme tady i Márdio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Tady i Márdio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako.
2: Všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit. Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak. S tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak. Čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak. Máš tam ale přesto kabel. Na začátek tam něco jako hodit jen tak. Máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, vidíš.
1: Co to jako hodit jen tak. Máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, vidíš.
1: Hodit jen tak. Máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, vidíš.
1: Že by ti to netlumilo. Máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, vidíš.
1: Že by ti to netlumilo.
2: Počkej, já si to pro
1: kabel.

0: Hviezdný host. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Rock Rádia.
1: Hviezdným hostem Rock Rádia. Hviezdným hostem Rock Rádia. Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardy z Vypsaných Fixy. Už jste to určitě... Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardy z Vypsaných Fixy. Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardy z Vypsaných Fixy. Už jste to určitě poznali. Hviezdným hostem Rock Rádia je dneska Mardy z Vypsaných Fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali. Rádia je dneska Mardy z Vypsaných Fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin. Mardy z Vypsaných Fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Fixy už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. To určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych hned od 9 hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil, že Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. Představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal krásnou příhodu. O tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě.
2: Hele, rok si přesně nepamatuji, co let to může být. A je to příhoda, kdy jsme hráli na Masters of Fate. A je to příhoda, kdy jsme hráli na Masters of Rock. A

0: je to příhoda, kdy jsme hráli na Masters of Rock a je to příhoda, kdy jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle, když jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů. Když jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili. Vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili. Tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili. Vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili. Třeba fléret. Zástupci jiných žánrů, který tak okořenili. Třeba fléret. Nebo jiných žánrů, který tak okořenili. Třeba fléret. Nebo teda vypsaná fikru, který tak okořenili. Třeba fléret. Nebo teda vypsaná
1: fikru. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fik okořenili, čo, třeba fléret, nebo vypsaná
1: fik. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to třeba fléret, nebo vypsaná fik.
1: Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně, nebo teda vypsaná fik.
1: Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo, nebo teda vypsaná fik.
1: Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal.
1: Tam myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal. No ale to vypsaná fixa, že to jako nebyl úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak na fixa, že to jako nebyl úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že to jako nebyl úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před námi metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před náma. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před náma, tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před náma, že jo, a po nás teda před náma měla a po nás teda před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho teda před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo celýho má před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo celýho festivalu měla vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo celýho festivalu kopala Rage. Což je taková jako vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo celého festivalu kopala Rage. Což je taková hlavní hvězda toho dne nebo celého festivalu kopala Rage. Což je taková jako ostrá parta toho dne nebo celého festivalu kopala Rage. Což je taková jako ostrá parta nebo celého festivalu kopala Rage. Což je taková jako ostrá parta z nekopala Rage. Což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama. Což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama. A ty už se tam začal jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama. A ty už se tam začali sarocovat s nekompromisníma fanouškama. A ty už se tam začali sarocovat, když jsme s nekompromisníma fanouškama. A ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních fanouškama. A ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních. A ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních lineách, jak jsou prostě. A ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Přijeli a viděli jsme je v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. V prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenom jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, šený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel užijou. Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel Daro na... Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel Daro, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel Daro na říká, hele, kluci, rage mají se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. A měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. A měli zpoždění. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vím. Na přišel Darona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to

0: vyměníme a půjdete vy. Přišel Dar, ona říká, hele kluci, Rage mají zpoždění, my to vyměníme a půjdete vy. A my, tahle kluci, Rage mají zpoždění, my to vyměníme a půjdete vy. A my, Rage mají zpoždění, my to vyměníme a půjdete vy. A my, zpoždění, my to vyměníme a půjdete vy. A my, dobře, tak jsme, my to vyměníme a půjdete vy. A my, dobře, tak jsme, vyměníme a půjdete vy. A my, dobře, tak jsme, proč ne, že jo? A my, dobře, tak jsme, proč ne, že jo? Tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byly ty, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byly ty rejčaři. To nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo? Ty jo, co se stane, že jo? No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo? Ty prostě ne, že jo? No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo? Ty prostě natěšení, prostě borci. No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci pokérovaný, ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci pokérovaný, velký vlasatý, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci pokérovaný, velký vlasatý, zvalnatý metalist, prostě natěšený, prostě borci pokérovaný, velký vlasatý, zvalnatý metalisti, kterých chtěný, prostě borci pokérovaný, velký vlasatý, zvalnatý metalisti, který chtěli rejč, no a pokérovaný, velký vlasatý zvalnatý metalisti, který chtěli rage. No a paní velký vlasatý zvalnatý metalisti, který chtěli rage. No a vlasatý zvalnatý metalisti, který chtěli rage. No a ten moderátor to ještě jako zvalnatý metalisti, který chtěli rage. No a ten moderátor to ještě metalisti, který chtěli rage. No a ten moderátor to ještě jako ty rage. No a ten moderátor to ještě jako ten to dodělal. A ten moderátor to ještě jako ten to dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete? Moderátor to ještě jako ten to dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? Ještě jako ten to dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? Ten to dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? A on, jo. A on tam vylez ven a říkal, chcete rejč? A on, jo. A on, tak smůla. A říkal, chcete rejč? A on, jo. A on, tak smůla. Chcete rejč? A on, jo. A on, tak smůla. Rejč mají zpoždění, bude fixa. A on, jo. A on, tak smůla. Rejč mají zpoždění, bude fixa. A on, jo. A on, tak smůla. Rejč mají zpoždění, bude fixa. A on, tak smůla. Rejč mají zpoždění, bude fixa. A teď jsme přišli. A on, tak smůla, Rage mají zpoždění, bude fixa. A teď jsme přišli. Tak smůla, Rage mají zpoždění, bude fixa. A teď jsme přišli. Rage mají zpoždění, bude fixa. A teď jsme přišli. A bude fixa. A teď jsme přišli. To jako ty první tři. A teď jsme přišli. To jako ty první tři, čtyři písna přišli. To jako ty první tři, čtyři, teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany. Ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušce dopředu a nějak jsme to jako ustáli dobře. No. No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál.
1: Je to pravda, no.
0: Prostě jako jak spíš.
1: A víte, že jsem...

0: umíte postavit čelem, jako, že?
1: A je to pravda, no, prostě jako jak...
0: Se umíte postavit čelem, jako, že?
1: A je to pravda, no, prostě jako jak zpívá...
0: Postavit čelem, jako, že?
1: A je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý...
0: Jako, že?
1: A je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na... A je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže... A je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže... Prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže... Tady jsme se potopili, jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže... Tady jsme se potýváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže... Tady jsme se potopili, dobrý na to, aby si to prohlí, takže... Tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč, si to prohlí, takže... Tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč a měl prohlí, takže... Tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru. Tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli a Roseča měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam, ty jo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padr. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padr. Kvalitní skvělá parta energická. Pak když přijeli a rozsekali to tam na padr. Kvalitní skvělá parta energická. Přijeli a rozsekali to tam na padr. Kvalitní skvělá parta energická.
0: Tak super, krásná vzpomínka.
1: Kali to tam na padr. Kvalitní skvělá parta energická.
0: Tak super, krásná vzpomínka.
1: Kvalitní skvělá parta energická.
0: Tak super, krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme do současná
1: parta energická.
0: Tak super, krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme. Tak super, krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože co ten trošku odlehčíme? Protože co ten pohár číme? Protože co ten pohár? Co ten titul? Protože co ten pohár? Co ten titul?
1: No tak...
0: Co ten pohár? Co ten titul?
1: No tak to teď...
0: Co ten pohár? Co ten titul?
1: No tak to je těžký...
0: Co ten pohár? Co ten titul?
1: No tak to je těžký pohár, ten právě...
0: Co ten titul?
1: No tak to je těžký pohár, ten právě, to se nedá odlehčit.
0: Ten titul.
1: No tak to je těžký pohár, ten právě, to se nedá odlehčit. No tak to je těžký pohár, ten právě, to se nedá odlehčit. Já jsem tak to je těžký pohár, ten právě, to se nedá odlehčit. Já jsem dokonce těžký pohár, ten právě, to se nedá odlehčit. Já jsem dokonce dostal ten právě, to se nedá odlehčit. Já jsem dokonce dostal to privilegium, to se nedá odlehčit. Já jsem dokonce dostal to privilegium, že za mnou přijde. Já jsem dokonce dostal to privilegium, že za mnou přišel Mandy. On za dokonce dostal to privilegium, že za mnou přišel Mandy. On dostal to privilegium, že za mnou přišel Mandy. On dostal to privilegium, že za mnou přišel Mandy. On za mandát. Privilegium, že za mnou přišel Mandy. On za mandát. A když by za mnou přišel Mandy, on za mandát. A když Mandy, on za mandát. A když byly oslavy, tak mi ten pohár na chvíli... On za mandát. A když byly oslavy, tak mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl mandát. A když byly oslavy, tak mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl jsem si... A když byly oslavy, tak mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl jsem si ho zvednout. A když byly oslavy, tak mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl jsem si ho zvednout. Což pro mě byla velká čest. Oslavy, tak mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl jsem si ho zvednout. Což pro mě byla velká čest. Mi ten pohár na chvíli půjčil a mohl jsem si ho zvednout. Což pro mě byla velká čest. Udělal jsem to tady. Pohár na chvíli

0: půjčil a mohl jsem si ho zvednout, což pro mě byla velká čest, udělal jsem to tady jenom na chvíli. Jirka Hrdě, mohl jsem si ho zvednout, což pro mě byla velká čest, udělal jsem to tady jenom na chvíli. Jirka Hrdě, zvednout, což pro mě byla velká čest, udělal jsem to tady jenom na chvíli. Jirka Hrdě, velká čest, udělal jsem to tady jenom na chvíli. Jirka Hrdě, jsem to tady jenom na chvíli. Jirka Hrdě, hrdina ze Sparty mi pak řekl, že jenom na chvíli.
1: Jo,
0: tuhle sezónu jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres. Na kterým by se propojilo hlavní město našich písní, chtěli udělat speciální dres,

na kterým by se propojilo hlavní město našich písní, speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže jsme by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže jsme s Limbem z hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže jsme s Limbem s grafikem našich písní San Diego a ten klub, takže jsme s Limbem s grafikem Piego a ten klub, takže jsme s Limbem s grafikem naším to společně dali dohromady klub, takže jsme s Limbem s grafikem naším to společně dali dohromady, jsme s Limbem s grafikem naším to společně dali dohromady a ty hráči Limbem s grafikem naším to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní část naším to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní část dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom dresu, což je vždy, a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální dráči. V posledním zápase základní části nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální. V posledním zápase základní části nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální dres, který se v posledním zápase základní části nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální dres, který se používá v části nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální dres, který se používá na jedno utkání. Nastoupili v tom dresu, což je vždycky speciální dres, který se používá na jedno utkání. Což je vždycky speciální dres, který se používá na jedno utkání. Za celou sezónu je na speciální dres, který se používá na jedno utkání. Za celou sezónu je na ta extra dres, který se používá na jedno utkání. Za celou sezónu je na ta používá na jedno utkání. Za celou sezónu je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale na jedno utkání za celou sezónu je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale za celou sezónu je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale zónu je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch, ta extraliga to dovoluje, no jo, ale nikdy v těch speciálních dresech to dovoluje, no jo, ale nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli, byli už jako vždycky, nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli, byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá, speciální dresech nevyhráli, byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá, no jo, a tak se nevyhráli, byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá, no jo, a byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch dresech, já jsem tam hrál na kytaru. A tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch dresech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. Tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch dresech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A proběh ten ceremoniál v těch dresech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme ceremoniál v těch dresech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí dresech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0 kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No a šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stalo. Začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stalo. Před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. Ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. Před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. Otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres 3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý vyhrál 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. Mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. A fakt doma došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. Nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu.

0: a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam jsem celý playoff chodil v tom dresu a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a chodil v tom dresu a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl, chodil v tom dresu a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, a fakt doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. Doma v tom dresu jsme, když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. Když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR Dynama mě donutil. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR Dynama mě donutil. Jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR Dynama mě donutil tam přijet aspoň na vlastně Marcel, šéf PR Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Proč je prohrával? Šéf PR Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Proč je prohrávali? Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Proč je prohrávali? Tak jsem tam vběhnul, tam přijet aspoň na poslední třetinu. Proč je prohrávali? Tak jsem tam vběhnul a přijet aspoň na poslední třetinu. Proč je prohrávali? Tak jsem tam vběhnul a aspoň na poslední třetinu. Proč je prohrávali? Tak jsem tam vběhnul a proč je prohrávali? Tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem a hned byl prohrávali. Tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem a hned byl gól. Tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem a hned byl gól. Měl jsem ten dres, vběhnul a vstojím před tím zimákem a hned byl gól. Měl jsem ten a vstojím před tím zimákem a hned byl gól. Měl jsem ten dres, pak jsem si tam a vstojím před tím zimákem a hned byl gól. Měl jsem ten dres, pak jsem si tam do tím zimákem a hned byl gól. Měl jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je byl gól. Měl jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje. Měl jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě pak jsem si tam dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, jsem na to pověrčivý, takže jsem si tam dosedl, hned byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, jsem na to pověrčivý, takže byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, jsem na to pověrčivý, takže ten dresek, vidíš, to funguje, to je prostě, jsem na to pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým procesem funguje, to je prostě, jsem na to pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým jsem na to pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí, tak pověrčivý, takže ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, takže ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem.
0: Ten dresek třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskot.
0: Třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No tak to jsem jako říkal, že procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No tak co přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne.
1: Staneš maskotem ještě.
0: No tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono
1: ještě.
0: No tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli. Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. Titul je doma. To funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. Titul je doma, to stačí.
1: A ty si
0: jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. Titul je doma, to stačí. Takže to splnilo svůj úkol. Titul je doma, to stačí.
1: A ty
0: to splnilo svůj úkol. Titul je doma, to stačí.
1: A ty si chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo
0: úkol? Titul je doma, to stačí.
1: A ty si chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo
0: titul je doma, to stačí.
1: A ty si chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo
0: no, chodil, to stačí.
1: A ty si chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo
0: no, chodil, já tam chodím.
1: A ty si chodil poctivě celou sezónu na hokej nebo
0: no, chodil, já tam chodím jako já tam
1: poctivě celou sezónu na hokej nebo
0: no, chodil.

0: Já tam chodím jako...
1: Na hokej nebo...
0: Já tam chodím s kamarádem, s Vilémem. A... Já tam chodím s kamarádem s Vilémem a vlastně jsme letos udělali rekord. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina.

0: a dokonce i hraje v kapele občas, takže a hraje v kapele občas, takže a jsem fanoušek Líb občas, takže a jsem fanoušek a jsem fanoušek Líb v Pardubicích vlastně skoro. Jsem fanoušek Líb v Pardubicích vlastně jsem fanoušek Líb v Pardubicích vlastně skoro každý jsem fanoušek Líb v Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda
0: Líb v Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je
0: v Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic.
0: Vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a
0: každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem. Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem. A teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý. Která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam čas. Spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často s tím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako tý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní. Když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost došlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého, ale tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil. Si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco oršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. Každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. Bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. Píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: Desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: Dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky, díky.
1: Tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky, díky.
1: A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky, díky.
1: A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky, díky.
1: Gratulujeme.
0: Díky, díky.

16, 17, 16.

0: budu stát na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozlídnu. Budu stát na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozlídnu a spodu dolů. Na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozlídnu a spodu dolů, viď? Na té hoře, na té 8000ovce, tak tam rozlídnu a spodu dolů, viď? Na té 8000ovce, tak tam rozlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi...
0: ...tisícovce, tak tam rozlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi...
0: ...rozlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne, to turné?
0: ...rozlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne, to turné? Vy jste ho nastavovali snad. A krása nesmírná tam jela asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne, že to původ... A krása nesmírná tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne, že to původně nemělo... Tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne, že to původně nemělo být... Až...
0: Nemělo
1: asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne, že to původně nemělo... Obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne, že to původně nemělo být...
0: Až... Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku.
1: Ne, vy jste ho nastavovali snad, ne, že to původně nemělo být...
0: Až... Nemělo. No, měli jsme dokončovat tu desku.
1: Stavovali snad, ne? Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale...
1: Že to původně nemělo být až...
0: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem.
1: Původně nemělo být až...
0: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár...
1: Nemělo být až...
0: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár... No, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů... přidali a dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali a
1: Abyste měli nějaký problémy vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak nějaký problémy vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to problémy vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to probíhá třeba krása nesmírná vlastně s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to probíhá třeba s vydáním těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat těch starých alb.
0: Ano.
1: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností alb.
0: Ano.
1: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat. Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo za to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo za to krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo
0: za to
1: je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo
0: za to Máme trable, že první čtyři desky jsme vydali u

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vypsaná fixa Mardi dneska.
0: Rock Rádia.
1: Vypsaná fixa Mardi. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakož. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jak. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký byl tam na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro. Jak jste si to užili vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro. Jak jste si to užili, co jste dělali, aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro. Jak jste si to užili, co jste dělali, stali k tématu, jaký bylo jaro. Jak jste si to užili, co jste dělali, jaký bylo jaro. Jak jste si to užili, co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo co?
1: Bylo jaro. Jak jste si to užili, co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem.
1: Jak jste si to užili, co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný.
1: Užili, co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný.
1: Dojížděli.
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný. Dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírně. Hele, jaro bylo celkem pěkný, dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali. Bylo celkem pěkný, dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali. Celkem pěkný, dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali. Dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek. Takže šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek. Takže kolem toho se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo. Do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho, jako dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho, jako novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho, jako zařizování, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho, jako zařizování a úkolů v pátek, takže kolem toho bylo mnoho, jako zařizování a úkolů, který snad už jsou, z toho bylo mnoho, jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny, mnoho, jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli, zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a játání a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až

0: vzpomněli na ty skladby.
1: Je to, že? Tak, potrénovali jsme.
2: Třeba jste tam objevili nějaký skrytej skladby.
1: Je to, že? Tak, potrénovali jsme.
2: Třeba jste tam objevili nějaký skrytej.
1: Potrénovali jsme.
2: Třeba jste tam objevili nějaký skrytej klenot a řekli jste si ty. Třeba jste tam objevili nějaký skrytej klenot a řekli jste si ty bláho, tak tohle už. Třeba jste tam objevili nějaký skrytej klenot a řekli jste si ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli. Objevili nějaký skrytej klenot a řekli jste si ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
1: No, my jsme jako vlastně si
2: skrytej klenot a řekli jste si ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
1: No, my jsme jako vlastně si
2: řekli jste si ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak
2: bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako...
2: Oni hráli.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně...
2: Hráli.
1: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí. Jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si... Zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2000... Zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní... To bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label. Časový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label, který všichni si v roce 2009 založit vlastní label, který všechno vlastní a v roce 2009 založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jen label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. No tak Jakub je...
2: Co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
1: No tak Jakub je...
2: Spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
1: No tak Jakub je šílený velký muž.
2: Kohákem.
1: No tak Jakub je šílený velký muž. No tak Jakub je šílený velký muž. No tak Jakub je šílený velký muž s velkými... Jakub je šílený velký muž s velkými...
2: Muž s velkými rozmáchlými představami.

0: nakonec jsme to dal velkými rozmáchlými představami a nakonec rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a stavami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým, na druhém místě jako dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firma na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako na první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolupráci a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo. Jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak
0: spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak
0: teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak
0: klaplo, takže. Takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na...
0: Takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech?
0: To se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě. Píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě. Reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo.
1: Na těch jarních koncertech hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože...
1: Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože...
1: Jsme... Určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože... Jsme si řekli...
1: Určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože... Jsme si řekli, že to není... Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože... Jsme si řekli, že... Všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat, jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou, jako to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou, mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a, a nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a, a i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a, a hráli jsme ji a ohlasy jsou z začátku má třeba menší ohlas a, a hráli jsme ji a ohlasy má třeba menší ohlas a, a hráli jsme ji a hlas a, a hráli jsme ji a hlasy jsou dobrý. A hráli jsme ji a hlasy jsou dobrý.
1: Tak super.
0: Hráli jsme ji a hlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s Márdym.
0: Hráli jsme ji a hlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s Márdym zipsaný fixy.
0: Hlasy jsou dobrý.
1: Tak super.

0: Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme... Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme... Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i... Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už zde... Si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už zde... Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dnes budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň, z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň, zahrajeme, protože se vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň, zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další. Zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň, zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět v závěru zahrajeme třetí píseň, zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně, až zahrajeme třetí píseň, zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně, třetí píseň, zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně, až do zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album. Protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album. Ale Marty řekl, že nám ještě nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album. Ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň další písně až do pátku, než vyjde celý album. Ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky až do pátku, než vyjde celý album. Ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí až do pátku, než vyjde celý album. Ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje off. Ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje offico, jako nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje offico, jakože live tady ve studiu, takže exkluzivní píseň z té desky představí a zahraje offico, jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita představí a zahraje offico, jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro rok a zahraje offico, jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi. Offico jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi. Live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi. Baru studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi. Exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovolenou
0: pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovolenou
0: máme. Tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
0: Námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?

0: koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno.
0: Koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový. Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový. Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.takhlene. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Was nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Was přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Was Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších. To je Base and Fire Fest 2026. Was Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 4 z 2026. Was Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 6. Was Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až do Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí a nebo vydaš na 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí a nebo vydaš na Bejzeny na Otočku 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do vidí stupenky pro 7. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. Na Bejzeny na Otočku, je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Fire
4: je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest
4: stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně
4: i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio
4: na Bejzen.cz.
3: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je sociálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.
5: Léto chutná
3: muzika.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaž. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aeroměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero. www.prg.aero. prg.aero.
6: Jsem farmář Frank.

0: Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmy probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Připa-
0: je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Připadáš?
0: Váš farmář František.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: farmář František.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako vík. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ. Myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duch.
1: Bez potisku. www bez potisku CZ.
2: Svět není jen samé slunce.
1: www bez potisku CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to
1: bez potisku CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
1: Potisku CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
1: CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. I Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery.
2: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kontejnery. Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
2: CZ.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt už...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt...
0: Dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu...
1: Hej, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel.
1: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme
1: fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
0: Říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Siegel. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Siegel. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www. Siegel.cz. Dostanou všude. www. Siegel.cz.
3: Navštivnou
2: všude. www. Siegel.cz.
3: Navštiv
2: www. Siegel.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
2: Siegel.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. A oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce cí. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce. Nebo se za námi jen přijďte podívat a na kreativní workshopy sportovní lekce. Nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět i workshopy sportovní lekce. Nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu lekce. Nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu. A nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. O designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. A technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Benz Studio Praha.
4: Léto.
3: Studio Praha.
4: Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starostí. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Spálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků.

0: a starosti? Pustte k vode. Doktor Max. Nikú a starosti? Pustte k vode. Doktor Max.
1: Přijďte si užít rozmarné...
0: Pustte k vode. Doktor Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do akva...
0: Pustte k vode. Doktor Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do akva...
0: Vode. Doktor Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: Doktor Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce.
1: Užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Voda. Jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch.
1: Palas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch je. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším top.
2: Den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: Stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s
2: klu... Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském tí...

0: konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Na slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězd.
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičko.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičkový rezort u nás na zahradní
0: nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumak a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
1: hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
1: rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
0: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak
0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
0: A vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcha.
0: Vždycky něco navíc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
0: Víc.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna?

rádio. Slušnej rok od rána do večera. Rock rádio. Slušnej rok od rána do večera. Rock rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i rock rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. .cz.

Rocková pohoda. Rocková pohoda.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Mám dnes vypsaný fixy a baví... Hvězdný host Rock Rádia. Mám dnes vypsaný fixy... Hvězdný host Rock Rádia. Mám dnes vypsaný fixy a bavíme se o novém albu Ideál. Hvězdný host Rock Rádia. Mám dnes vypsaný fixy a bavíme se o novém albu Ideál, který... Rock Rádia. Mám dnes vypsaný fixy a bavíme se o novém albu Ideál, který vyjde v pátek. Na CD i na LP.
1: Hrával jsem ho často a dobře.

Já jsem ping-pong jako měl rád, hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Ping-pong jako měl rád, hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď konu vidíme. A deska se jmenuje Ideál, to je spojka. A googlil jsem si, kde ten míček vznik, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl.

0: kde ten míček vznik, jak, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci. Míček vznik, jak, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Vznik, jak, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení. Bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení. Vyráběl v Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení. Vesmír jasně řekl, to je Jablonci nad Nisou. Takže to bylo znamení. Vesmír jasně řekl, to je ten správný název. Takže to bylo znamení. Vesmír jasně řekl, to je ten správný název. Vesmír jasně řekl, to je ten správný název Mardi. A vesmír jasně řekl, to je ten správný název Mardi. A řekl, to je ten správný název Mardi. A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat.
0: To je ten správný název Mardi. A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte.
0: Správný název Mardi. A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějakým.
0: Mardi. A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle.
0: A tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma.
0: Tak to bylo.
1: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma. Vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, které se kolem vás dějou, jak inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, nějakýma momentálníma věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak.
1: Momentálníma věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo.
1: Má věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo.
1: Má věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako.
1: Které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně.
1: Dějou jako třeba fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně.
1: Fenomén, že jo?
0: Je to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde, to tak, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí, no, to bylo. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí a poslouchal. To zase bylo jako vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí a poslouchá rock rádio, tak já jsem bylo jako vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí a poslouchá rock rádio, tak já jsem takhle někde seděl. Vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí a poslouchá rock rádio, tak já jsem takhle někde seděl. Teďka někde, někdo sedí a poslouchá rock rádio, tak já jsem takhle někde seděl. A myslím, že někdo sedí a poslouchá rock rádio, tak já jsem takhle někde seděl. A myslím, že jsem v té době poslouchá rock rádio, tak já jsem takhle někde seděl. A myslím, že jsem v té době. Nevím, bylo rádio, tak já jsem takhle někde seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, takhle někde seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio, jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Nevím, bylo 2007 rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Bylo 2007 rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hráli tam rok rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hráli tam Kabát a rádio.
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hráli tam Kabát a
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hráli tam Kabát a
1: 2007 ještě ne.
0: Tak to bylo nějaký jiný rádio a hráli tam Kabát a tak to bylo nějaký jiný rádio a hráli tam Kabát a nějaký jiný rádio a hráli tam Kabát a já jsem říkal tam Kabát a já jsem říkal a já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. Já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý. Říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén. Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady.
0: Fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén. To...

0: jsme tady
1: On říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to by byl dobrý název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to jsou tak název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to jsou takový jako fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: Tak to bylo, no, takže to jsou takový jako
0: to už jsme tady probírali.
1: Tak to bylo, no, takže to jsou takový jako blikance, který který přijdou, ty je musíš zachytit, takže to jsou takový jako blikance, který přijdou, ty to jsou takový jako blikance, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš. A blikance, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou, který přijdou, ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak
1: a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak
1: přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se budeme
1: najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat
1: z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná
1: nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív
1: než většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky, jako teď. A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky, jako teď. Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je? Ona řekla, to jsou zpěvátubulu, viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je? Ona řekla, tu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je? Ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale ptali recepční, co to tady je? Ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to, co to tady je? Ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo tady je, ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc. A má na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc. A Martin říkal, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc.
1: A tak vyzývám jako ke mně. To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc.
1: Úroda.

0: Úroda, jako nespívali, že jo? Ale úroda... Úroda je dobrý název, tak, jo? Ale úroda... Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku.
0: Úroda... Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku,
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme...
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme...
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili, každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fame ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party.
1: A taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám... Ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení ty?
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení? A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu? A o co v tom klipu jde? K ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu? A o co v tom klipu jde? Konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde? Třeba i jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde? I jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
0: Hele, tak já začnu tím...
1: Natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
0: Hele, tak já začnu tím...
1: A o co v tom klipu jde?
0: Hele, tak já začnu tím...
1: V tom klipu jde?
0: Hele... Tak já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička...
1: Bude?
0: Hele, tak já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom... Hele, tak já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom, co zažil si... Tak já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás... Já začnu tím, o čem to je, to vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě... To vlastně ta písnička je o tom... Co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře. Si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firmy. Byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firmním místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firmy, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firmním, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firmním, ale ten člověk, ten hrdina k mejdanu nebo party nebo večírku firmním, ale ten člověk, ta party nebo večírku firmním, ale ten člověk, ten hrdina, který tam je, vlastně tam pozná čírku firmním, ale ten člověk, ten hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou byto, ale ten člověk, ten hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou byto, ale ten člověk, ten hrdina, který tam je, vlastně tam pozná člověk, ten hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost, ten hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou se vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře, a druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře, a přitahu druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře, bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře, a přitahují se. Takže s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře, a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak souzní v tom, jak se tam necítí dobře, a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba v tom, jak se tam necítí dobře, a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba cítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu

stráví, díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden dámí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo spolu stráví jeden den nebo stráví jeden den nebo nevím co, noc třeba jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, tak den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo tak den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně, nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku, klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Tam byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Tam podobné, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000. Tam nadnárodní firmního večírku na konci roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodníků na konci roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodníků na konci roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma roku 2000. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma. Tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma. Firmy na konci roku 2000. A tam se to nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma. Firmy na konci roku 2000. A tam se to celý děje. Kancelář nadnárodní firma. Firmy na konci roku 2000. A tam se to celý děje. Oni prchají. Firmy na konci roku 2000. A tam se to celý děje. Oni prchají. Hraje tam hlavní roli firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandové a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská, prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a teď jsem Simona Levandovská a teď jsem ty vodo, teď mi vypadl ten a teď jsem ty vodo, teď mi vypadl ten a teď jsem ty vodo, teď mi vypadl ten Vojta teď jsem ty vodo, teď mi vypadl ten Vojta teď jsem ty vodo, teď mi vypadl ten Vojta. Já si na to pak vzpomenu, teď jsem ty vodo, teď mi vypadl ten Vojta. Já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho. Ty vodo, teď mi vypadl ten Vojta. Já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho. Teď mi vypadl. A ten Vojta. Já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho. Teď mi vypadl. A oni zdrhají s Vojta. Já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho. Teď mi vypadl. A oni zdrhají z toho večírku. Já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl. A oni zdrhají z toho večírku, vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl. A oni zdrhají z toho večírku, no a teď mi vypadl. A oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme. A oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam. A oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty to večírku. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. My tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují, tak vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují, uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi, který to celý městnanci, takový ty posluhovači.

0: posluchači, kteří tam posluhují takovému šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.

0: a doufám, že je zdravý a bylo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že je zdravý a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že je zdravý a že to fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že je zdravý a že to pořádně tímhle blahopřeju a doufám, že je zdravý a že to pořádně oslavil a doufám, že je zdravý a že to pořádně oslavil. Takže že je zdravý a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bag. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů. To je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý kluk. A my... Bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý kluk. Nárobího a je to náš kámoš a dobrý kluk.
1: A my si to teď jdeme dát tedy.
0: Je to náš kámoš a dobrý kluk.
1: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi.
0: Je to náš kámoš a dobrý kluk.
1: A my si to teď jdeme dát tedy v
0: audio. Kámoš a dobrý kluk.
1: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi. Takže fucking party.
0: Jo. Dobrý kluk.
1: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party.
0: Vypsat.
1: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party.
0: Vypsat.
1: A teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party. Vypsat fixa. V audioverzi, takže fucking party. Vypsat fixa. Takže fucking party. Vypsat fixa. Party. Vypsat fixa. Fixa.

0: host roka. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdným hostem Rock Rádia. Hvězdným hostem Rock Rádia. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu jejich. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu jejich píseň Fucking. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu jejich píseň Fucking. Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladka Mardy a dali jsme si vypsanou fixu jejich píseň Fucking Party, tedy druhou. A dali jsme si vypsanou fixu jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu fixu jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna Deň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho alba Ideál.
1: Nějaký aranž posun nebo něco jste šli jiným směrem, nějaký aranžet, co jste šli

전화.

0: jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasika šli jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nápa, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký, jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. Jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. To klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se
0: fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu,
0: nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši
0: to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád
0: dokola. Nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola. Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý.

0: povedlo stylově pestřejší. Myslím si, že se nám povedlo to v tom celku.
1: Já jsem albovej, vůbec neposlouchám.

0: To je děláš, mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku,
1: já tam.
0: To děláš, mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku, mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku, tak vlastně mě to, protože já pak, když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku, tak vlastně mě to nutí tu písničku.
1: Přesně, pak už to znáš a přes...
0: Když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku, tak vlastně mě to nutí tu písničku.
1: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ.
0: A když jsem pak pustím desku, tak vlastně mě to nutí tu písničku.
1: Už to znáš a přeskakuješ, je to
0: přesně,
1: tak,
0: jo, no, tak skvělý. Pustím desku,
1: já taky,
0: tak vlastně mě to nutí tu písničku.
1: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
0: přesně,
1: tak,
0: jo,
1: no,
0: tak, já taky, tak vlastně mě to nutí tu písničku.
1: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
0: přesně,
1: tak,
0: jo,
1: no,
0: takže já mě to nutí tu písničku.
1: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
0: přesně,
1: tak,
0: jo,
1: no,
0: takže já vždycky
1: si... Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
0: přesně,
1: tak,
0: jo,
1: no,
0: takže já vždycky si počkám, počkám.
1: To znáš a přeskakuješ, je to tak,
0: jo, takže já vždycky si počkám, počkám, sice
1: vyskakuješ, je to tak,
0: jo, takže já vždycky si počkám, počkám. Sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, no, takže já vždycky si počkám, počkám. Sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, si počkám, počkám. Sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde, počkám. Sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám. Sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
1: Tak to seš...
0: A vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
1: Tak to seš
0: a...
1: úplně v totálním...
0: Ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
1: Tak to seš a... úplně v totálním topu jako...
0: Počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
1: Tak to seš
0: a...
1: úplně v totálním topu jako já...
0: Až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
1: Tak to seš a... úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi...
0: Odávám od začátku.
1: Tak to seš a... úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je to seš a... úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden si... Úplně v totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí i ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba. V totálním topu jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí i ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba. Já to mám podobně. Je vlastně mi vadí i ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu.
1: Je vlastně mi vadí i ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu, nechám to.
1: Mi vadí i ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být.
1: Jeden single, ale vím, no, že je to potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být, samozřejmě v
1: rámci, vím, no, že je to potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být, samozřejmě v rámci práce si
1: potřeba.
0: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být, samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu. Ano. Vždycky jako odsunu, nechám to být, samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
1: Ano.
0: Jako odsunu, nechám to být, samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
1: Ano.
0: A případně zahrám to být, samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
1: Ano.
0: A případně zahrajeme. A samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu.
1: Ano.
0: A případně zahrajeme. Ale je ty práce si ho tady poslechnu.
1: Ano.
0: A případně zahrajeme. A tady poslechnu.
1: Ano.
0: A případně zahrajeme. Ale jinak ho, a případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu. Případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu. Zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
1: Jo.
0: Protože ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
1: Jo.
0: Protože jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
1: Jo.
0: Protože to je pak ten problém do té doby, než vyjde na celým albumu.
1: Jo.
0: Protože to je pak ten problém, že jde na celým albumu.
1: Jo.
0: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí.
1: Jo.
0: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně, že to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí. Pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu. Problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. Ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. Tak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je super. Tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je super. Tu skladbu přeskakovat. A... Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... A... Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli. No. Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám... Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si... To je super.

0: Ještě se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
2: Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Jsem Martin, mechanik z Carglassu.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.

0: na farmanemcová plní probiotických kultúr pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcovatických kultúr pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář Františka.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Mel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na
0: František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. To v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. CZ.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark
2: Brambůrky stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Brambůrky 150
2: jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17.
2: Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za
2: připravili.
3: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijanský 50 gramů za 17,90. A Svijanský más Světlý ležák za 17,90. A Svijanský más Světlý ležák 17,90. A Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13. A Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13. Svijanský más, světlý ležák, z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Světlý ležák, z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května, z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května,
2: Kaufland
3: Kart za 13,90. Až do 26. května,
2: Kaufland
3: za 13,90. Až do 26. května,
2: Kaufland
3: 90. Až do 26. května,
2: Kaufland.
3: Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: 26. května.
2: Kaufland.
3: Stave 6. května.
2: Kaufland.
4: Stavebniny dek přináší
2: Kaufland.
4: Stavebniny dek přináší mega akci.
2: Smrkofland.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15. Stavebniny dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15.

Přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm. Přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční. Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 215 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně trů v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebně skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebně 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20. den včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přiteH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrko. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky klasovninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za 9. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Top centrum palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Top centrum CZ za super cenu. Více na dek.cz. Top centrum CZ. Více na dek.cz. Top centrum CZ. CZ. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičky. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarného řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích veni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online ty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: topcentrum.cz www.topcentrum.cz. Právě teď v Planeo. www.topcentrum.cz. Právě teď v Planeo. topcentrum.cz. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. centrum.cz. Právě teď v Planeo. Prémiové Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Naš prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z prodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shopy až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami se jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Katalpa. 30 000 položkami skladem. Planeo. Katalpa. Využijte 30 000 položkami skladem. Planeo. Katalpa. Využijte výhody plánování skladem. Planeo. Katalpa. Využijte výhody plánování. Planeo. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktu u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebiče firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka 30%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Trénírkárna tečkně.
0: Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: Kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
0: Katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš
0: CZ.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít drinky.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít drinky.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít drinky.
1: CZ.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalot. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Ty boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz a třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz

0: se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RAD 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jedet. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno. trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno z kódem CZ, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objedná.
0: Napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš?
0: Jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz. Všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz. Radio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Praho, připrav se
1: a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy
1: máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: Trenirkarna.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
0: barev.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. Kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Bětečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. Června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem dě. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Utečeš CZ, tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Rokovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Rock Radio.
2: Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Rock Radio.
2: A v Náchodě.

řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvíře. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francii. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme. To vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických je. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitní nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte

radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio.cz.

0: Hvězdný host roka. It's my life. Hvězdný host rock rádia. It's my life. Hvězdný host rock rádia. Hvězdný host rock rádia. Hvězdný host rock rádia. Hvězdný host rock rádia. Hvězdný host rock rádia. Rock rádia.
1: Hvězdným hostem rock rádia je dneska. Hvězdným hostem rock rádia je dneska Margis vypsaný. Hvězdným hostem rock rádia je dneska Margis vypsaný fixy. Hvězdným hostem rock rádia je dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme. Hvězdným hostem rock rádia je dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme o nový desce Ideál. Hvězdným rock rádia je dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde. Dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A my se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik se Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli.
2: Takže, no.
1: A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli. Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli.
2: Takže na desce Ideál je 12.
1: Kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli.
2: Takže na desce Ideál je 12.
1: A kde jste desku natáčeli.
2: Takže na desce Ideál je 12 písní a...
1: Desku natáčeli.
2: Takže na desce Ideál je 12 písní... Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli. Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji. Na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme písní a natáčeli jsme ji na několika místech. Začali a natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze. Natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze. Jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze. Na několika místech. Začali jsme v Praze. Ve studiu Jámor u Ondřeje. Začali jsme v Praze. Ve studiu Jámor u Ondřeje. Jsme v Praze. Ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do Zahraze. Ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli. Ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli. Ve studiu Jámor u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli u Ondřeješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bert. Potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland a přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. Do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom, kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom jsme finišovali a tu ve studiu Bertland. A potom jsme finišovali a tu největší challenge. A potom jsme finišovali a tu největší část a potom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu pro. Potom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu Propad. Jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve

0: studiu Propast u Legendy a tu největší část jsme natočili ve studiu Propast u Legendy. Část jsme natočili ve studiu Propast u Legendy českého roku. Natočili ve studiu Propast u Legendy českého roku Petra Jandy. A ve studiu Propast u Legendy českého roku Petra Jandy. A tam u Legendy českého roku Petra Jandy. A tam se u Legendy českého roku Petra Jandy. A tam se vlastně českého roku Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila. Českýho roku Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc. Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje.
0: Se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak.
0: Se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka.
0: Ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka.
0: Zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další
0: otázka. Nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco? Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku? Na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního? Další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude otázka. Máš nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci nějakou perličku z natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci natáčení? Něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem něco nevšedního, co vás potkalo. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem, co vás potkalo. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zavolal. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zavolal. To bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal. Si i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr.
1: Setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr.
1: Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr byl nadšený.
1: Protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli.
1: Zahostoval, si říkal.
0: Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli. Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli. Je to tak, Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli. Že se ve studiu Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za námi, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to zaval na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára Berlína, je strašně vtipný, plný energie a takový má strašně vtipný, plný energie a takový má docela dobrý humor, jako jo. energie a takový má docela dobrý humor, jako jo. to strašně líbilo. A takový má docela dobrý humor, jako jo. to strašně líbilo. Takový má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, a dneska jsem se má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, a docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, a dneska jsem se nudil, humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, a dneska jsem se nudil, víš co. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, a dneska jsem se nudil, víš co. Tak jsem strašně líbilo, jakože třeba řekl, a dneska jsem se nudil, víš co. Tak jsem šel, že třeba řekl, ale

0: A jsem se nudil, víš co, no, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty vogo, a jsem se nudil, víš co, no, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty vogo, do X, co, no, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty vogo, do IKEA, nebo nějakýho toho, no, tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty vogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodě. Tak jsem se jen tak projet a šel jsem, ty vogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodě. Tak projet a šel jsem, ty vogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Jak jsem tam tak chodil, rozlížil jsem se. Jsem, ty vogo, do IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Jak jsem tam tak chodil, rozlížil jsem se. IKEA, nebo nějakýho toho obchodňáku. Jak jsem tam tak chodil, rozlížil jsem se. Pak mi to bylo trapný. No, nějakýho toho obchodňáku. Jak jsem tam tak chodil, rozlížil jsem se. Pak mi to bylo trapný. Obchodňáku. Jak jsem tam tak chodil, rozlížil jsem se. Pak mi to bylo trapný. No. Tak jsem tam tak chodil, rozlížil jsem se, pak mi to bylo trapný, no, pak jsem si tam, no, to je ona, vidíš, tak si ji sem dal. Hrozně jako to, no a my jsme, to je ona, vidíš, tak si ji sem dal. Hrozně jako to, no a my jsme jako se, nejsem dal. Hrozně jako to, no a my jsme jako se, nejdřív styděli, ale potom, hrozně jako to, no a my jsme jako se, nejdřív styděli, ale potom, jsme tam měli hrozně jako to. No a my jsme jako se nejdřív styděli, ale potom jsme to. No a my jsme jako se nejdřív styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která jsme legenda. Jsme jako se nejdřív styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která jsme legenda. Nejdřív styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která jsme legenda. To prostě bylo. Ale potom jsme tam měli píseň, která jsme legenda. To prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. Jsme tam měli píseň, která jsme legenda. To prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. Píseň, která jsme legenda. To prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali a on legenda. To prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali a on. To prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali a on nám nahrál. Jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali a on nám nahrál úplně mega part. On zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali a on nám nahrál úplně mega part. Skvěle. Tak přišel. My jsme se ho zeptali a on nám nahrál úplně mega part. My jsme se ho zeptali a on nám nahrál úplně mega part. Zeptali a on nám nahrál úplně mega part. Skvělej na desku, hrál úplně mega part. Skvělej na desku, trošku si to sebral, mega part. Skvělej na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu písart. Skvělej na desku, trošku si to sebral pro sebe. Skvělej na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako okamžik, kdy jsme měli tohohle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel ve studiu, kdy jsme měli tohohle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel ve studiu a hrál do naší písně. Tohle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel ve studiu a hrál do naší písně na kytaru. Který to vlastně tady celý rozjel ve studiu a hrál do naší písně na kytaru. Celý rozjel ve studiu a hrál do naší písně na kytaru.
1: Turné k téhle desce chystá
0: ve studiu a hrál do naší písně na kytaru.
1: Turné k téhle desce chystáte až
0: studio a hrál do naší písně na kytaru.
1: Turné k téhle desce chystáte
0: naší písně na kytaru.
1: Turné k téhle desce chystáte až na podzim. Co se bude
0: na kytaru?
1: Turné k téhle desce chystáte až na podzim. Turné k téhle desce chystáte až na podzim. Co se bude téhle desce chystáte až na podzim? Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi chystáte až na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně? Přes léto. Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky? Takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky? No bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
0: No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety...
1: Nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
0: No budeme zařazovat, ale ty festivalové...

0: Ty valové sety jsou krátké.
1: Jaký písně z téhle desky?
0: No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké.
1: Z téhle desky?
0: No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo max. No budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. ale ty festivalové sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna sety jsou krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. krátké, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna bude třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert, ještě jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert, ještě v létě, maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert, ještě v létě, v Praze, ale 20. srpna bude hlavní koncert, ještě v létě, v Praze, 20. srpna bude hlavní koncert, ještě v létě, v Praze, a my tu desku tam pokřeme. Bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme. Hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. V Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. My tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Třeba i úplně pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchači jsme ji chtěli zahrát, třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří chtěli zahrát, třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače hrát, třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají od třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zvu. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. A mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Prákupn R v rámci VU, 20. srpna Praha Holešovice, Prákupn R v rámci těchto těch 20. srpna Praha Holešovice, Prákupn R v rámci těchto těch festivalů, Praha Holešovice, Prákupn R v rámci těchto těch festivalů, zahraje vypsaná v C, Prákupn R v rámci těchto těch festivalů, Prákupn R v rámci těchto těch festivalů, zahraje vypsaná v rámci těchto těch festivalů, zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku festivalů, zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku, zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku, takže všechno. Zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lístky už a pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže novou desku, takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže není problém to teď jedním klikem vyřešit. Takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
2: Teďkom přes letová.
0: Lístky už se dají koupit, takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
2: Teďkom přes leto vás čeká.
0: Takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
2: Teďkom přes leto vás čekají teda jenom.
0: Není problém to teď jedním klikem vyřešit.
2: Teďkom přes leto vás čekají teda jenom.
0: Problém to teď jedním klikem vyřešit.
2: Teďkom přes leto vás čekají teda jenom.
0: Jedním klikem vyřešit.
2: Teďkom přes leto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový.
0: Vyřešit.
2: Teďkom přes leto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi. Teďkom přes leto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete. Čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vylezete jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip, ho asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip připravujete, nebo něco takový vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip připravujete, nebo ještě vyleze třeba

0: nějaký klip připravujete nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým, třeba nějaký klip připravujete nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým, nějaký klip připravujete nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým životem, připravujete nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým životem tu desku. Nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým životem tu desku. Nebo to teď necháte už žít svým životem tu desku.
1: Hele, ještě nám udělal dva
0: necháte už žít svým životem tu desku.
1: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalej basák, který máme do
0: žít svým životem tu desku.
1: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalej basák, který máme do
0: tu desku.
1: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalej basák, který máme dobrý vztahy, takže jeden. Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalej basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže dva klipy náš bejvalej basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. Klipy náš bejvalej basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A takže jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje, že půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a vzniká. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a vzniká to. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a vzniká to. Možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a vzniká to. Ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a vzniká to za pochodu, takže jeden, ale to se tak dohaduje a vzniká to za pochodu, takže to jedeme tak dohaduje a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou salámou a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečko za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu, to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu, tu salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu, metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu, určitě kolečka toho salámu, určitě minimálně jeden klip ještě, určitě minimálně jeden klip ještě do toho křtu, určitě minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme. Určitě minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme.
0: Tak a teď
1: minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme.
0: Tak a teď
1: minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme.
0: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme
1: ještě do toho křtu vypustíme.
0: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme
1: křtu vypustíme.
0: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru. Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo. Teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo. Abych vysvětlil situaci, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo. Abych vysvětlil situaci v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo. Abych vysvětlil situaci. Tak my samozřejmě hrajeme od kapely rozhovoru, že ty nám naživo. Abych vysvětlil situaci. Tak my samozřejmě hrajeme od kapely živo. Abych vysvětlil situaci. Tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině 3 písně. Abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině 3 písně. Chtěli jsme zahrát si, tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině 3 písně. Hrajeme od kapely vždy v hodině 3 písně. Chtěli jsme zahrát 3 písně kapely vždy v hodině 3 písně. Chtěli jsme zahrát 3 písně nové od vypsaných 3 písně. Chtěli jsme zahrát 3 písně nové od vypsaný fixy, ale bylo nám to zatrhnuté. Chtěli jsme zahrát 3 písně nové od vypsaný fixy, ale bylo nám hrát 3 písně nové od vypsaný fixy, ale bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známý. Ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám, že jenom ty dvě, co jsou známý. Ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje, co jsou známý. Ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live známý. Ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live. Ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live naživo. Tak

0: že jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď. On nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu. Nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď. Na Rock Rádiu jako kdybych to pustil já. Mardy, může se do toho pustit.
1: Takže vypsaná fixa. Takže vypsaná fixa, beautiful girl. Telefony v rukou pohlcovaly pozornost mezi univerzy. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru našeho města.

Vynořila se někde z mlhy. Vynořila se někde z mlhy. Vynořila se někde z mlhy. Tak jako postá. Vynořila se někde z mlhy. Tak jako vynořila se někde z mlhy. Tak jako postava osamělého se někde z mlhy. Tak jako postava osamělého běž z mlhy. Tak jako postava osamělého běžce. Tak jako postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouho, postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas. Stopy, co dělali.

0: za dnešní náš...
1: To nebyla chyba.
0: Tak výborně. Každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem... Tak výborně. Každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl. Tak výborně. Každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemně. Každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemné. Každopádně děkuji. Děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemný. Děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemný. A doufám, že za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemný. A doufám, že se brzy zase uvidíme. A jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemný. A doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, to bylo velice příjemný. A doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou příjemný. A doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. A doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký. Brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert. A samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. Vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. A potom na fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. A potom nás to 20. srpna velký koncert v Holešovicích. A potom následně turné, které bude následovat srpna velký koncert v Holešovicích. A potom následně turné, které bude následovat k novýmu Albert v Holešovicích. A potom následně turné, které bude následovat k novýmu Albert. A potom následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází. A potom následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Tak následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat, vychází v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat a vyražte v pátek. Takže nezapomeňte nakupovat a vyražte poslouchat. Takže nezapomeňte nakupovat. A vyražte poslouchat, pomeňte nakupovat a vyražte poslouchat a vyražte na turné nakupovat a vyražte poslouchat a vyražte na turné a vyražte poslouchat a vyražte na turné potom na vyražte poslouchat a vyražte na turné potom na podzim všechny poslouchat a vyražte na turné potom na podzim všechny termíny už jsou známí, najdete je na sociálních sítích vyražte na turné potom na podzim všechny termíny už jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy potom na podzim všechny termíny už jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně podzim všechny termíny už jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Všechny termíny už jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Jsou známí, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím.
0: Případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače.
0: Takže ještě jednou děkuju a ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny.
0: Jednou děkuju a ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju rokrát.
0: Ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju
0: hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju rokrádio, ať se mu daří, tak jak se mu. Ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju rokrádio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a všechny posluchače a přeju rok rádio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a přeju rok rádio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě rok rádio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde, daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde, tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
1: Až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde, tak se mějte, ahoj. Až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde, tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
1: Jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde.

rozkvetlý strome. A neviděli jsme rozkvetlý strome. Neposlouchali jsme, viděli jsme rozkvetlý strome. Neposlouchali jsme ptáky na rozkvetlý strome. Neposlouchali jsme ptáky na strome. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin. Slouchali jsme ptáky a necítili vůni květin na úpatí. A jsme ptáky a necítili vůni květin na úpatí jara. A necítili vůni květin na úpatí jara. A ona šla pořád byli vůni květin na úpatí jara. A ona šla vůni květin na úpatí jara. A ona šla pořád dál na úpatí jara. A ona šla pořád dál a spatí jara. A ona šla pořád dál a sem tam se na. A ona šla pořád dál a sem tam se na. A ona šla pořád dál a sem tam se na chvíli vznesla. Pořád dál a sem tam se na chvíli vznesla. A sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé kun a sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé kun se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl a pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. Kdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu, konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu.

možná to byla naděje, beautiful girl. Možná to byla naděje, beautiful girl. Možná to byla naděje, beautiful girl. Možná to byla

0: tak se mějte, ahoj.
1: Čau.
0: Čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
1: Čau.
2: Prodejna Honda Velká...
0: Tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
1: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nej...
0: Tak se mějte, ahoj.
1: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro...
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší... Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego. Kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské rovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky s novým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand
2: seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand
2: vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café per favore.
2: Sis, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
2: Velká Chuchle.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu.
3: Housebrand Café per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle
3: kávu. Per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Prosím tě, zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutno... Poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spouzerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a tři dny tý nejlepší český 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a tři dny tý nejlepší v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a tři dny tý nejlepší český muziky. Lístky teatru. Spousta hostů a tři dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupí. Spousta hostů a tři dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Hostů a tři dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Ty nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Ty muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
7: Toto je
6: v síti Go Out.
7: Toto je.
8: Dobravárt
6: out.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a stane vám pračku.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
9: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spot. Teď vám ji vyneseme.

jistě. Věděli jsme, že v nás umí správný čas na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co v místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumí. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Nás umí překročit to, co my neumíme. Učit to, co my neumíme. Do našich srdcí zarazila my neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby, neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby. Do našich srdcí zarazila skoby. A potom do našich srdcí zarazila skoby. A potom zmizela. Do našich srdcí zarazila skoby. A potom zmizela pryč. Zarazila skoby. A potom zmizela pryč. Skoby. A potom zmizela pryč. A potom zmizela pryč. Beautiful girl, zmizela pryč. Beautiful girl, zmizela pryč.

0: rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeň.
0: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na
0: vrtřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou...
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a povíme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na... Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datár. Šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hele,
2: vyšleme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hele,
2: pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Ne.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neří.
2: Opravdový elektrospecialista.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neří.
2: Elektrospecialista.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán, kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej
4: se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný
4: krát.
3: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak.
3: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase
3: plán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase
3: a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji
3: totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji
3: otevřený týpek.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím.
4: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová.
5: A zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová.
5: Víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová.
3: Pně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak delou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banku. Úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema.
7: Já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Přátelé, zdraví vás Kamil.
7: Tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rockopera Praha pro...
7: Milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rockopera Praha pro vás připravila...
8: To i bez banky.
9: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rockopera Praha pro vás připravila...
10: Magickou rokovou...
9: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rockopera Praha pro vás připravila...
10: Magickou rokovou operu...
9: Zdraví vás Kamil Střihavka, rockopera Praha pro vás připravila...
10: Magickou rokovou operu Malý princ.
9: Přijďte si užít tuto Střihavka, rockopera Praha pro vás připravila...
10: Magickou rokovou operu Malý princ.
9: Přijďte si užít tuto spektakulární pro vás připravila...
10: Magickou rokovou operu Malý princ.
9: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
10: Magickou rokovou operu Malý princ.
9: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
10: Rokovou operu Malý princ.
9: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
10: Ve středu 20.
9: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
10: Ve středu 20.

0: Paráda, krásný. Paráda, krásný. Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmat.
0: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to.
0: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu
0: jsem. Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to dal, no.
0: Tak, děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to dal, no.
0: Děkujeme.
1: I bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem to dal, no. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na poslední chvíli změnil. Chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na poslední chvíli změnila. To nebyla chyba.
0: Tak výborně.
1: To nebyla chyba.
0: Tak výborně.
1: To nebyla chyba.
0: Tak výborně. Každopádně děkuji ti.

0: túto spektakulárny multimediálny show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Spektakulárny multimediálny show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete mediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete
1: ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Stupenky
1: 7. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
1: Od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
2: Rock Radio.
0: Rokopeře Praha. Stupenky na www.rockopera.cz.
2: Rock Radio.
0: Stupenky na www.rockopera.cz.
2: Rock Radio.
0: Na www.rockopera.cz.
2: Rock Radio.
0: Rockopera.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění. Dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálniční. Přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálniční. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízko dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Tam měla bylo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Tam měla podle původního zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Tam měla podle původního návrhu platit zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Tam měla podle původního návrhu platit zvýhodnění známek pro nízkoemisní vozidla. Tam měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční emisní vozidla. Tam měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2000. Tam měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2005 měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2000 návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už 70 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající. Rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Předložil vládě už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie vnuce zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská cen známek na stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovoz v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšší obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšší Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. V Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. Se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. Triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. Rock Radio. Evropské lize. Finále začne v 9 večer. Rock Radio. Počasí. Finále začne v 9 večer. Rock

DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz FM nebo na radia.cz Ardon Prem nebo na radia.cz Ardon prémiové radia.cz Ardon prémiové pracovní a .cz Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy .cz Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a o Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz Montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz Ardon.cz CZ

0: počasí.
1: Ale začne v 9 večer.
0: Rock Radio počasí.
1: Ne, v 9 večer.
0: Rock Radio počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska.
1: Večer.
0: Rock Radio počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska.
0: Radio počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska. Převážně oblačno.
0: Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska. Převážně oblačno. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska. Převážně oblačno a odpoledne. Vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska. Převážně oblačno a odpoledne při zvětšené. Bude počasí dneska. Převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Deň oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Deň a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Deň teploty mezi 18 až 22. Dne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia. Oblačnosti i přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia. I přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia. Denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Spahotr.
2: Teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Spahotr.
2: Až 22 stupni Celsia.
0: Spa Hotel Děvín
2: stupni Celsia.
0: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesu. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turist, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Podíváme se ještě.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Podíváme se ještě na naše
0: doprava.
2: Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. A mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Hanajsová, tam probíhá jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Hanajsová, tam probíhá vyšetřování, stala v Olomouci v ulici. Hanajsová, tam probíhá vyšetřování nehody osobní v ulici. Hanajsová, tam probíhá vyšetřování nehody. Hanajsová, tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce. Hanajsová, tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě záchranka, tak probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Nehody osobního auta a chodce na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že osobního auta a chodce na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že auta a chodce na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřená záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdník. Tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdník. S tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy.

0: Opatrně všude a uzavřený jeden jízdní pruh, tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu jízdní pruh, tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
1: Ta volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rockradio. Rockradio. Rockový dopoledne. Rockradio. Rockový dopoledne. Rockradio. Rockový dopoledne.
1: No a my startujeme rockový...
0: Rockradio. Rockový dopoledne.
1: No a my startujeme rockový dopoledne, máme 3 minuty.
0: Rockradio. Rockový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme...
0: Jo, rokový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po desátý.
0: Rokový dopoledne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po desátý.
0: Ne.
1: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po desátý hodině, Kamil Dráp je s vámi. A startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po desátý hodině, Kamil Dráp je s vámi. A ne, máme 3 minuty po desátý hodině, Kamil Dráp je s vámi. A nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali. Po desátý hodině, Kamil Dráp je s vámi. A nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale ne, Kamil Dráp je s vámi. A nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď je s vámi. A nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez ho startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta, no odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky, další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky s minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky s Skid Row, Kabáti, Three Days Grace, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky s Skid Row, Kabáti, Three Days Grace, bez hosta a se spoustou muziky s Skid Row, Kabáti, Three Days Grace a se spoustou muziky s Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, muziky s Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně. Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden. To pořádně rozpálíme s Iron Maiden. Rozpálíme s Iron Maiden. S Iron Maiden.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo
0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo

Rokový. Rokový dop. Rokový dop. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

stopy. A proč kope kolem sebe, víc si vůbec nějaký stopy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí, nějaký stopy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí, by. A proč kope kolem sebe, kdo se topí, jak. A proč kope.

5, 18. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a IT. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a IT. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a IT. Live Rádiu, jejich prvotina rok 1989 a IT. Live, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin. Prvotina rok 1989 a IT. Live, píseň, kterou jsme si dali teď v 1989 a IT. Live, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě po 5 IT and live, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte live, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka posílat na minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka, posílat na náš e-mail. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka, posílat na náš e-mail. Máte možnost, a to během dneška a zítřka, posílat na náš e-mail studio@rokovyradio.cz. A to během dneška a zítřka, posílat na náš e-mail studio@rokovyradio.cz. Dneška a zítřka, posílat na náš e-mail studio@rokovyradio.cz. Taky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama od nás, 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama do Českých Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Českých Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. A Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí. Lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaši. To je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější. Když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. Pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno v rokovým rozjezdu tím lepší. No a může se stát, že pátek ráno v rokovým rozjezdu. A může se stát, že v pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svat, že v pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a může v pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a pátek ráno v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu. No, v rokovým rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 2. proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi vše. A uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to

0: asi všichni. Čeká je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alke 20. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alke 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri. Tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Traut. Tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Traut. Si všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Také nevá Trautenberg a Traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Také neváhejte a Traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Také neváhejte a posílejte. Samozřejmě Rock Radio bude u toho. Také neváhejte a posílejte. Rock Radio bude u toho. Také neváhejte a posílejte u toho. Také neváhejte a posílejte. Také neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace her.

Ten prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradičák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční potí za 19,90.

0: 24,90 a Orion nebo Nesquik, ční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoládkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za a Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 20. čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. da různé druhy za 23,90. Až do 26. května Kaufland za 23,90. Až do 26. května Kaufland 23,90. Až do 26. května Kaufland. Až do 26. května Kaufland. 6. května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen už
0: na Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen
0: Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Již za 600, které byste nečekali. Moderní Crafter. Již za 649 900 jste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. A ID Baska. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. A ID Baska. 649 900 korun bez DPH. A ID Baskargo. Teď se zvýhodněním 49 900 korun bez DPH. A ID Baskargo. Teď se zvýhodněním 1900 korun bez DPH. A ID Baskargo. Teď se zvýhodněním až 290 DPH a ID Baskargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun. ID Baskargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Až 297 000 korun bez DPH. 97 000 korun bez DPH. Korun bez DPH.

0: i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na PRG, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Soulu, Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Pekingu nebo Taipei. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Svou cestu na prg.aero. Prg.aero. Aero.
1: Potisk, potisk. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk,
0: Zahrádkář se raduje za...
1: Tisk trička belabel.cz.
0: Zahrádkář se raduje
1: za... Belabel.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: Belabel.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupu...
1: Z.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupu... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo pro...
0: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Snuka.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno...
2: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně...
2: U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahrady. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop
3: v zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.
3: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny
0: Deck.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Deck přináší Megaakt.cz.
0: Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci
0: zahradu.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci 2+1. Stavebniny Deck přináší mega akci 2+1. Ke stavebniny Deck přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné plus jedna. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deckfoam MX6. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deckfoam MX600. Nyní navíc dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Deckfoam MX600. Nyní nové pěny pro tepelné izolace Deckfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Izolace Deckfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megafoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma.

0: Mega akce ve stavebninách Dek platí, dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné i Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: S Flexi zdarma. Více na Dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: S flexibilní na Dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si...
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Nic splátku?
0: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Jeden mětku?
0: S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Jeden měsíc po
0: flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Jeden měsíc pošleš
0: od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Jeden měsíc pošleš míň a druhý
0: tím nemusíš dělat hlavu.
1: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc,
0: jak hlavu.
1: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc,
0: jak zrovna potřebuješ.
1: Půjčku až
0: jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc,
1: jak zrovna potřebuješ.
0: Půjčku až 200
1: pošleš míň a druhý zase víc,
0: jak zrovna potřebuješ.
1: Půjčku až 250 tisíc navíc,
0: druhý zase víc,
1: jak zrovna potřebuješ.
0: Půjčku až 250 tisíc navíc,
1: vyřídíš se víc,
0: jak zrovna potřebuješ.
1: Půjčku až 250 tisíc navíc,
0: vyřídíš do pat,
1: zrovna potřebuješ.
0: Půjčku až 250 tisíc navíc,
1: vyřídíš do 15 minut online, nebo na...
0: Půjčku až 250 tisíc navíc,
1: vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce.
0: Až 250 tisíc navíc, vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce.
1: A je to.
0: Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.
1: A je to.
0: Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.
1: Do 15 minut online nebo na pobočce.
0: A je to.
1: Home minut online nebo na pobočce.
0: A je to.
1: Home credit nebo na pobočce.
0: A je to.
1: Home credit. Pro lepší příběhy.
0: A je to.
1: Home credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři.
0: A je to.
1: Home credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři.
1: Home credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás.
1: Home credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás.
1: Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi.
1: Lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let. Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery. Rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery bez vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gangy Pop rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gangy Poperou v neděli stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gangy Poperou v neděli Dinders. V rokové opeře Boj o moc se Gangy Poperou v neděli dva. V rokové opeře Boj o moc se Gangy Poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Boj o moc se Gangy Poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Gangy Poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera C. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď.
2: 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě
2: května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Premiové ele...
2: 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Premi...
2: Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými...
2: CZ.
3: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými...

Skidrow na Rock Rádiu, jejich... Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989. Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989.

0: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcha? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám 100%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Top centrum
0: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Topcentrum.cz
0: do 10 minut od rezervace. Planeo.
1: Topcentrum
0: rezervace. Planeo.
1: Topcentrum.cz dodavatel.
0: Planeo.
1: Topcentrum.cz dodavatel pro. Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Honvatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navstartuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo vším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy, jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Světopcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Svět není jen samé
1: CZ. www.topcentrum.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to
1: www.topcentrum.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to
1: www.topcentrum.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíhá, je to hodně zlý a drsný místo.

0: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Rock Radio.
0: Nejlevnější pneu.cz.

Kolik zážitků se... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět převejde do jednoho léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 200 destinací léta z pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do pražského letiště? Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia.

DAB+FM nebo na rádiu. DAB+FM nebo na rádiu. DAB+FM nebo na radia.cz. DAB+FM nebo na radia.cz.

0: Drobná chyba. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku roko. Musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontakt. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na který rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka, kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém roze. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo.

Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Je vychlazený, kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu, kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct.

Cocker, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel. My jdeme na Mr. Big, dáme nějakýho alba kapely Doors.

0: My jdeme na Mr. Big, dáme si kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a... No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a... Jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a... V 11 hodin samozřejmě elektrik, dáme si POD nebo Protea a... V 11 hodin samozřejmě elektrik, POD nebo Protea a... V 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání. A v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání. V 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání. Samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný.
0: Elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný.
0: Podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albe, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr jste. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za dva. Týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuřebivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuřebezdrobné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albo a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Kilo za 69,90. Albert. Za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Atención, señora
1: Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Atención.
1: Dle srovnání k 13.5.
2: Atención, señoras y
1: señores. K 13.5.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party.
1: Temu pátý.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: La
3: Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích. Party opět roztančí smích. Taneční škola stančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na
2: stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mej Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte terase smíchou.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od... Přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od... Přijďte žít.

Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach. Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel. Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala na album Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala na album kapely nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Brichtovi, nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit, protože Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu 5 minut před 3, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu 5 minut před 3:45. Dnes stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu 5 minut před 3:45. Dnes skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu 5 minut před 3:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád si dali na rok rádiu 5 minut před 3:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl 5 minut před 3:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na 2:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny. Vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny. Dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a to konkrétně legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a to konkrétně jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a to konkrétně Joe dneska narozeniny 82. a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není. 82. a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není od 2. 2. a to konkrétně Joe.

0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. La Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. www.latropical.cz. Awarashar. Tropical.cz. Awarashar. Awarashar.
2: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na tuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, pade připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Slabicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce po jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce s Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: Z. www.topcentrum.cz.
3: Odplouvám kránu.
2: www.topcentrum.cz.
3: Odplouvám kránu. Na
2: katamaránu.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celém
3: kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celém
3: na katamaránu.
4: Nejenom kránu.

0: nejmoderní
1: na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
1: Kránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíme plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny praktriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unichutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Na katamaránu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
0: Na katamaránu. Firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
2: Už vím. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru.
2: Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Ne, ne.
0: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: www.prageboats.cz. Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít.
0: CZ.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvěle.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní
0: palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Na venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 6. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do procent na široký výběr.

0: spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou?
1: A já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher. A natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a...
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a...
0: Rukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku zdarma?
1: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movan.
1: Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní českou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Akční nabídce.
3: Vše pro bagr, vše. Vše pro bagr, vše pro. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro.

0: A kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buzinky. Jistota.
0: Stáhnout.
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv.
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv.
1: Georgii.
2: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhne spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční honky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení a jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz
3: jedinečné
2: hodnocení až 5,3%. Buzinka.cz
3: jedinečná
2: 5,3%. Buzinka.cz
3: jedinečná nabídka v Tetě. Připrav
2: 3%. Buzinka.cz
3: jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní
2: Buzinka.cz
3: jedinečná nabídka v Tetě. Připravte
2: se
3: jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybrete. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou min. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Ty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. Slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. Na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. Značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. DAF. Více na tetadrogerie.cz. Více na tetadrogerie.cz.
4: Rock Radio.
3: Rie.cz.

0: náhradník.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradník.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Ní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné

nebo na radia.cz. Rock v DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy.
0: Na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými.
0: Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitel.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitel.
0: And Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Jo.
0: Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Mi vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo, na ty.
1: Jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo, na tyrli.
1: A se zárukou spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo, na tyrli.
1: A se zárukou na...
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?

0: zastavení, rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď na...
0: Vše pro Bagr.cz.
1: Tati, ETF...
0: Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Aha. Zet.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT. ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když je věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB? Co NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení.
1: Když to už...
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: SB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: Úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stát? Nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáno?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stánout?
3: No normálně v Georgii. Spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stánout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření.
1: Aha, a kde se to dá stánout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření.

0: Rokový dopolet. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj,
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím
0: poledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus
0: a Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všem. Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače. Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Všechny posluchače Rock Rádia.

časy pro sny stvořený, i časy pro sny stvořený, tak jako slunce, i časy pro sny stvořený, tak jako slunce, si pro sny stvořený, tak jako slunce vždy sny stvořený, tak jako slunce vždycky vyjde.

okamžikem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark
0: Brdu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
0: Kovy. Proto jsme pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
0: Pro vás připravili.
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů. Za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý lež 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más svět gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland
1: Kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland
1: 90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Máte penzíko?
1: Do 26. května.
0: Kaufland.
1: 6. května.
0: Kaufland.
2: Máte penzíko?
0: Kaufland.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Jevíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré. Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré. S novým penzínosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete novým penzíkem.

0: Probiotický nápoj zhospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Feka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farma Nemcova teď probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Farmanemcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží na imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vítejte v kempu, vaše
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vítejte v kempu.
0: To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
0: Poj, váš farmář František.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
0: Farmář František.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 867, sektor G. 867, sektor G.

Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný děvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: sestry, škvor a další. Hokej byl tři sestry, škvor a další. Více na tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediální další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Začalo pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Začalo to lake ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Začalo to lakem. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
0: Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
2: Z Profikolor natřete.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
2: Z Profikolor natřete
1: na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
2: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: A najednou maluju celý dětský pokojíček.
2: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: I dětský pokojíček.
2: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vráče.
2: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo,
2: Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: I zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Vrátím se vzorníkem.
4: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt.

0: Dneska bude převážně oblačno a co se týká tý oblačnosti při zvětšení tady odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehání. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Spahotel Děvín. Spahotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí.
0: Na místě jsou hasiči, záchranka i policie.

Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák u oseka na rukávy. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák u oseka. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus. Přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus. Na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpěl do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Rock Radio. Počas.

0: Smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Ardon prémium. Ardon prémiové pracovní a outdoor. Ardon prémiové pracovní a outdoor. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obu. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeď. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv.

0: je překáží, to je nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou hasiči, záchranka i policie, překáží to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
1: Toyota Louman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano, Toyota Louman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio Electric.

elektrického oběda a je to píseň, která u mě jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste do elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech. Která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip a postup letech. Tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip a jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip a postupem času, jak jako obecně, líbil se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal, líbil se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie klip a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta. Postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. Jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. Do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. Faktorový diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct. Pak to rovnou pustím. Je toho daného interpreta, já to nechci říct. Pak to rovnou pustím. Interpreta, já to nechci říct. Pak to rovnou pustím. Tak ta píseň rostla a rostla a rostla, já to nechci říct. Pak to rovnou pustím. Tak ta píseň rostla a rostla. Pak to rovnou pustím. Tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a rostla a rostla. Tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby... Ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak... Píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že stla a rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám rostla. A i když se říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám říká, že některý skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám chceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám je. V tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši. Dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši. Naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. Píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. Každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě příči a radši a mnohem radši. A to je právě případ skladby a mnohem radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím práči. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani ne. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název. Případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Název a interpreta. Název a interpreta.

0: Rádio, elektrický oběd. Rock Rádio, elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11.
0: Jo, elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině.
0: Elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil.
0: Oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou. Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. Elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. Hodině s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoji dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zpráv, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zpráv, a nebo na teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail obed@rokovirádio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě na e-mail obed@rokovirádio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned obed@rokovirádio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě rokovirádio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svojo.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď z. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek. Jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil. Do menu dnešního elektrického oběda a kousek, který jsem zařadil do menu dnešního

Takže Ozzy Osbourne. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dne. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal. Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal. Otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal. Kaštán, který zdraví dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání, napsal. Kaštán, který zdraví, ký oběda, pojďme na vaše přání, napsal. Kaštán, který zdraví a chtěl by zmena vaše přání, napsal. Kaštán, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi je napsal. Kaštán, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať Kaštán, který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to na který zdraví a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to optika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny. V tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral a to pivo se vaří samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Hej svatý, tu mám moc rád. Mám moc rád.

Elektrický oběd. Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickém obědě, zařídila to Mirka, další píseň zařídil Michal. Queen. A píše tady: výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 19. Dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z 21. Poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of 91, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your life, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your life, půl roku před svojí smrtí. These are the days of your life.

0: Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Ben. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Více na Bene.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signor.
0: CZ.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signor.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand.
1: Signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand
3: káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand
3: káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Hausbrand
3: káva. CZ. Si zasloužíte pít.
2: Hausbrand
3: káva. CZ. Zasloužíte pít.
2: Hausbrand
3: káva. CZ. Pít.
2: Hausbrand
3: káva. CZ.
4: Allegro Smart.
3: Hausbrand káva. CZ.
4: Allegro Smart Weeks už běží.
3: CZ.
4: Allegro Smart Weeks už. Allegro Smart Weeks už běží. Už. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a ob 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových procent. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značk do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Dyšně zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Jejich produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fajn.
4: Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fandíme hokej.
4: Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fandíme
4: Allegro.
5: V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
6: Kajarmark Bramburky.
5: Fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
6: Kajarmark Bramburky 150.
5: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
6: Kajarmark Bramburky.
5: Proto jsme pro vás připravili.
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
5: Pro vás připravili.
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a s Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más 50 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland 50 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland kart za 13,90 Svijanský más světlý ležák z Kaufland kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland.

0: Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května. Card za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 10. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Dřív než za
0: 26. května.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: Května.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na do
0: května.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vy... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se v... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím moc. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím moc. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už jde to GP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automoto. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno po předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno.cz. Pořídíš na automotodrom Brno.cz.
3: Mám barák.
2: Automotodrom Brno.cz.
3: Mám barák.
2: Brno.cz.
3: Mám barák děravej.
2: CZ.
3: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak s námi poraděj, jinak jsem. S námi poraděj, jinak jsem. Raději, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem,
4: jinak jsem, jinak jsem,

0: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardu připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně bavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a na www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dě... www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju... www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo, vrátím celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Byt i zahradu. Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Katalog. Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Katalog. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Katalpa. Využijte výhody plánování. Vrátím se vzorníkem. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové vzorníkem. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Ze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémio především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz. Trepa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz. Trénír. Bytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: Na kuchyně pomlčka Katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Nečka Katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
0: Z.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
1: .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Hej ty. Ne.

0: Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na
0: Sukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit.
3: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky.
3: Jdeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Do chleby.
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můj
1: Daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můj Daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
1: Jo, a můžeme tam přespat
2: kobrazy.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: I lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
1: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu
1: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad
1: přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky
1: jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme,
1: dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
1: Zoo chleby.
2: Nejlepší palačinky.
1: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Top centrum
2: činky. Tak co jedeme?
1: Zoo chleby.
4: Top centrum.
2: Co jedeme?
1: Zoo chleby.
4: Top centrum CZ. Dodavatel.
2: Zoo chleby.
4: Top centrum CZ.
2: Zoo chleby.
4: Top centrum CZ. Dodavatel pro Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna stavby. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte

0: Ty chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne, ty chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýr kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jed. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Kárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objed.
0: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trény. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénýr s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénýrkárna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénýrkárna.cz.
1: A zítra máš.
0: Trénýrkárna.cz. Trénýrkárna.cz.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio a .cz. Rock radio. Z.

Guns N' Roses na rok... Guns N' Roses na rok... Guns N' Roses na rok rádiu... Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry, píseň, kterou... Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si Felix. Guns N' Roses na rok rádiu Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si elektrickým se na rok rádiu Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si elektrickým obědě, samozřejmě. Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si elektrickým obědě, samozřejmě. Na přání, a to přání by netřeba představovat. Dali jsme si elektrickým obědě, samozřejmě. Na přání, a to přání bylo o Jitky představovat. Dali jsme si v elektrickým obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo o Jitky v elektrickým obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo o Jitky v obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo o Jitky. Další přání je od Petra, které samozřejmě na přání, a to přání bylo o Jitky. Další přání je od napřání, a to přání bylo o Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát, a to přání bylo o Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu. Přání bylo o Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu. Zastavte motory všem do. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za. Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatý a chtěl by nechat zahrát Alžbětu. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Hrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Všem, co sedí za kulatou.

Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem.

0: Na Rock Rádiu užijeme. Skladba V tomhle nejedu, tak si za chvíli na Rock Rádiu užijeme. V tomhle nejedu, tak si za chvíli na Rock Rádiu užijeme. Tak si za chvíli na Rock Rádiu užijeme.
1: Nové styly pro vaše léto.
0: Na Rock Rádiu užijeme.
1: Nové styly pro vaše
0: léto. Užijeme.
1: Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Shortcut. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Shortcut. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Shortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kick. Shortky už od 99 korun. Právě teď v Kick. Shortky už od 99 korun. Teď v Kick. Shortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pot. Shortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pot. Od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Vti korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Cit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslí. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Kick. Víc než si myslíte. Kick. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
2: Střešní okna Fenes. Střešní okna Fenes. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká.

na frekvencích Rockrádia a posloucháte elektrický oběd. Na frekvencích Rockrádia a posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktuje. Na frekvencích rockrádia a posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktuje vy. Další přání zní jednoduše, prostě právě teď a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání katapultu a je jedno, jaká to bude píseň. A to je skladba v tomhle nejedu, tak si za chvíli na rokrát.

0: Raz.
1: 40 let. Fenestra.cz.
0: Raz.
1: Fenestra.cz.
0: Raz.
1: Z.
0: Raz. Raz.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
1: Kompresory vzduchotechnika. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompres.cz.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail.
4: Erasmus.
3: Přijede Dirk Schneider.
4: Erasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalers. Slaughter to Prevail.
4: Erasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalers. Prevail.
4: Erasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Erasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u
4: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července

0: se u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Ceny rostou.
0: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Ceny rostou.
0: 15. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: U Jelínka ve Vizovicích.
2: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
3: Ale z
0: Vizovicích.
2: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
3: Ale zlato?
2: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
3: Ale zlato?
2: To tu bude vždy. Rostou. Digitální čísla mizí.
3: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky. Digitální čísla mizí.
3: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
3: A u portál
2: mizí.
3: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Ale zlato?
3: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnotu.
2: To tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Vsaďte na hodnotu
3: vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako bránačky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál CZ. A u portál CZ.
4: Léto.
3: Portál CZ.
4: Léto. Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte se. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte se. Výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte kvůli pálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Domov.
4: Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Domov pro seniory z ulic.
4: Starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Domov pro seniory z ulická hledá lidi.
4: Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Domov pro seniory z ulická hledá lidi do přímé péče.
4: Doktor Max.
5: Domov pro seniory z ulická hledá lidi do přímé péče.
4: Doktor Max.
5: Domov pro seniory z ulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory z ulická hledá lidi do přímé péče. Seniory z ulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí
5: má lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte prak. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Tu je stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně vadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání.

0: Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte, nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov @sulicka.cz, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov @sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov @sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov @sulicka.cz. Podívat. Více na domov @sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: na domov @sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémio
0: @sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými
0: @sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštiv slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000 položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami sklad nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo. Planeo.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Mi rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Franci je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě otický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. S respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemrodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František.
3: Rock Radio.
2: Ček.

0: Střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano,
1: česká střešních oken.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáže od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A podné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Bem již 40 let. Fenestra.cz.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Včera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektric. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dra. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Dio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

Tak tohle byli Five Finger Death Punch. Tohle byli Five Finger Death Punch samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas Priest, Lift Me Up.

to kvapí a chtěl by nechat zahrát nějaký kvapí v kvozovkách, tak on to kvapík nebude, ale myslím si, že určitě zahrát nějaký kvapí v kvozovkách, tak on to kvapík nebude, ale myslím si, že zahrát nějaký kvapí v kvozovkách, tak on to kvapík nebude, ale myslím si, že určitě Slayer v kvozovkách, tak on to kvapík nebude, ale myslím si, že určitě Slayer to kvapík nebude, ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají bude, ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro dlaždiče, ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chodbě. Myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chodbě. Slayer radost udělají, píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chrudi mi u kostela. Radost udělají, píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chrudi mi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás. Píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chrudi mi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím. Dlaždiče, kteří dláždí v chrudi mi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. Dláždí v chrudi mi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a mi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě. A pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chvíli. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už dost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s ní loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. No a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Voraz s Danem, který je tu připravený. Danem, který je tu připravený. Připravený.

0: týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32 šetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Příklad berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května XXL za 59,90. Až do 26. května Kaufland za 59,90. Až do 26. května Kaufland 59,90. Až do 26. května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: 6. května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi
0: května Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. S jednej podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořit a podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 30 účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně te své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
2: Lyže.
3: Happy
2: banka. Lyže.
3: Happy Sport.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo. Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy
2: Lyže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport. Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Poučovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě. Servis.

0: Happy Sport.
1: Bazar.
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Bazar. Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Bazar. Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport?
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
0: Vede přes
1: Happy Sport.
0: Top Happy Sport. Top Centrum CZ. Top Centrum CZ. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna skovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Bučniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodej. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na i v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Chceš žít značkou CZ? www.topcentrum.cz. Chceš žít značkový život? www.topcentrum.cz. Chceš žít značkový život? Nebo ten www.topcentrum.cz. Chceš žít značkový život? www.topcentrum.cz. Chceš žít značkový život? Nebo ten CZ. Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka. Žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si.

0: značkovej život, nebo ten opravdovej? Značka si ty, nebo ten opravdovej? Značka si ty, nebo ten opravdovej? Značka si ty, opravdovej. Značka si ty, www.bezpotisku.cz. Značka si ty, www.bezpotisku.cz. Značka si ty, www.bezpotisku.cz. Si ty, www.bezpotisku.cz.
1: Kontejner.
0: www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Bezpotisku.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
0: Z.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt už...
1: Říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: Problem.
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Všude. www.siegel.cz.
0: Rock Radio.
3: www.siegel.cz.
0: Rock Radio.
3: www.siegel.cz.
0: Rock Radio. Rock Radio. V dabu. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Jo. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz a radia.cz .cz Ardon, prémiové pracovní a Z. Ardon, prémiové pracovní Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. On, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardonobuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Zkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. I montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje
0: Kup Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycanskou odvezl. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycanskou odvezli sanitky do nemocnice. Přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycanskou odvezli sanitky do nemocnice. Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycanskou odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí. Nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycanskou odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího. S dětmi u Oseka na Rokycanskou odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího. Rokycanskou odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku. Vezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážného školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a krku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody. Lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasa dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. 12 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si. Účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní. Nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun. Hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71. Opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71. Haléřů benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan výše za 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázl 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázl po vyloučení korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázl 15 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce. Obránce Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v duelu se. Obránce Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v duelu se Švédy na mistrovství. Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa. Bez dázel po vyloučení na 5 minut a dokonce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu. Jan Ščotka na 5 minut a dokonce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu. Jan Ščotka dokonce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu. Jan Ščotka v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Světa bez dalšího trestu,

0: jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace. Ščotka musel do kabin za nevybíravý crossček.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teplo.
2: Nikam jdete, tak hlavně opatrně,

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky.

0: ať tam hlavně pořádku dorazíte. Mě opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte.
0: Ať tam hlavně pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte.
0: Pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Pražského lidu. Ovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Pražského. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock.cz. Rock Radio. Rockovej Forst. Rock Radio. Rockovej Forst. Rock Radio. Rockovej Forst.
0: A já vás zdravím.
1: Rockovej Foras.
0: A já vás zdravím.
1: Rock Radio. Rockovej Foras.
0: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12.
1: Rock Radio. Rockovej Foras.
0: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12.
1: Rockovej Foras.
0: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej
1: Foras.
0: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej Foras. A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. A začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řeknem si něco. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řeknem si něco. Dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řeknem si něco o hokeji. Co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řeknem si něco o hokeji. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řeknem si něco o hokeji. No a pak si povíme do tady dneska. Lístky na nějaký festiáček, řeknem si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ačeček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybič, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybič, host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Rybičky 48 a Bad Wolves.
1: Rock Radio.
0: Rybičky 48 a Bad Wolves.
1: Rock Radio.
0: Bad Wolves.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio.

Ahoj, tady Kubary. Ahoj, tady Kubaryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku. Ahoj, tady Kubaryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš. Ahoj, tady Kubaryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš. Ahoj, tady Kubaryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet Kubaryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Koncerte v Kutné Hoře. Čau. Kutné Hoře. Čau.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Danem.

A to byly Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám a pošlu dva. Já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám a pošlu dva z vás do Boleslavy do Mladý. Protože tam je Bolka Fest. Takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely, jak týho 9. května až 30. Takže pátek, sobota.

0: milenku, kamaráda nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, na milenku, kamaráda nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, kamaráda nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberkoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu dva z tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve, dva z vás, který tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Trantenberg nebo The Verve.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme z... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastní. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový jíme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. V přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiot z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotika vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chucimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chut probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávej jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmě probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmářte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
2: Písečná bouře nebo...
1: Váš farmář František.
2: Písečná bouře nebo...
1: Váš František.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barvníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanická.

0: mechanický pomer, že se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomer, barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Tak.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Tak tohle ne...
0: Mechanický pomeranč?
1: Tak tohle nevyvětrám.
0: Ranč?
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tram.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
0: Jak vody?
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
0: Jak od větra do zápach.
3: A to je puch.
0: Jak od větra do zápach, vlhkost.
3: A to je puch.
0: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch.
3: To je puch.
0: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůže. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Můžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
0: Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
0: CZ. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
0: Trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího místě.
4: Ventilátory.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské.
4: Ventilátory.cz.
5: 4 dny toho
4: nej.cz.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2000. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptického metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost, to je Napalm Death a dalších fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel u nás. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. A Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny 4. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce pro června ve spáleném poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce pro dejnčí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce pro dej na Bejzeny. Basin.cz. Na otočku jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
0: Basin Firefest.
5: Na otočku jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
0: Basin Firefest mediálně.
5: Stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
0: Basin Firefest mediálně pod.
5: Jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
0: Basin Firefest mediálně podporu.
5: Se prodej na Basin.cz.
0: Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná je Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: V Kauflandu
0: je slušná muzika.
1: V Kauflandu fandí
0: slušná muzika.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17.
1: Připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský má bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský 150 gramů za 17,90. A Svijanský más za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. květlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
2: 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland.
2: Až do 26. května
1: Kaufland.
2: Až do 26. května
1: Kaufland.
2: 6. května
1: Kaufland.
2: 6. května
1: Kaufland.
2: Kaufland.

0: dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zoopark Zelčín. Ta mizí, takže mrkněte na zoopark Zelčín.cz. Takže mrkněte na zoopark Zelčín.cz. Takže mrkněte na zoopark Zelčín.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega...
0: Jděte na zoopark Zelčín.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Zoopark Zelčín.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení aku...
0: CZ.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení... Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hiltonu Ron vám nyní Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčí přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme akci. Při zapůjčení akukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Zapůjčení akukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách skladiv Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezerv zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května. Akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukla 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma 2. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dekce.cz. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz. Dek.cz.
2: Zase. Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Já tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké.
2: Tak to děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
2: Děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem E. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsměvné. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. S dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude.
3: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A

0: A tak to bude drahé.
1: Velké a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžné se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžné s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžné.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD. Tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5.
0: Drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5.
1: Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 690
1: cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun.
1: Spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun.
3: Méně tanku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun.
3: Méně tankování. Více pro
2: C-Line 5. Už od 699 tisíc korun.
3: Méně tankování.
2: Už od 699 tisíc korun.
3: Méně tankování. Více prostoru.
2: Zkušební jízd 99 tisíc korun.
3: Méně tankování. Více prostoru.
2: Zkušební 1000 korun.
3: Méně tankování. Více prostoru.
2: Zkušební jízda na byd.com.
3: Méně tankování. Více prostoru.
2: Zkušební jízda na byd.com.
3: Více prostoru.
2: Zkušební jízda na byd.com.
4: Právě teď v plan...
2: Zkušební jízda na byd.com.
4: Právě teď v Planeu.
2: Jízda na byd.com.
4: Právě teď v Planeu.
2: Premi.com.
4: Právě teď v Planeu. Premiové Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až... Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. V Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Máte penzi?
4: Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Máte penzíko?
4: Převeďte minut od rezervace. Planeo.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte
4: rezervace. Planeo.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
4: Planeo.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami z bonusu. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte své nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN s vlastním penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzní. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe.

0: Více na nn.cz/ za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/ třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko.
1: Rock Radio.
0: nn.cz/penzíko.
1: Rock Radio.
0: /penzíko.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi vodac. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi vodatní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda.cz. Na klíč. S desetiletou zárukou. Profi voda.cz.
1: Rodiče z Bystřete.
0: S desetiletou zárukou. Profi voda.cz.
1: Rodiče z Bystřete.
0: Zárukou. Profi voda.cz.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko.
0: Voda.cz.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti, to je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábor, daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni rafty tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni rafty výlety trampolíny v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni rafty výlety trampolíny a nekonečná zač.

Babu i FM roková pohoda. V Dabu i FM a pohoda. V Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia. V Dabu i FM nebo na radia.cz. V Dabu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock Rádio nebo na radia.cz. Rock Rádio. Radia.cz. Rock Rádio. .cz.

Hymelholoto. Hymelholoto. Hymelholoto. Tady Lub... Hymelholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely... Hymelholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely... Hymelholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posíl to. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovní... Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovníček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Jo, holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Všem posluchačům Rock Rádia. Posluchačům Rock Rádia.

Více na www.nevajgluj.cz. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Jen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. nevajgluj.cz. CZ.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku. Rockin'. Máte málo... Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkeho ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkeho. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkehol horký že slíže dy přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkehol horký že slíže Dimitri. Moderátoři Rock Rádia Alkehol horký že slíže Dimitri. Moderátoři Rock Rádia Alkehol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Tradia Alkehol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikdy hol horký že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikdy líže Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Tři Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky ne... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na lu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Výtečnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše. Gluj. Nedopalky nejen na festivalu? Patří do koše.

a to dneska finálem českého poháru molkerský fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále, a to dneska finálem českého poháru molkapu, protože český fotbal už je pomalu do finále, a to dneska finálem českého poháru molkapu mezi pomalu do finále, a to dneska finálem českého poháru molkapu mezi Jabloncem a ale, a to dneska finálem českého poháru molkapu mezi Jabloncem a dneska finálem českého poháru molkapu mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se na neutrálním českého poháru molkapu mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se na neutrálním stadionu molkapu mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně a Karvinou, hraje se na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové Karvinou, hraje se na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, hraje se na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma, neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma. Já v Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat. V Hradci Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože poslední. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních pět podíval jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Jablonec je favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Nebo z pěti utkání čtyři. Favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Nebo favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Nebo z pěti utkání čtyři, pardon, čtyři vyhrál. Posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Nebo z pěti utkání čtyři, pardon, čtyři vyhrál. Jeden utkání nad Karvinou vyhrál. Nebo z pěti utkání čtyři, pardon, čtyři vyhrál. Jeden tam prohrál. Vyhrál. Nebo z pěti utkání čtyři, pardon, čtyři vyhrál, jeden tam prohrál, nebo z pěti utkání čtyři, pardon, čtyři vyhrál, jeden tam prohrál, no ale poslední utkání čtyři, pardon, čtyři vyhrál, jeden tam prohrál, no ale poslední zápasy, pardon, čtyři vyhrál, jeden tam prohrál, no ale poslední zápasy Jablonec Klopýtal vyhrál, jeden tam prohrál, no ale poslední zápasy Jablonec Klopýtal, jeden tam prohrál, no ale poslední zápasy Jablonec Klopýtal, teďka naposledy. No ale poslední zápasy Jablonec Klopýtal, teďka naposled dostal pětku nad Plzní. No ale poslední zápasy Jablonec Klopýtal, teďka naposled dostal pětku nad Plzní. Poslední zápasy Jablonec Klopýtal, teďka naposled dostal pětku nad Plzní. Což zápasy Jablonec Klopýtal, teďka naposled dostal pětku nad Plzní, což je docela průser, tak uvidíme. Klopýtal, teďka naposled dostal pětku nad Plzní, což je docela průser, tak uvidíme. Tam jde hlavně o poháry. Pokud naposled dostal pětku nad Plzní, což je docela průser, tak uvidíme. Tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci nad Plzní, což je docela průser, tak uvidíme. Tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci docela průser, tak uvidíme. Tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci, tak uvidíme, tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci, tak uvidíme, tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci, tak uvidíme, jestli půjde Jablonec nebo Karviná. Takže tady o kvalifikaci, tak uvidíme, jestli půjde Jablonec nebo Karviná. Takže držte palce svým oblíbenci, tak uvidíme, jestli půjde Jablonec nebo Karviná. Takže držte palce svým oblíbenci, tak uvidíme, jestli půjde Jablonec nebo Karviná. Takže držte palce svým oblíbenci. Já budu fandit Jablonci, půjde Jablonec nebo Karviná. Takže držte palce svým oblíbenci. Já budu fandit Jablonci, protože Karviná. Takže držte palce svým oblíbenci. Já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší. Takže držte palce svým oblíbenci. Já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší. Se svým oblíbenci. Já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší. Ten Jablonec hrál celou sezonu. Já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší. Ten Jablonec hrál celou sezonu líp. Já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší. Ten Jablonec hrál celou sezonu líp. No já vám pustím nějakou hudbu, protože by to bylo lepší. Ten Jablonec hrál celou sezonu líp. No já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Dolejší. Ten Jablonec hrál celou sezonu líp. No já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Doležal, anebo Kiss. Ten Jablonec hrál celou sezonu líp. No já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Doležal, anebo Kiss líp. No já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Doležal, anebo Kiss Crazy Crazy Nights. Já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Doležal, anebo Kiss Crazy Crazy Nights. Třeba Miloš Doležal, anebo Kiss Crazy Crazy Nights. Doležal, anebo Kiss Crazy Crazy Nights.

0: Astral anebo Kiss Crazy Crazy Nights.
1: Baru, dovolenou mám.
0: Crazy Crazy Nights.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Crazy Nights.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: No. Baru, dovolenou.

0: nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Tati, ETF je teď...
0: Koupíš v síti Go Out.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Síti Go Out.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
0: Out.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co?
1: F je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: Nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB. A? Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB. BTC, nebo NFT, i když... To už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení.
1: FT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantí,
1: i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantí. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonus.
1: Co je SSB?
2: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice? SSB.
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: Úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá? A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout? Investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně. Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
2: Stavebky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky.
1: A kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky.
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv.
3: Normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhní spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka CZ 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka CZ dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka CZ zhodnocení až 5,3%. Buřinka CZ.
5: Svět není jen samé
4: slunce. Až 5,3%. Buřinka CZ.
5: Svět není jen samé slunce.
4: 3%. Buřinka CZ.
5: Svět není jen samé slunce.
4: Buřinka CZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to
4: hodinka CZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný míst. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatik slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neroz... A duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte
5: pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz,
5: na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes
5: hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz
5: studio. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi
5: nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.

0: května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hry.
0: Vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden
0: víc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken prémiový ležák. Se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken prémiový ležák. Přijďte k nám tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Nám tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. To týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Žák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánko svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánko za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orange tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. Nesquik čokoláda dá různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kauf dá různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Rybičky
2: 43,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Rybičky 48 tě zvou na...
2: Až do 26. května. Kaufland.
3: Rybičky 48 tě zvou na...
2: 6. května. Kaufland.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncert.
2: Kaufland.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Kotru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.

0: Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový 100 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53 technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19.53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio prezivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu.
0: 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá a...
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje...
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá a...
0: Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikat... Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikat... Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takové české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte také podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu a firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestiž Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, které prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, který... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Neváží www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
1: Českygoodwill.cz.

0: www.lcz.
1: Odplouvám kránu, odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den může...
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
1: Katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnat Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nalbíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci s tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

A to byly Godhár. A to byly Godhár. A my se půjdeme... A to byly Godhár. A my se půjdeme... A to byly Godhár. A my se půjdeme podívat... A to byly Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal... A to byly Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A to dneska. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále. A to dneska finálem českého. Půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále.

Léto chutná v Itálii po každé. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosféru v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za slunce po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letí Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi zletí za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete jet do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Ole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Ole do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Osu

0: Dvoletět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: www.prg.aero.
1: Rock Radio.

nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. Roku i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Rock nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Prague Boat.cz.
1: Ano, na katamaran.
0: www.prague.cz.
1: Už ví. Na katamaran.
0: www.prague.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Katamaran.
0: www.prague.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prague.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít.
0: www.prague.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky v
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
0: Vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až se.
0: Palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2020 na široký výběr.

května 2026. Více na jisk.cz. To platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk 5. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Léto chutná v Sleeping and Living. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak.

Change, yeah.

0: prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo obto pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
2: Rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Aquapalas Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.

0: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě...
1: Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě... U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte
0: se svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
0: den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším...
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách...
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách...
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách... Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo... Zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Akým tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha.
1: V kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Nebo na pirátské

0: A dneska zase vozíme, slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kole, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska pneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, se vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbetu. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbetu je světka budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbetu je svět větší. Takka pro děti. Já říkám z mého zbetu je svět větší. Tak naseda. Já říkám z mého zbetu je svět větší. Tak naseda. Říkám z mého zbetu je svět větší. Tak naseda. U nás v zooparku z mého zbetu je svět větší. Tak naseda. U nás v zooparku je svět větší. Tak naseda. U nás v zooparku Zelčín vozíme dět větší. Tak naseda. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidel. Tak naseda. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark.
0: V zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek.
0: Vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín.
0: Pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u
0: mě.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Rock Radio Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Rock Radio.
1: A hodně blízko u zvířat.
2: Rock Radio.
1: Blízko u zvířat.

0: Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Toto je.
0: Více na aquapalas.cz.
1: Toto je.
0: Palas.cz.
1: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám.
1: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: To je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme. Vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si
2: rozbalíme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání.
2: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání.
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma.
1: To si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a
1: rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravbování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Drby z ohrad a výběhu.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Drby z ohrad a výběhu.
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme
4: se specialista.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní. Z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní. A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně.
5: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
5: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
5: Výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do
5: koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla.

brání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf, utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molk poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu. Slezané se do souboje. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu. Slezané se do souboje o vítěznou trofu. Usilovat o třetí triumf v Molkapu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Usilovat o třetí triumf v Molkapu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej. Triumf v Molkapu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Boje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: Poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná oblačnost
0: hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná oblačno, v Čechách může být.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná oblačno, v Čechách může být přechodně až
1: zataženo. Počasí.
2: Dnes bude polojasná oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasná oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasná oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasná oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 20. Naš oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. V Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín
2: 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín
2: 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské prostředí Děvín Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeň Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistické. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel, Děvín.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a
1: Doprava.
2: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka.

0: Zprávy.
1: Krásné od...
0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Běla.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou... Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou... Odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini... Přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini... Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy. Souženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotní. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch, kdy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotost vyšetřují

0: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka.
1: Zastavíte.

0: lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, to je, chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí, dva lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, to je jedna plus jedna, ať můžete vyrazit. Po půl třetí, cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, to je jedna plus jedna, ať cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, to je jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. Dva lístky rozdáváme, to jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. Rozdáváme to jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, Van Halen anebo Offspring. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, Van Halen anebo Offspring. A teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, Van Halen anebo Offspring. Teď si pustíme třeba Aleše Brychtu, Van Halen anebo Offspring. Třeba Aleše Brychtu, Van Halen anebo Offspring. Van Halen anebo Offspring.
1: Rock Radio.
0: Van anebo Offspring.
1: Rock Radio.
0: Spring.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
2: Show me how to lie, you're getting
1: Rock Radio.
2: Show me how to lie, you're getting
1: Radio.

et FM Muzika. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Ve světě plném radia.cz. Ve světě plném hrozeb je CZ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie ve plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěr. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěr. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph, které

0: Rockradio. Rockradio. Rockovej poraz. Rockradio. Rockovej poraz. Rockradio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po
0: Rockradio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdar.
0: Rokovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném. A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném. První hodina za náma. A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném. První hodina za náma. Po 13. hodině a je rokovej voraz zdaném. První hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám. Hodině a je rokovej voraz zdaném. První hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na voraz zdaném, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka zdaném, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel? No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam Školka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam Školka. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa a Harley. Na Bolka Fest bude, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa a Harley. A Fest bude, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa a Harley. Arakain, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa a Harley. Arakain. Takže Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa a Harley. Arakain. Takže mrkněte na to, jestli tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa a Harley. Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky. Tam Vypsaná Fixa a Harley. Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky. Harley. Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po půl. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky.

zájmen, co potkáš za rohl, patřil k těm bezejmen.

0: Dneska nekončím, protože pořád nám pokračuje rozdávání na Rokin do Českých Budějovic, kde jsem, protože pořád nám pokračuje rozdávání na Rokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. srpna, nám pokračuje rozdávání na Rokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. rozdávání na Rokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. sobotu. No, může se tam těšit na Rokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely Budějovic, kde startujem 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žezlem 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žezlíže Dimitri 23. sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žezlíže Dimitri sobotu. No, může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žezlíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. Může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žezlíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. Na kapely jako Alkohol, Horký žezlíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude pro Alkohol, Horký žezlíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem Horký žezlíže Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude provázet Dimitri, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude provázet, nebo i odpolednem, Anabel, Trautenberg nebo Traktory. No a celý večerem vás bude provázet, nebo i odpolednem, Anabel, Traktory. No a celý večerem vás bude provázet, nebo i odpolednem, Anabel. No a celý večerem vás bude provázet, nebo i odpolednem, Anabel. A celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle večerem vás bude provázet, nebo i odpolednem, Anabel. A celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, nebo i odpolednem, Anabel. A celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, Anabel. A celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, to bude jeden. A celý náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, to bude jeden. Náš tým se na vás bude těšit. No a jak tyhle lístky dostat, to bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden těšit. No a jak tyhle lístky dostat, to bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jak tyhle lístky dostat, to bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků, to bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků, abyste mohli zjistit svých pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků, abyste mohli zjistit svých kámoše, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků, abyste mohli zjistit svých kámoše a třeba celou, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků, abyste mohli zjistit svých kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte pro to udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail s tou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail s tou, bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokový rádio, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokový rádio.cz, čím to bude. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokový rádio.cz, čím to bude originální. E-mail studio zavináč rokový rádio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. Studio zavináč rokový rádio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. Zavináč rokový rádio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra rokový rádio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v CZ, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivého. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce. Zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál. Uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál. A vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey Paparou, šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey Paparou a na těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey Paparou. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey Paparou. A nebo teďka Rammstein. Půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey Paparou. A nebo teďka Rammstein. Půjdeme dál k pustíme třeba Smokey Paparou. A nebo teďka Rammstein. Smokey Paparou. A nebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr.
0: A nebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr.

0: Nejnižší cena. Rammstein. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Beneská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CS. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
0: CZ.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si
1: per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva.
2: Signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Te pít. Hausbrand káva. CZ.
4: Jíst zdravěji jde v
3: Hausbrandkáva.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
3: Káva.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
3: CZ.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamem zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamem Bert Nature's Promise. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamem Bert Nature's Promise 120 gram. 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamem Bert Nature's Promise 120 za exkluzivně nízké ceny. Biokamembert Nature's Promise 120 gramů za 29 nízké ceny. Biokamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Biokamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru 100 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 130 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert sát nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert olivový olej půl litru za 139,90 Albert olej půl litru za 139,90 Albert
5: už zase nejde internet
4: za 139,90 Albert
5: už zase nejde internet
6: a Wi-Fi je pomalá
4: 9,90 Albert
5: už zase nejde internet
6: a Wi-Fi je pomalá
4: Albert
5: už

0: Zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho...
0: Je internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
0: Ne.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
1: Je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb?
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedení pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodiči. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. Latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. Tanečníků a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá podvedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec. Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava. Letní příměstský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava. Městský tábor pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi. Pro děti v Praze. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapo i základy španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů španělštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. A srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Svět není jen samé.
2: Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Svět není jen
2: je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Svět není jen samé slunce.
2: Tančit. I o prázdninách.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
2: I o prázdninách.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si ne, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla no...
3: Nerozbijete hubu...

0: ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
0: Za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
1: Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán,
2: kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně
3: se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelnej
3: tentokrát.
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je
2: zase romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
2: Já totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
2: Já otevřený týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
3: Já ji otevřu. Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
3: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: To beru.
3: To je zase průšvih.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: To je zase průšvih.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický
4: průšvih.
3: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie. A zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Ošvej útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Ošvejš.
3: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Ošvejšlo.
5: Zahrádkář se raduje.
3: Kaplinová, penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
5: Zahrádkář se raduje. Zahrádka.
3: Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
5: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
3: Na Portugalsku.
2: Už vyšlo.
5: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
2: Už vyšlo.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík,
5: všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
5: je Zafido@e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Zafido@e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou
5: e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte
6: profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimák,
6: u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku.
6: Vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido@e-shop.
6: Slimáků na své zahradě.
7: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido@e-shop.cz.
6: Part své zahradě.
7: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido@e-shop.cz. Partner.
7: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Úrodu zachrání Presto.
5: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Presto.
5: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Nemáš co na
5: shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
5: partner pro vaši zahradu.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
5: trhradu.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo ne. Nemáš co na sebe?

0: sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny po Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny po na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
1: Bol kafe.
0: Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
1: Bol kafe
0: na www.rokovirádio.cz.
1: Bolkafest 2026.
0: Rokový rádio CZ.
1: Bolkafest 2026. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 6. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. A 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybič května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Hate v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harslavy. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagi. Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valdagang Jiří Korn a Dimitri Rybičky 48 Harley

to byli Van Halen. A já vám tady poslední... A to byli Van Halen. A já vám tady poslední dva dny furt rozdávám nějaké lístky a dneska... Halen. A já vám tady poslední dva dny furt rozdávám nějaké lístky a dneska nekončím, protože pořád... A já vám tady poslední dva dny furt rozdávám nějaké lístky a dneska nekončím, protože pořád... A já vám tady poslední dva dny furt rozdávám nějaké lístky a dneska nekončím, protože pořád nám pokračuje rozdávání. Dva dny furt rozdávám nějaké lístky a dneska nekončím, protože pořád nám pokračuje nějaké lístky a dneska nekončím, protože pořád nám pokračuje rozdávání na Rokin do Českých Budějovic.

0: Prague Boats vyrábíme. Nech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechno. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechno. Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplou a ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamarán. www.pragbofiremniakci. Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamarán. www.pragboats.cz. Už ví. Na katamarán. www.pragboats.cz. Už ví. Na katamarán. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Na katamarán. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru. www.pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Domov. pragboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Domov. CZ. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Palubu.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho.
1: Seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
1: Lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje.
1: Do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízí. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Máte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulic. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Trén!
2: K nám podívat. Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Trénírkárna.
2: Více na domov, pomlčka Sulická, CZ.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty.
2: Pomlčka Sulická, CZ.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty.
2: Ne. CZ.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
3: trenky.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
3: Zet.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky.

Já, hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrčky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz a kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a 1%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a 1%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes oběd rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes oběd jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Zítra máš. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz. Rock Radio. .cz.

0: 2022. Alda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupí a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupí o další. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
0: Fest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nejenom kránu, ale i...
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i...
1: Mám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmo...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní...
1: Katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdit na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou...

Rock Radio Stage. U kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lačič. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage uslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu.

Poctivý český festiák nonstop, ale jistě. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte. Poctivý český festiák nonstop, ale jistě, jak poctivý český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte. Český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rokrát nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rok, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají dát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festy s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiák hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio. Z festiáků, kulturáků a zábav

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hra.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den.
0: V hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den. Hokej ve Švýcarsku mistr...
0: Na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den. Hokej ve Švýcarsku. A nám dneska pokračuje další hrací den. Hokej ve Švýcarsku mistrovství. A nám dneska pokračuje další hrací den. Hokej ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16. Pokračuje další hrací den. Hokej ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem. Český den. Hokej ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem. Česko-Itálie. Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem. Česko-Itálie. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem. Česko-Itálie. Pak pokračuje. Začínáme 16:20 zrovna naším zápasem. Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. 16:20 zrovna naším zápasem. Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20 naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20. Švédsko-Slovinsko, to Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20. Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas. No a večer ve 20:20. Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože večer ve 20:20. Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No, porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hej, a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika. A my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika. Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně... No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. Ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat... S Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Takže určitě... Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. A Čechy. Takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme. Takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme. Budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme. Podle mě tak se domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme. Podle mě tak. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme. Podle mě tak 5:0 si myslím. Myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme. Podle mě tak 5:0 si myslím. Ty Italy porazíme. Podle mě tak 5:0 si myslím. Co typujete vy? Porazíme. Podle mě tak 5:0 si myslím. Co typujete vy? To mě klidně napište na Facebook. Podle mě tak 5:0 si myslím. Co typujete vy? To mě klidně napište. 5:0 si myslím. Co typujete vy? To mě klidně napište na Facebook našeho rádia. Si myslím. Co typujete vy? To mě klidně napište na Facebook našeho rádia. A já to pak... Co typujete vy? To mě klidně napište na Facebook našeho rádia. A já to pak... Vy to mě klidně napište na Facebook našeho rádia. A já to pak řeknu nějaký výsledek. Napište na Facebook našeho rádia. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefím na Facebook našeho rádia. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra. Pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra.
0: Top hokejové

0: zážitky.
1: Sledky, jestli se trefíme třeba zítra.
0: Top hokejové zážitky vám přináší...
1: Třeba zítra.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profé zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel ší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Radí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: a já vám pustím další
0: www.topcentrum.cz
1: A já vám pustím další
0: hudbu. www.topcentrum.cz
1: A já vám pustím další hudbu a se je našel...
0: Centrum.cz
1: A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpion. A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A teď hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc. Pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc.
2: Ahoj.
1: Století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin.
1: A teď vám pustím Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Karneval.
1: Pustím Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z
1: Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Budete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete? A my pracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete? A my se postaráme. Vyměníme pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví.
1: Snadné
3: a rychlé.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.

0: 99 právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kom v KIK. Šortky už od 99 korun. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Cit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Topcentrum.cz Topcentrum Topcentrum.cz Dodavatel pro Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezónovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezón od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Je i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás tu je. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz
2: V Kauflandu
1: topcentrum.cz
2: V Kauflandu fandím
1: CZ.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark
0: Bra. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky
0: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky
0: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
0: Jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
0: Připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák 60 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z K90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 20 más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 20 světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 20 Kaufland Card za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: 90 až do 26. května
0: Kaufland
1: až do 26. května
0: Kaufland
1: 26. května
0: Kaufland Kaufland
2: Léto chutnat Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapa. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilbao. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilbao nebo za Sasku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilbao nebo za jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony, za architekturou do Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla, architekturou do Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Bilba, nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha, můžete letět přímo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha, můžete letět přímo až do 20 španělských měst do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha, můžete letět přímo až do 20 španělských měst, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř a můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.pr.cz/španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.a/španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Měř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Stavebniny Dek přináší
2: destinací na www.prg.aero.
3: Stavebniny Dek
2: www.prg.aero.
3: Stavebniny Dek přináší mega akce
2: prg.aero.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci
2: aero.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH22. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 400. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých prodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun KH20

0: do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Karisíc za mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Karisíc za subninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro Karisíc za super cenu 29. května. Tak si přijďte pro Karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Května. Tak si přijďte pro Karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro Karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Karisíc za super cenu. Více na dek.cz. Super cenu. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Léto. Léto. Léto. Doktor. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespá. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starostů v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti ve kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starost nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v
1: ků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v plan.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové
1: elektřiny k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové
1: Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. A teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštěvu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než procent. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položka. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Plan nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Sous už více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Sous tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Sous užitkovými vozy Opel.
2: Kami skladem. Planeo.
3: Sous užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Planeo.
3: Sous užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.
2: Planeo.
3: Sous užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Sous užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
4: Já.

0: Protože jsou spolehlivé. Takovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé. Opel jejich majitelé spokojení.
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé.
1: Já na tyrli.
0: A se spokojení.
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé.
1: Já na tyrli.
0: A se zárukou spokojení.
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé.
1: Já na tyrli.
0: A se zárukou na pět let.
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé.
1: Já na tyrli.
0: A se zárukou na pět let zdarma.
1: Já.
0: Zicha. Jsou spolehlivé.
1: Já na tyrli.
0: A se zárukou na pět let zdarma.
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte.
1: Já na tyrli.
0: A se zárukou na pět let zdarma.
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou.
1: Na tyrli.
0: A se zárukou na pět let zdarma.
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se.
1: A se zárukou na pět let zdarma.
0: Já.
1: Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si už zárukou na pět let zdarma.
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku zdarma.
1: Já.
0: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku.
1: Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. Rok v akční nabídce. Rok Rádio.

0: Nové styly pro vaše
1: CarGlass vymění.
0: Nové styly pro vaše létění. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Short. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 9. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od

0: května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air. 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air. 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival. V května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství punkrockovej open air festival v Braníku.
1: V ten samej termín můžete vyrazit i na rybičky a nezapomenutelnou atmosféru. Do Kutné Hory.

metalové kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalové kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyrazte Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzký Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinhoffa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu od rána do večera. V dabu i FM nebo včera. V dabu i FM nebo na rádia teč. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio. Co se děje? Radio, co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry trady 22. a 23. května pořádají tři sestry 22. a 23.

1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám Tia Carnival z roku 1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska z roku 1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám 92 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 20. Naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května. Že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Mladý Boleslav Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května v Mladý Boleslavě, příští týden 29. května a 30. května v Mladý Boleslavě, zahrajou tam Vypsaná fixa, den 29. května a 30. května v Mladý Boleslavě, zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang na a 30. května v Mladý Boleslavě, zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybič a 30. května v Mladý Boleslavě, zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 40. května v Mladý Boleslavě, zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 4, Mladý Boleslavě, zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta věcí, zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a 48, Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to jedna a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na... No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku. A je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia. Je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište, A já o půl třetí cca něco po půl třetí vyberu dva z vás. Takže mrkněte na to, napište si ty lístky, ať máte nějaký plán. No, víkend. Věci, na které Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na

0: které můžeme být hrdice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když
0: věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: můžeme být hrdí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,
0: hrdí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Hledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Den u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dlesrov apkou jen za 99,90. Albert. Dlesrovnání jen za 99,90. Albert. Dlesrovnání k 13.5. 9,90. Albert. Dlesrovnání k 13.90. Albert. Dlesrovnání k 13.5.
2: Chceš
1: Albert. Dlesrovnání k 13.5.
2: Chceš žít značkový
1: Dlesrovnání k 13.5.
2: Chceš žít značkový život?
1: Nebo rovnání k 13.5.
2: Chceš žít značkový život?
1: K 13.5.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový?
1: Pátý.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdový? Značka si ty. Vej. Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Značka si ty.
3: www.bezpotisku.cz.
2: Ty.
3: www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Tisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkám?
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše
5: auta. Je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
5: Úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
4: Říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.

0: www. Jsme Siegl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz. Dostanou všude. www.siegl.cz. www.siegl.cz. www.siegl.cz.
1: Vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, vše pro bakr, v

Náhradní díly krvše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry krvše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro místě. Pohodlné objednání,

0: hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rádio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Ardon, prémium na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet poře pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, www.ardon.cz. Před pořádný montérky, www.ardon.cz. Terky www.ardon.cz. Ky www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Jo. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Nání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům na další druhy navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo tím kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrikům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 150 Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 100 nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svém 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví 51 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémi Slicemi jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémi Slicemi ve směru na Prahu stavbaři. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémi Slicemi ve směru na Prahu stavbaři. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémi Slicemi ve směru na Prahu stavbaři. Mezi Starou Boleslaví a Svémi Slicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují Boleslaví a Svémi Slicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení pro Svémi Slicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové budou dnes se 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové budou dnes se 4. pásu začaly na konci března. Italové budou dnes se 4. soupeřem českých na konci března. Italové budou dnes se 4. soupeřem českých hokejistů na mistru. Italové budou dnes se 4. soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Italové budou dnes se 4. soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají se 4. soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. A třetí výhra by znamenala další krok směrem ke

0: děti, zítra rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Tak děti, zítra je taky den. Dodání. Vše pro Bagr.cz. Tak děti, zítra je taky den. Pro Bagr.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a CZ. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spet. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš!
2: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Sfle.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? Sfle.cz. Půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zas kreditu si s tím nemusíš dělat.

to bylo. A to bylo 13. století a... A to bylo 13. století a karneval z roku... A to bylo 13. století a karneval z roku... A to bylo 13. století a karneval z roku... To bylo 13. století a karneval z roku 1992 cover od Olympiku. To bylo 13. století a karneval z roku 1992 cover od Olympiku. No a 13. století a karneval z roku 1992.

0: čtvrtfinále. Duel začne v 6, aby znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Rok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rok Radio.
0: Ale duel začne v 16:20.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Duel začne v 16:20.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejas
0: 16:20.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejas na žoblet.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejas na žoblačno, v Čechách může být přechod.
1: Radio. Počasí.
2: Dnes bude polejas na žoblačno, v Čechách
1: počasí.
2: Dnes bude polejas na žoblačno, v Čechách může být přechodně již zataženo, nejvyšší denní. Dnes bude polejas na žoblačno, v Čechách může být přechodně již zataženo. Dnes bude polejas na žoblačno, v Čechách může být přechodně již zataženo, nejvyšší denní teploty. Polejas na žoblačno, v Čechách může být přechodně již zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Žoblačno, v Čechách může být přechodně již zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. K napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Dobrého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici doktora
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici doktora Martínka v Ostravě.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici doktora Martínka v Ostravě.
1: Doprava.
2: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na... V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou. V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte pro... Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte pro jezdce zvýšenou... V Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte pro jezdce zvýšenou opatrností. Ta s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte pro jezdce zvýšenou opatrností. A jestli je překážka na vozovce, tak tam čekejte pro jezdce zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tak tam čekejte pro jezdce zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tam čekejte průjezd se zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Kolon.
2: A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Kolony neovlivníte.
2: Hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Kolony neovlivníte. Servis.
2: Pořádku dorazíte.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistě. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistě. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pra

0: pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. .toyota.louman.cz. .louman.cz. .cz. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A my máme
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A my máme
0: Radio. Rockovej Foras.
1: A my máme necelou minutu po 14. hodině.
0: Rockovej Foras.
1: A my máme necelou minutu po 14. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. Máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. Tak doufám, že jste po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte. A jdeme do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený, hodinky rokovýho vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte. Protože teď tam budou pecky s Danem, tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam, tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabát. Připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti. Nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A odcházejte, protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Kabáti. A teď jdem na Steel Panther.
0: Rock Rádi.
1: A teď jdem na Steel Panther. Steel Panther.
0: Rock Rádio. Rock Radio.

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Rádio.

Ahoj, tady je Pepa Vojtech. Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu. Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu. Zdravím všechny Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu. Zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Ahoj, tady je Pepa Vojtech z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Rock Rádia. A ať vám to rokuje. Ať vám to rokuje.

zvedlamou hlavu a povídáme na kolenou. Zvedlamou hlavu a povídáme na kolenou. A povídáme na kolenou. Kdyby směl kol, dáme na kolenou. Kdyby směl kol, ty, no.

0: Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Tady vychází nový CDčko od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Pokud CDčko od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty. Fixy, takže ho tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty. Takže se na to mrkněte, tady vyspovídal. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty. Takže se na to mrkněte. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty. Takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás. Pokecali tady, co plánují nějaký koncerty. Takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcast nějaký koncerty. Takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz. Takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz. Tam kliknete na podcast, na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz. Tam kliknete na podcast, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz. Tam kliknete na podcast, najdete to tam, podcastek na rokovýradio.cz. Tam kliknete na podcast, najdete to tam, na rokovýradio.cz. Tam kliknete na podcast, najdete to tam, nebo je to na Spotify.cz. Tam kliknete na podcast, najdete to tam, nebo je to na Spotify nebo na YouTube. Tak si to poslechněte. Tam kliknete na podcast, najdete to tam, nebo je to na Spotify nebo na YouTube. Tak si to poslechněte. Podcast, najdete to tam, nebo je to na Spotify nebo na YouTube. Tak si to poslechněte. Tam, nebo je to na Spotify nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Vypsaná fixa je skvělá. Na Spotify nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Vypsaná fixa nebo na YouTube. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další. Tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu. Poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. Mardy je fajn chlap a Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. A Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. AC/DC. A fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. AC/DC. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci. AC/DC. Další hudbu, třeba Luci. AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to
0: třeba Luci. AC/DC. Jdem na to. AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou
0: malujíc... AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z profikolor na... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profilakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Kolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem. Celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem. Byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptá.
2: Profikolor.
1: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptá.
1: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vrátím se se vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No.
1: Vzorníkem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
1: Sem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jump.
3: Pají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping. Driftování, rafting. A?
4: Co?
2: Let balonem, bungee jumping. Driftování, rafting. Skok padákem, flyboarding. Let balonem, bungee jumping. Driftování, rafting. Skok padákem, bungee jumping. Driftování, rafting. Skok padákem, flyboarding. Lezení ve skalách a napping. Driftování, rafting. Skok padákem, flyboarding. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Ani rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách.

0: skalách a nespočet dalších zážitků. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí.
0: Skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí. Skýte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A kdytelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, tak pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdaruje blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
0: si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Je každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Snejšíte,
1: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
1: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete.
1: Tak zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic
1: za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek
0: trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je
0: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Cez nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Cez nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny
1: je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. MotoGP, na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím. MotoGP. Než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. U Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. tým MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď publiky. Už 19. až 21. června. Buď už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 10. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstup 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Tečej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Na Automotodrom Brno.cz.
4: Atención, señoras y señores.
3: Brno.cz.
4: Atención, señoras y señores.
1: La Tropica.cz.
4: Atención, señoras y señores.
1: La Tropica.
4: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí
4: smích. Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres, señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smích. Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Party.

0: opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny trostančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, se latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase s vší mejdan. Workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné workshopy, drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Drinky, superprostředí. To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit prostředí. To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Přijďte tajné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
0: Další La Tropical party je už tu. Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yes,
0: další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Více na La Tropical party na terase Smíchov. Víc party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarasha.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarasha.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
0: Latropical.cz.
1: Awarashar. Awarashar.
2: Máte penzíko?
1: Šar.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšší. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád? NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Snad vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během poření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na

0: CNN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/za-pár-minut. Více na nn.cz/penzíko.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co
0: potřebuje.
1: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo pro.
1: Zafido.e-shop.cz.
3: Pekelný ostrov se blíží.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží. Buď
1: e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží.
1: Partner pro vaši zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetí
1: zahradu.
3: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího a Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího a 4. července Holíšov ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího a 4. července Holíšov rozpálí švédští ruď u toho. Třetího a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Třetího a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybič 48 Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 spálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej byl Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej byl Přises Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divokej byl Přises Rybičky 48 Dimitri Divokej byl Přisestry Škvor a 48 Dimitri Divokej byl, tři sestry, škvor a další. Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pi byl, tři sestry, škvor a další. Více na pe sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem další.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Homecare.

A to byli Foo Fighters. A to byli Foo Fighters a Best of You z roku 2005. A Campbell se s ním povídal, protože v páté vychází nový CDčko od vypsaný fixy.

0: Radio.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou...
0: Radio.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do pat na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzku pro vaše...
0: Pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 7... Nenechte si ujít skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% naše... Nenechte si ujít skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% naše... Skvělé nabídky výzku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 2 prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. % na široký výběr.

0: vodáky, i když v tom posledním případě by to dostámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože psí se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rográdia.
0: Protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rográdia, tady Adam Březí.
0: Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rográdia, tady Adam Březí.
0: Pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rográdia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle ví.
0: Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rográdia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend.
0: Překvapení.
1: Zdravím posluchače Rográdia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend. Zdravím posluchače Rográdia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov. Tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Všechny pozvat, když tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A zázemí je v Českých Budějovicích na výstavě, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti v okolí Českého Krumlova. A zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti.

0: Budějkách Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací s cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Je víc informací na www.raliekrumlov.cz. Informací na www.raliekrumlov.cz.
1: Rockrad
0: na www.raliekrumlov.cz.
1: Rockradio mot
0: raliekrumlov.cz.
1: Rockradio motokeci.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. Motoke.cz. Rock Radio. Motoz. Rock Radio. Motokeci Mart. Rock Radio. Motokeci Marcela Her. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se
2: I když v tom posledním případě by to dost možná byla na krásný zámek a topící se vodáky.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleep května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. 26. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap?
0: And Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No, jak mi... Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako... Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV chlap? No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV bez potisku. No, jak myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV myslíš? Já se v oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Rock Radio.
1: www.bezpotisku.cz

taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rock rádio. Rock je slušná muzika.

0: jsou lístky na Bolka Fest. Co chcete vy? A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, který se... Co chcete vy? A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou... To jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend. Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili. A já jsem vybral dva z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. Z vás, který se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. Pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková, trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. A Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. Podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. Se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. A užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. A pořádně hlavně Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo, to podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo,
1: nazdar, nazdar,
0: a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo,
1: nazdar, nazdar, nazdar.
0: A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že
0: a pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že
0: zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem.
0: Už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš.
0: Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Já jsem myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekáš. Lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekáš.
0: To je samozřejmě, ne?
1: Chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekáš.
0: To je samozřejmě, ne?
1: Rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekáš.
0: To je samozřejmě. Ne?
1: Ne, že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: Tak to je
1: ne?
0: Samozřejmě, ne? A jim se těší, až ten cukr dan odejde, ty vole.
1: To tady přece samozřejmě čekají.
0: Tak to je samozřejmě, ne? A jim se těší, až ten cukr dan odejde.
1: Samozřejmě čekají.
0: Tak to je samozřejmě, ne? A jim se těší, až ten cukr dan odejde, ty vole.
1: Ne.
0: To je samozřejmě, ne? A jim se těší, až ten cukr dan odejde, ty vole.
1: Ne.
0: Samozřejmě, ne? A jim se těší, až ten cukr dan odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám.
0: Jim se těší, až ten cukr dan odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku.
0: Ještě ten cukr dan odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no hele.
0: Odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no hele, těším. Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připraven docela dlouhý program. Dělám srandu na dečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připraven dečku. No tak super, no hele, těším se na ně, dneska zase máme připraven docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska. Tak super, no hele, těším se na ně, dneska zase máme připraven docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska. Hele, těším se na ně, dneska zase máme připraven docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Ne, dneska zase máme připraven docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Máme připraven docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmar. Program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmar. Bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmar. Já hele, 16.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmar. Já hele, 16.

0: 16.20 začíná.
1: Co? Hokej.
0: Hokej, no ježišmarja, hele, 16.20.
1: Hokej.
0: Hokej, no ježišmarja, hele, 16.20 začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak jsem... Hokej, no ježišmarja, hele, 16.20 začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu... No ježišmarja, hele, 16.20 začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu... Hele, 16.20 začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat, začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě... Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký. Abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Tak komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude. Celý odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat. Protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
1: Takže to
0: máte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
1: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to
0: hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
1: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě.
0: Takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
1: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude
0: ještě dneska probíhat.
1: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde. Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde v autě. Ať ví, koukat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě. Ať věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě. Ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě. Ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, nebo kdo bude někde v autě. Ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední někde v autě. Ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20. Ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl. Víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Padá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já se vám loučím. Máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já sám máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau. Minutovku čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau. Divoký byl nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau. Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra.
1: Tak se mi hezky. A čau.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra.
1: Ano.
2: Čau. Střešní okna Fenestra. Fenestra.
1: Ano.

0: Výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor! Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů.
1: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. pátí. Volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. pátí do 28. 7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 60 a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. I karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohody.
2: Chcete si sednout tady?
1: Přírodě. Albert.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na
1: Albert.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Tady, nebo asi spíš na zahrádce.
3: V pohodě.
2: Nebo asi spíš na zahrádce.
3: V pohodě, já ji
2: píš na zahrádce.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždy.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není
3: vždy. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání.
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
3: Já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky...
3: Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Masters of
4: v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přivádí
4: Business zdarma na KBCZ.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární
4: na KBCZ.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slaví
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
5: of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Merlina
6: festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.

0: výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné váží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy In Flames, slot 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy In Flames, slot to příročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy In Flames, slot to prevail. The Rasmus, neho Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy In Flames, slot to prevail. The Rasmus, slavné Arch Enemy In Flames, slot to prevail. The Rasmus, přijede Dirk Schneider s hitmi In Flames, slot to prevail. The Rasmus, přijede Dirk Schneider s hity Accept nebo Bratřims, slot to prevail. The Rasmus, přijede Dirk Schneider s hity Accept nebo Bratři Kava prevail. The Rasmus, přijede Dirk Schneider s hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Rasmus, přijede Dirk Schneider s hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Přijede Dirk Schneider s hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. června s hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Ratata. 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Ratata. Ratata. Trička. 16. července u Jelínka ve Vizovicích. Ratata. Ratata. Trička. U Jelínka ve Vizovicích. Ratata. Ratata. Trička. Ratata. Ratata. Ratatararata trička, ratatararata potisk. Ratatararata trička, ratatararata potisk potisk. Ratatararata trička, ratatararata potisk potisk trička, potisk trička. Ratatararata trička, ratatararata potisk potisk trička, potisk trička. Trička ratatararata potisk potisk trička, potisk trička. Bela bel bela bel bela bel. Ratatararata potisk potisk trička, potisk trička. Bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk potisk trička, potisk trička. Bela bel bela bel bela bel CZ. Tisktrička, potisk trička, bela bel bela bel bela bel CZ. Tisktrička, bela bel bela bel bela bel CZ.
1: Kontejner.
0: Bela bel bela bel CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobré.
0: Bela bel CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobré.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobré.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner. A...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt
1: úzká. Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říká.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme s...
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta s...
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. Vévka.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Máte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátky?
3: Všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit...
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhou si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a...

A to byla Lucie. A to jsou lístky na Bol Café. A to jsou lístky na Bol Café. A já vám dám, co chcete vy.

0: druhý zase víc, jak dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut na potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A 50 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V drogérii Teta je nyní
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdat.
0: Pro lepší příběhy.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na
0: vší příběhy.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny
0: příběhy.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť v drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské. Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just opleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy seky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy séra. L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Just a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. A další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj rokeři.
1: Séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás po...
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás po...
1: Tetadrogerie.cz.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
1: CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20... Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Bikini. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. O moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. 4. května od 16 hodin. Rock opera. CZ. Května od 16 hodin. Rock opera. CZ. 16 hodin. Rock opera. CZ.
3: Lyže.
4: Happy Sport.
3: Dětskin.
5: Rock opera. CZ.

0: Střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střeš...
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: okna. Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a bez starostí. A nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a bez starostí.
1: Ano,
0: česká 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a bez starostí.
1: Ano,
0: česká změna střešních oken.

0: Lyže.
1: Happy Sport.
0: Dětské kolo.
2: Vrak.cz.
0: Lyže.
1: Happy Sport.
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Lyže.
1: Happy Sport.
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Lyže.
1: Happy Sport.
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Půjčovna.
1: Lyže. Happy Sport.
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Půjčovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Půjčovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy
0: Dětské kolo.
1: Happy Sport.
0: Půjčovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Baza.
1: Happy Sport.
0: Půjčovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Baza. Půjčovna.
1: Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport. Happy Sport.
0: Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě. Servis.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Bazar.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednoduše.
0: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta.
0: Ke dítě.
2: Happy Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Sport.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
0: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Vede přes
2: Happy Sport.
3: Katalpa. Využij
2: Happy Sport.
3: Katalpa. Katalpa. Využijte výhody plánování. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřeba. Firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především ze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 % zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na ku až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na ku 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
4: Rock Radio.
3: Na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
4: Rock Radio.
3: Pomlčka katalpa.cz.
4: Rock Radio.
3: CZ.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výrok na fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba stra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměnné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bezdálnou montáž. A pozor.

DAB EFM. Rock Radio. V DAB EFM nebo Rock Radio. V DAB EFM. Rock Radio. V DAB EFM nebo na radia.rockradio. V DAB EFM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. RM nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divadlo. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divadlo. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. I tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se. Skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Vašek Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Na našem turné 8 divokých. 8 divokých.

0: Přehledný e-shop, web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro prostory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedna.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Mami, tati, víte kam...
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Mami, tati,
0: víte... www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: To je fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
0: Fičák.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky. A jdeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky.
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: Chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo,
2: daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jest tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší.
3: Tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal.
3: Bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: V safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
2: Hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Přátelé.
2: Mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví.
2: Palačinky. Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka,
2: rokopera. Jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera.
2: Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 20. operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27.
4: prince. Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 8.
4: tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu...

0: května od 18 hodin.
1: Virtuální multimediální show.
0: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete mediální show.
0: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete
0: ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.7.
0: května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky
0: od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
2: Tento týden.
1: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu.
1: Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
1: www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
1: www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200 Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32. Berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 20,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 20,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90 a Lind bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Lindeo kuchyňské ada 1,5 litru za 21,90 a Lindeo kuchyňské utěrky XXL za 5,5 litru za 21,90 a Lindeo kuchyňské utěrky XXL za 59,21,90 a Lindeo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Lindeo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Lindeo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 Lindeo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května utěrky XXL za 59,90 až do 26. května L za 59,90 až do 26. května Kaufland 59,90 až do 26. května Kaufland 90 až do 26. května Kaufland.
3: Ceny rostou, digitální čip.
2: Až do 26. května Kaufland.
3: Ceny rostou, digitální.
2: 26. května Kaufland.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Května Kaufland.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portálu digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portálu čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portálu CZ.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Vsaďte na hodnoty, které vydrží.
3: Bude vždycky.
4: A u portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty.
4: A u portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po
4: portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a
3: vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jist
4: na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: Hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich
4: drží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: A
4: zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
4: A u jako zlato.
3: Mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: A u jako zlato.
4: Portál.
3: Jistota ve vašich rukou.
4: A u jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
4: A u portál
3: ve vašich rukou.
4: A u jako zlato.
3: Portál jako brána k bezpečí.
4: A u portál C.
3: A u jako zlato.
4: Portál jako brána k bezpečí.
3: A u portál C.
4: U jako zlato.
3: Portál.

0: Festival. Festival. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je... Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je... Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objev je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. Světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. Objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Více značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám
1: moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéf nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web. Kompresory vzduchotechnika.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehled
2: čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše. Jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ.

0: Portál jako brána k bezpečí a u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí a u portál.cz. Brána k bezpečí a u portál.cz. A u portál.cz. Portál.cz.
1: Ve světě plném hrot. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Klad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden.
1: Třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel.

0: Petr Pavel a čtvrtý je Václav Klaus. Třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku Václav Klaus. Třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal. Třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš. Nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti. Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti. Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti. Pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezent za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Podle a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit
0: řešení českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení
0: zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení zájmů. Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím spaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok
1: státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok rádio.
1: Sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok rádio.
1: Politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok rádio. Počasí.
1: A tím zprávy končí.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí.
1: Končí.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horším.
2: Jo. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu
2: dnesí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dnes. Počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude. Dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude. Předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet, když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, méně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný. Bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední lé přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela kovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor, bude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouře. Současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouře. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak

0: stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Jak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Ne v krašně na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách. Zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách, ne v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. Tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách, ne v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. Ne hlavně v jižních Čechách, ne v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude v Čechách, ne v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Slunce a slunce na příštích asi 10 dní.
1: Spa Hotel Děvín.
0: Slunce a slunce na příštích asi 10 dní.
1: Spa Hotel Děvín.
0: Slunce na příštích asi 10 dní.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Asi 10 dní.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Tuín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hot procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Rock Děvín.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na...
2: Rock Radio, doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na sil...
2: Rock Radio, doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova...
2: Rock Radio, doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se...
2: Doprava.
0: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák. Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák. Jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Dejte si na to pozor. Jestli pro Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně s chodcem, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Slunečnou, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte panka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážky, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážky. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklist dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklist, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. A vy.
1: Dobré odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot. Dobré odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny. Dobré odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na čtvrtinu. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 40 ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 korun. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informace stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. 43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Úřady práce 3 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Úřady práce vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky informací na webu ministerstva financí. Úřady práce budou některé z ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedna

0: zranění, ale radši sundejte nohu. V Pardubicích v ulici Pod Vinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez zranění, ale radši sundejte nohu. No a ještě už se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez zranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte.
1: Až zastavíte.

pádně čeká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoř. Rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. Tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless, ale Bryan Adams. Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless, ale Bryan Adams, jo, 18 Till I Die to odstartuje. Setu taky Škvoři, Pretty Reckless, ale Bryan Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje. Tak jdeme na to. Škvoři, Pretty Reckless, ale Bryan Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje. Reckless, ale Bryan Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje. Tak jdeme na to. Ale Bryan Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje. Tak jdeme na to. Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje. Tak jdeme na to. I Die to odstartuje. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Wanna be young the rest of my life.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový
0: odpoledne. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná.
0: Odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela za 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný poledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám. Zítra už tady ale snad budeme doufat.

Anyway, just wanna say.

0: Baru. Baru. Baru. Dovolenou máme vyřešenou. Baru. Dovolenou máme vyřešenou. Baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojede?
0: Baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt.
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na dovolenou.

snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj, jinak jsem, snad s námi poraděj, jinak jsem, s námi poraděj, jinak jsem, poraděj, jinak jsem, poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: něco
1: nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco na
1: zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
0: Vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
0: Něco navíc.
2: Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechniku.
2: Dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete technika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přesnější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů, co myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Odborné poradenství. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz Světy trání na jednom místě.
4: Bambara.cz
3: Světy trání na jednom místě.
4: Bambara.
3: Světy trání na jednom místě.
4: Bambara.
3: Na jednom místě.
4: Bambara. Děravej. Mě dopo. Bambara. Děravej. Mě dopo. Bambara. Děravej. Mě dopo. Bambara. Děravej. Mě dopo. Stále fičí. Děravej. Mě dopo. Stále fičí. Děravej. Mě dopo. Stále fičí. Mě dopo. Stále fičí. Mě dopo. Stále fičí. Snad znám postele fičí. Snad známý fičí. Snad známý.

0: zábavu výzvy. Tábory v zooparku Zelčín. Nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny. Tábory v zooparku Zelčín. Nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i Zelčín. Nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání. Nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání. Koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy? Výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A poliny, poznání i nové kamarády. A vy? Budete mít týden klid. Poznání i nové kamarády. A vy? Budete mít týden klid. Pořád nové kamarády. A vy? Budete mít týden klid. Pořád nic. A vy budete mít týden klid. Pořád nic. Ještě jedno. A vy budete mít týden klid. Pořád nic. Budete mít týden klid. Pořád nic. Ještě jednou. Týden klid. Pořád nic. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Pořád nic. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Nic. Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na... Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrknou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. V zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. CZ. Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. CZ.
1: Připadáš?
0: Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Připadáš?
0: Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Připadáš?
0: Mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech?
0: Na zooparkzelčín.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Zelčín.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se v hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez pot. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez poti chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vv. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vv. Bez potisku. Co myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vv. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Vv. Bez potisku. CZ. Kam bez potisku. Vv. Bez potisku. CZ.
2: Top cent.
1: Potisku. Vv. Bez potisku. CZ.
2: Top centrum CZ.
1: www.bezpotisku.cz
2: Topcent
1: bezpotisku.cz
2: Topcentrum.cz
1: Sku.cz
2: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Honda. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sete špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím ne. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Narny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo s tím vybavením.

0: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo... Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
1: Praho, připrav
0: se www.topcentrum.cz.
1: Praho, připrav se na den
0: www.topcentrum.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
0: Topcentrum.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
0: I CZ.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června. Barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Tam neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou roku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kam smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registruje babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvačku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojď vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz, tak pojďte do toho spolu. Ofice na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Ani partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě Autobranka.

0: CZ.
1: Rybičky 48. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky v Líst amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. A hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Go out. Je tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Go out. České muziky. Lístky koupíš v síti. Go out. Muziky. Lístky koupíš v síti. Go out. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Co kdyby děti letos
1: v síti Go Out.
2: Co kdyby děti letos
1: out.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách. Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdu. Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobro. Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zoopark zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavy.

0: váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Dobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2020.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2000
0: v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2026 už 20.
0: a v Náchodě.
1: Bolkafest 2026 už 29. a 30. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května. Nankafest 2026 už 29. a 30. května. Nank 2026 už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang. Škvor, Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn, Tri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn.

0: No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu...
1: Já vám zatím pustím další muziku, Floydi, Komunál, anebo Alice Cooper a Haste. Pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku, Floydi.

0: Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2020. Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2026. Korn a mnoho dalších. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup o další. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Stavebniny Dek přináší mega. Zakoupíš na vstup na fest.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vstup na fest.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka CZ. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB i mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě A. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní. Palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 215 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, mega akce ve nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, mega akce ve stavebninách skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrk. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové pněnách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic Z do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super tého 9. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Rok cenu. Více na Dek.cz. Rok cena Dek.cz. Rok radio. Cz. Rok radio. Rok radio.
1: No a teďka jste mohli být přesnými svědky.
0: Rok radio.
1: No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když...
0: Rok radio.
1: No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor...
0: Radio.

Komunál anebo Alice Cooper a Hey Stupid. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a Hey Stupid. Pustím muziku. Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a Hey Stupid. Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a Hey Stupid. Komunál anebo Alice Cooper a Hey Stupid. Alice Cooper a Hey Stupid. Hey Stupid.

rockový. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Rockový odpoledne. Poledne.

0: Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kam? Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánu naložení. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat. Tu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Odva v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Kurokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých úplně s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upeč. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Sluš vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovač skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovi mrčete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovi mrce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Grilovačka od pondělí do pátku v Rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Že si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

0: Floydi. Floyd, Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na...
0: Samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká i...
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím...
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku...
1: V hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo...
1: Rádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně... Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně... Dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát. Celá v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná.

0: Zápas začíná, takže vás tady by tak budu jako průběžně informovat, tak ten zápas začíná, takže vás tady by tak budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Takže vás tady by tak budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Takže vás tady by tak budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Tak budu jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne? Průběžně informovat, tak však znáte mě, ne?
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top...
0: Znáte mě, ne?
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí... Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní... Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz techniky. www.topcentrum.cz
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat
1: na www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout
1: topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout
1: CZ.
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku, čeká nás Nick. Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku, čeká nás Nickelback, taky Satisfaction. Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku, čeká nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. Podívat nebo poslechnout další muziku, čeká nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. A nebo Craysena vzlechnout další muziku, čeká nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. A nebo další muziku, čeká nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. A nebo Craysena vzdálená. Tohle všechno za nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus, anebo Craysena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Satisfaction z jejich My Own Jesus, anebo Craysena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Z jejich My Own Jesus, anebo Craysena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Anebo Craysena vzdálená, tohle všechno za chvíli.
2: Ahoj, jsem Martin.
0: Craysena vzdálená, tohle všechno za chvíli.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu.
0: Tohle všechno za chvíli.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu.
0: Dílej.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou... Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením auto... Martin, mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením... Mechanik Scarglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špič. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu. Se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. A na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Trén! Ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz.

0: trenýrky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz na 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a 1%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes obě kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz nejlepší rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz nejlepší objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz nejlepší výběr, nejnižší ceny. A máš. Trenýrkarna.cz nejlepší výběr, nejnižší ceny. Trenýrkarna.cz nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. .cz nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešce, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešce. 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz Okénko do Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz Okénko. Více na bene.cz Okénko do ohrad a výběhů bene.cz Okénko do ohrad a výběhů Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V naší
0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich
0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech.
0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín.
0: A výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co
0: Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešní
0: Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. V pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešní tématem jsou zvířata. Parku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k Zelčín jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete? Mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače? Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený
1: pro Koníku. Na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro
1: Na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především
1: pro naše posluchače.
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi. Ale na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své areál určený především

Pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme.

0: klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko. Na zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrady.
0: Sebe můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky.
0: Třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky.
0: Kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky. Zoopark zel.
0: Mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky. Zoopark Zelčín.cz.
0: Na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky. Zoopark Zelčín.cz. Takže za zvířátky do ohrádky. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i
1: za zvířátky do ohrádky. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy.
1: Ohrádky. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká.
1: Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká.
1: Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás má. Přijeďte i vy.

prostorní Agen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-hybrid s motory za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-hybrid s motorem, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již čekali. Prostorní Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za prostorní Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc. Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750 s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a i k výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a řád koní, již za 759 900 korun a ikonický až za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 9 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Buzz, již za 959 900 korun. 959 900 korun. Profi Vonda. A 9 900 korun. Profi Vonda. 900 korun.

0: už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planéo na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planéo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planéo. Do 15 minut od rezervace. Planéo.
1: Rock Radio.
0: Od rezervace. Planéo.
1: Rock Radio.
0: Planéo.

0: kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. V Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: V Kauflandu fandíme
0: Zoopark Zelčín.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokej, proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
1: Pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležej 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 26. května.
1: Kaufland.
2: Května.
1: Kaufland.
3: Tohle nepřes...
1: Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen už... Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostor. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.

Samý termín můžete vyrazit i na rybičky sféru. Ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48. Na samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest, dokud můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvání hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malova Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarský hory. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarský hory. Proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilžánrovej festival Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Malva Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival Fest u Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další Malovarskýho rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring Vistou Revival a další. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmičky. Pod hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na hlavičkou Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbo Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Mal Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefer Němetrahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefer Německý. Špičkový black metalový kapely Český Malefer Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely Český Malefer Německý Pelores a rakouský Hakpely. Český Malefer Německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. A vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: Kvalitní vrtané studny. Musíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Musíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané. Bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře.
0: Na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo Meruňkový
0: kopec. Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo Meruňkový.
0: Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorky.
0: CZ.
1: Písečná bouře nebo Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Tačná bouře nebo Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Nebo Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Proficolor. Wow!
1: Barva půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Proficolor. Wow! Barva mechanický pomů,
1: takže se v názvech barev nestratíte.
2: Proficolor. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Právě v názvech barev nestratíte.
2: Proficolor. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď
1: ztratíte.
2: Proficolor. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Premiové.
2: Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Premiové.
2: Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Premiové
2: elektro. Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupony.
2: Anč?
3: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Cháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme.

0: DABu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air fest pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeber open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky čitelnou atmosféru. V ten

0: Prodejna Honda. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nej... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komplet Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komplet Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Egg. Si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Egg. Zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná mokovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i u Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a senior naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky s motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky v Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café
0: vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Alvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Sí, signora. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
0: Housebrand Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand tuhle káve.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand tuhle kávu si...
1: Café per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sí, signora.
3: Housebrand tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand signora.
3: Housebrand tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Housebrand tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Sloužíte pít. Housebrand káva CZ.
4: 4 dny toho nejlepší.
3: Housebrand káva CZ.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel.
3: Housebrand káva CZ.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
3: CZ.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Firefest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptik lepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost a přátelský atmosféry. To je Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead. To je Basin Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a další Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a Delta 26. Wasp

0: Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Tyka Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na bejzen na otočku, je do dejistýho, až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na bejzen na otočku, je do dejistý stupenky pro jednotlivce, 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na bejzen na otočku, je do dejistý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na bejzen na otočku, je do dejistý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej. A nebo vyraž na bejzen na otočku, je do dejistý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na bejzen.cz. Na otočku je do dejistý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest
0: je do dejistý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Fire
0: jednotlivce i dvojce, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rokra.
0: Dvojce, prodej na bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
0: Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.
2: Kolik zážitků se vy... Kolik... Kolik zážitků... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem... Zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací jednoho léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I do letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New York přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pek, i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekta. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na ku Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prga Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na aero.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty.

Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.

oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný Mondor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www ard. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www ardon.cz. Před pořádný montérky. www ardon.cz. Montérky. www ardon.cz. www ardon.cz. Ardon.cz. Z.

0: Zooparku Zelč. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se... Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pas. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin. Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená
0: trávu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená trávu
0: Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva.
0: Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: B. Ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: B.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
0: B.
1: Lidi sem chodí krmit a jáva, to je to pravé pro nás.
0: B.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tuto, to pravé pro nás.
0: B.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nás.
0: B.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám.
0: B.
1: Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granul. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travčí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travička je fajn. Říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím nulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky,
1: zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Tím víc úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé. Úsměvů kolem nás.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé.
0: Zos.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé.
0: Zoopark Zelčí.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Bé.
0: Zoopark Zelčí.
2: Já taky ráda.
1: Bé.
0: Zoopark Zelčí. Kouska.
1: Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně...
1: Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. Ardo. Blízko u zvířat.
3: Ardon. Prémiové prat. Ardon. Prémiové pracovní a... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor... Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor

0: Dresová.
1: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 20. Tábory jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
0: Průměr
1: věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29. 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje
1: a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3
1: na jednom táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3
1: táboře kolem 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000
1: 29.
0: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4. Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí o zítra se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí o zítra rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí o zítřka do pondělka sjezd se až 4000 korun. Brno hostí o zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku 1000 korun. Brno hostí o zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná Brno hostí o zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou hostí o zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou tak pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. Se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes ušové. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes ušou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. V Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do Česku byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis 20. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů té vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200 rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den i kdy.
0: Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když
0: to ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když
0: odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější
0: reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav dobrý den, protože je to
0: pravda. Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav dobrý den, protože je to hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav dobrý den, protože den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav dobrý den, protože je to právě agentura. Dnes by byl možná příhodnější pozdrav dobrý den, protože je to právě agentura dobrý den, která rekordmany roku pravidelně ocenější pozdrav dobrý den, protože je to právě agentura dobrý den, která rekordmany roku pozdrav dobrý den, protože je to právě agentura dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Cvíten, protože je to právě agentura dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových agentura dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do České knihy den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do České knihy roku pravidelně oceňuje.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké
0: odpoledne. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíko.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardová. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru při podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50 asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství proti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián mu průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty sezónní se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením hní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením jak zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením jak cné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením jak popisuje analytička České rady přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Anders. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andersová.
2: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba

0: Více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dneska to...
0: Voldánová. A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dneska to počasí...
0: A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dneska...
0: Končí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všel...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé...
1: Počasí.
2: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo... No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdna i nadcházejících

0: deseti dní, pak už bude jenom samý. Teda už padnou poslední kapky tady toho týdne a i nadcházejících deseti dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra poslední kapky tady toho týdne a i nadcházejících deseti dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra týdne a i nadcházejících deseti dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně výjíždní a i nadcházejících deseti dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně výjíždní deseti dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve jenom samý vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě. Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase jenom pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase v Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a ve střední Moravě, ale opět zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka. Ale opět zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na zase jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal, jenom ojediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal, by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a ta neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9. Jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9. Teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9. Ač 1 stupňů a večer to padne asi na 9. Ač 1 stupňů a večer to padne asi na 9.
1: Ač už prší nebo
0: padne asi na 9.
1: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si... Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok... Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý... Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici.
1: Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily.
1: Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. V ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zde srazily dva osobáky, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na osobáky, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta, dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice. Rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. Tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. Sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. A dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní úplně uzavřený.

0: Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a na Cích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na Slunici ještě se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na Slunici 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na Slunici 42 Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na Slunici 402 v Kněžici u Jihlavy, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na Slunici 402 v Kněžici u Jihlavy tři auta. No a nakonec ještě na Slunici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva. No a nakonec ještě na Slunici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osoba. Ještě na Slunici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením dva v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením a Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není. Tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného. Dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivní.
0: Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivní.
0: Malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis
0: není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lo. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjist Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjist nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman/letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Na letiště.toyota/louman.cz. letiště.toyota/louman.cz. toyota/louman.cz. .cz. Rock Radio. .cz. Rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 16:04.
1: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 16:04 k tomu.
1: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do
1: rokový odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý
1: odpoledne.
0: 16:04 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. 16:04 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí 16:04 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, tak ty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom vám chci připomenout odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom vám chci připomenout ať do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom vám chci připomenout ať mi píšete o lístky hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom vám chci připomenout ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom vám chci připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva na mega koncert. Zdržovat, akorát jenom vám chci připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva na mega koncert Rybiček 4. Chci připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva na mega koncert Rybiček 4. Píšete o lístky, dneska rozdávám dva na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře. Lístky, dneska rozdávám dva na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře. V sobotu 2 na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 23. 5. 2 na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu.

0: koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 23.5.
1: Voices.

jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebeskou bránu. Jednou zaklepu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Řeknu si...

Spíru, ani to sáčko na míru, až budu jít. Ani to sáčko na míru, až budu jedno. Ani to sáčko na míru, až budu jednou spát. Sáčko na míru, až budu jednou spát. Na míru, až budu jednou spát. Míru, až budu jednou spát. Na pořád.

dveře, zeptaj se na ty velký dveře, na ty velký dveře, zeptaj se chlapče zlobilý dveře, zeptaj se chlapče zlobil si, zeptaj se chlapče zlobil si, a já ne. Zeptaj se chlapče zlobil si, zeptaj se chlapče zlobil si, a já na to, že kdeže. Se chlapče zlobil si.

a já na to, že kde, a já na to, že kde, že, a já na to, že kde, to, že kde, že, a já na to, že kde, že, kde, že, a já na to, že kde, že, až budu, a já na to, že kde, že, až budu jednou spát, a já na to, že kde, že, až budu jednou spát, já na to, že kde, že, až budu jednou spát, na pořadě, že, až budu jednou spát, na pořadě, až budu jednou spát.

Smile.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a ve... Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Dio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek.

0: Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, to včička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národ. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Tak pojďme fandit. A doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národ nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma ČT Sport, protože právě jsme odstartovali nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama do Sport, protože právě jsme odstartovali nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama. Právě jsme odstartovali nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama dopadne dobře. Já na ty nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co děje, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na fandit, ať to s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to? Evanescence, Sabaton, dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to? Evanescence, Sabaton a taky Vanastov, dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to? Evanescence, Sabat, pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to? Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky jejich lži. Další pořádnou muziku, co vy na to? Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky jejich lži. Muziku, co vy na to? Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky jejich lži. Lži, sex, Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky jejich lži, sex, Sabaton a taky Vanastovky jejich lži, sex a prachy. Stovky jejich lži, sex a prachy. Jejich lži, sex a prachy. Sex a prachy. A prachy.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a fajn probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a francitový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických sočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcova tě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcova tečka je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Nemcova tečka CZ. Kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Když uvidíte
1: boží nápoj, váš farmář František.
2: Když uvidíte
1: váš farmář František.
2: Když uvidíte Albert neporazitelný
1: farmář František.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: Ček.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden už uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A

Derek and the Domino. Derek and the Domino. Rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl, mělo jako svýho hvězdnýho hosta středečního. Rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrzí našich podcastů na našich stránkách Rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste vonic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch jílů asi tak 130, takže jestli si třeba, abyste vonic samozřejmě nepřišli, je tam už těch jílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějak samozřejmě nepřišli, je tam už těch jílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějak, buď dřívější v oběd, anebo nějak odpoledne, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou, buď dřívější v oběd, anebo nějak odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože chcete dát nějakou, buď dřívější v oběd, anebo nějak odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně.

0: Tučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo, za šipkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo, za 16,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo, za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Lesrovi kilo za 69,90. Albert. Lesrovna za 69,90. Albert. Lesrovnání k 13. pát 9,90. Albert. Dle srovnání k 13. pát. Albert. Dle srovnání k 13. pátý.
1: Český Goodwill.
0: Albert. Dle srovnání k 13. pátý.
1: Český Goodwill.
0: Dle srovnání k 13. pátý.
1: Český Goodwill znovu.
0: Srovnání k 13. pátý.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatelé.
0: Pátý.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidský Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lid znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Dá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? My, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prezidujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český te vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, které MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Váží. www.českygoodwill.cz.
2: Přijďte si už
1: www.českygoodwill.cz.
2: Přijďte si užít rozmar
1: českygoodwill.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace
1: CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má.
2: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch.
2: Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si.
3: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelší.
3: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte.

0: zábavu na nejdelším tobogánu.
1: Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu.
1: Ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace
0: v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha
0: v mořském vlnobití nebo na pirátské

0: Vyberete. S novinkou Natura Presto se snadík u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svět si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svět. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrora Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zafidáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz.
0: Hradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro
0: úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu
0: zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ceny rosto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ceny rostou.
1: @eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Ceny rostou digitální.
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
0: Ceny rostou digitální čísla mizí.
1: Pro vaši zahradu.
0: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako se. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, počky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ta ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Top centrum cen k bezpečí a u portál.cz. Top centrum CZ a u portál.cz. Top centrum CZ dodavatel.cz. Top centrum CZ dodavatel pro Top centrum CZ dodavatel pro mistry. Top centrum CZ dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní centrum CZ dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, parveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné pením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích.

0: den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. A celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Léto
0: na aquapalas.cz.
1: Léto
0: aquapalas.cz.
1: Léto doktor Max. Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a...
1: Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a...
1: Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětě.
1: Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikol...
1: Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo.
2: S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo.
2: S profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím.
2: Natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
4: Zahrádka.
2: Zahradu.
3: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
4: Zahrádka.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: Vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje
3: vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka ekář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. A rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo...
4: Zafido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo...
4: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novin... Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou natura...
4: e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novin...
4: Z.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a
5: hobík nebo profík, u nás si

Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Ovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvěle Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce Slepcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Jak to? www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Jak to má motor a kola dřív či pozd? www.topcentrum.cz. Jak to má motor a kola dřív? www.topcentrum.cz. Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? www.topcentrum.cz. Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motor a kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím a kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kumy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marta zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní be. Kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci mý benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Te motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz i FM nebo na rádia.cz Rock Radio nebo na rádia.cz Rock Radio.cz Rock Radio.cz

Festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu, festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu, patří je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Vývoj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz koše. Více na www.nevajgluj.cz více na www.nevajgluj.cz www.nevajgluj.cz nevajgluj.cz CZ.

0: Rockin. Matemaalu. Rockin. Matemaalu roku ve svým... Rockin. Matemaalu roku ve svým městě? My vám ho... Rockin. Matemaalu roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Rockin. Matemaalu roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Matemaalu roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Matemaalu roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos žeslíže Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, to nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky uvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 20. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. A tři. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. A tři. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. I DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Nedopal. Partnerem festivalu.

0: Ahoj, jsem Martin.
1: Už se tady všichni na Rock Rádiu uslyšíme.
0: Ahoj, jsem Martin.
1: Na Rock Rádiu uslyšíme.
0: Ahoj, jsem Martin, mechanik Skarglasu.
1: Uslyšíme.
0: Ahoj, jsem Martin, mechanik Skarglasu. Kamarád se mě... Ahoj, jsem Martin, mechanik Skarglasu. Kamarád se mě ptal... Ahoj, jsem Martin, mechanik Skarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat... Jsem Martin, mechanik Skarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto... Mechanik Skarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Skarglasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože nedělám. Proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás? Já mu říkám, protože nedělám. Měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme to sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to tam. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz. Děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
0: Dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Jít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: CZ.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je...
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Tak děti,
2: Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku
2: mění.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Den a teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. A spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti ne... Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevíš, ho, nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz
5: Spotřební
3: dáň. www.bezkempu.cz
5: Spotřební dáň.
3: www.bezkempu.cz
5: Spotřební daň tvoří...
3: Spotřební...

0: daň tvoří 14% spotřební daň tvoří 14 spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro boha procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Chceme
0: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit
0: pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat do...
0: Pro bohatší Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat Česko.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
1: Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
1: Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
3: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
5: Máte
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho.
4: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k N.
4: Rozumem. Budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
4: Budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
4: Srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšší. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyššího. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami... Vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte... Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k N to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete... Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár... Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NN.cz / penzíko. Více na NN.cz / penzíko.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám...
7: NN.cz / penzíko.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
7: / penzíko.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný? Ale všechno už vám přijde... Okoukaný?
8: Tak dobře poslouchej.
6: Vám přijde...

0: okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás... okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž... okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinkaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě ne...
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House.
0: A pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Na totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Na plnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Na v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát
0: nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na
2: šeli. House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás
2: Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně
1: 100 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete do.
2: A pak
0: si to pěkně se běhnete dolů.
2: A pak
0: si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej a
0: pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle se dolů.
2: Maminko!

0: Evanescence. Evanescence a jejich My Immortal. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na rok. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na rok. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 16 hodin a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 16 hodin a 38 minut k tomu. Immortal právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už mám právě teďka dojelo na Rock Rádiu. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už mám já už vím, kdo dneska na Rock Rádiu. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už mám kdo dneska ode mě dostane dva lístky. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už mám kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky, takže 8 minut k tomu. No a já už mám, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky, takže
1: Spojím a za chvilku se tady všichni na Rock Rádiu uslyšíme.

0: Právě
1: teď na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Právě teď v Planeo.
1: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Právě teď v Planeo.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovým.
1: Sleeping and Living.
0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40% v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40% v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejní kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položek. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položka prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Plan s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Navštiv
0: 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz
0: položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio
0: skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a
0: Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Za galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní let 40 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět i kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Benz Studio Praha.
3: Kontejnery Siegel.
2: Studio Praha.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká
3: ulička. Dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme
4: fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
3: A tomu

0: říkáte problém?
1: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
0: Tomu říkáte problém?
1: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka.
1: www.siegel.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka.
3: A další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky.
3: A další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do...
3: A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. K nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka.
5: Rock Radio.
4: CZ. Komerční banka.
5: Rock Radio.
4: Komerční banka.
5: Rock Radio.
4: Banka.

0: na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě
0: Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál. Pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky. Jsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. A tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny. No ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Hrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už. Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela lístky. Prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela lístky jsou. Ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela lístky jsou samozřejmě tvoje. Tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou, takže prostě už jsem to nevydržela lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost. Vydržela lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už jsi to říkal, že jsi to vyhrál. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už jsi to říkal, že jsi to vyhrál. Přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už jsi to říkal, že jsi to vyhrál.
2: Hele,
1: obrovskou radost, tak prosím tě, už jsi to říkal, že jsi to vyhrál.
2: Hele, zatím to je překvapení.
1: Tak. Super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty? Ale já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty? Že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
2: Hele, my chodíme.
1: Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
2: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to.
1: Chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
2: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě.
1: Přítelkyní spolu často na koncerty?
2: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě.
1: Koncerty?
2: Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i nevím. Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i nevím, metal. Chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i nevím, metal fest. Možný, jo, ať je to prostě rok nebo i nevím, metal fest i dokonce i to prostě rok nebo i nevím, metal fest i dokonce i nebo i nevím, metal fest i dokonce i zadem na úplně nevím, metal fest i dokonce i zadem na úplně jiný metal fest i dokonce i zadem na úplně jiný druh i dokonce i zadem na úplně jiný druh nemáme konce i zadem na úplně jiný druh nemáme problém. Zadem na úplně jiný druh nemáme problém nějaký jako Airbnb. Zadem na úplně jiný druh nemáme problém nějaký jako Airbnb. Od úplně jiný druh nemáme problém nějaký jako druh nemáme problém nějaký jako Airbnb. Nebo tak něco.
1: Hezky.

0: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tak najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venku...
2: Zážitky.
0: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše...
3: CZ.
0: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 50% na široký výběr.

0: Airbnb.
1: Nemáme problém nějaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky.
1: Problém nějaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a...
1: Nějaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě...
1: Nějaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a...
1: Nějaký tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo... Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko? Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte? Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko? No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko?
1: No, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak.
1: No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně.
1: No, nebo možno se jako vlakem, no. Uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazie...
1: Nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze...
1: Jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou samozřejmě...
1: No, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou samozřejmě... No jasně, hele, fantazii se meze nekladou samozřejmě... Každopádně já doufám, že si to moc užijete. Hele, fantazii se meze nekladou samozřejmě... Každopádně já doufám, že si to moc užijete. Fantazii se meze nekladou samozřejmě, každopádně já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak se meze nekladou samozřejmě, každopádně já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak se si to užijete. Samozřejmě, každopádně já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak se si to užili třeba. Já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak se si to užili třeba. Si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak se si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau. Užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni.
0: Jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni. Ahoj.
0: Čau. Ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni. Ahoj.
0: Čau. A měj se krásně. Čau.
1: Mějte se všichni. Ahoj.
0: Čau. Na rok rádiu.
1: Čau. Mějte se všichni. Ahoj.
0: Čau. Na rok rádiu nesoutěžíme.
1: Mějte se všichni. Ahoj.
0: Čau. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
0: Čau. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Čau. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Správně. Od rána do večera. Slušnej rok. Správně. Dneska bylo samozřejmě zase docela. Slušnej rok. Správně. Dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se. Slušnej rok. Správně. Dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se. Správně. Dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se. Správně. Dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozej. Správně. Dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme nově, se ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme nově, furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majda nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Jedou právě teď.

2026. Více na jisk.cz. Platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping. 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Chutná. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do neon. V Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do neon. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Za Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště vární atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 i sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Z letiště Václava Havla

0: Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Abíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslep památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: Web nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: www.pragní akci.
1: Odplouvám k ránu. Na katamaránu.
0: Odplouvám
1: k ránu. Na katamaránu.
0: www.pragbou.
1: Na katamaránu.
0: www.pragbou.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůr.
1: Na katamaránu.
0: www.pragbou.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru. www.pragbout.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragbout.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Jsou s užitkem.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Jsou s užitkem. Tak vzhůru na palubu. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich. Tak vzhůru na palubu. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
2: Jo.
0: Palubu. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já, já.
0: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já, já.
0: Protože lehlivé?
2: Já, na tyrlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
0: Já,
2: na tyrlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
0: Spolehněte se na německou
2: kvalitu.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zdarma?
2: Já, zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mob.
2: Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mob. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Z Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.

0: Vyberte si z téměř 200 destinací, můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Kouse destinací na www.prg.aero.
1: Kontejnery Seagull
0: na www.prg.aero.
1: Kontejnery Seagull.
2: Jsme Seagull. Naše auta se dostanou všude. www.seagull.cz. Naše auta se dostanou všude. www.seagull.cz.

Plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie k plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědč lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděkujeme. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděkujeme. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. CZ.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objed
1: Z.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodat. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagry
0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: jednom místě. Pohodlné

0: 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky umění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Do 60 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Do 60 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběhnout. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci, ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. A trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Kolik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školní průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5000. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou pojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou 441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí a to 41 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí a to konkrétně dětská jednotka škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Moderní Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizací rekonstrukcí a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizací a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun, co jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun ní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun, co všechno přinese prozradí mluvčí. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun, co všechno přinese prozradí mluvčí kraje. Zhruba na 30 milionů korun, co všechno přinese prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory
0: milionů korun, co všechno přinese prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou.
0: Co všechno přinese prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zařízením.
0: Co přinese prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním
0: zařízením. Mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím
0: a je Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým. Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotným zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotným prostorem a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotným hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku. Samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku. Prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku.

0: zázemí pro provoz hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky vaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi. Rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi. Připne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení. Odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení. Zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
1: Práce potrvají zhruba 10
0: měsíců díky dostupnému Wi-Fi připojení.
1: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale ne
0: dostupnému Wi-Fi připojení.
1: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale
0: Wi-Fi připojení.
1: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienta. Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienta. Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše. Potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše. Přeji vám hezké od měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše. Řek ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio.
1: Péči o pacienty. Ze zpráv je to vše. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Ze zpráv je to vše. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Ze zpráv je to vše. Přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými dešti, hlavně v kraji Vysočina v Jižních Čechách a taky ve Střední Moravě. Tam se dokonce tak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne hlavně v Jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů. Teploty zítra kolem 21 stupňů, večera 10, a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si vědomosti, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne u
0: zprávy. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 2 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. A to Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. Že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Původky prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Původní plán po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Emisního plánu. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění do června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění ve věku 65. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění ve věku 65. Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění ve věku 65 až 80 let. Je teď rychlý test na paměť a porozumění ve věku 65 až 80 let. Je teď součástí preventivní paměť a porozumění ve věku

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i
0: plouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
0: Kránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou je z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme.

Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika.

0: Dejte si pozor, v Brně v ulici jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměr, tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím. Pozor, v Brně v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě poz, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. Nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor, ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky Brně se tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky Brně se pozor v ulici Kaštanova. S tím otáčej, prostě pozor na to. A taky Brně srejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osoba, prostě pozor na to. A taky Brně srejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osoba na to. A taky Brně srejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je. A taky Brně srejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad. Srejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění. Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte. Bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. Snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. I tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivňují.
0: Počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského lidu. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. rockradio.cz. Rock.cz. Rock. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17:03.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17:00.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17:03 k tomu a rockový odpoledne.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17:03 k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje
1: to. Rokový odpoledne.
0: 17:03 k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje.
1: Rokový odpoledne.
0: 17:03 k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky. 17:03 k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky. 17:03 k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. K tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dnes rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře. Třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. Jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád

0: nebo na Pohoda. V DABu i FM. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném

0: ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. To je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. Pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já první třetině to vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Vypadá pořád 0-0. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Zatím tím Italům ještě nedáváme co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Pokud teda ty rozhodčí dáváme co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Pokud teda ty rozhodčí co proto, ale já věřím tomu, že to snad změní. Pokud teda ty rozhodčí budou pískat tak, jak mají co, rozhodně víte, o čem mluvím. Teďka už se ale pojďme podívat na další muziku. Def Leppard, panovím. Teďka už se ale pojďme podívat na další muziku. Def Leppard, panoptik. Už se ale pojďme podívat na další muziku. Def Leppard, panoptiko, anebo Stone Sour. Další muziku. Def Leppard, panoptiko, anebo Stone Sour. Tohle vás teďka čeká na rokovém odpoledni. Def Leppard, panoptiko, anebo Stone Sour. Tohle vás teďka čeká na rokovém odpoledni. Prd, panoptiko, anebo Stone Sour. Tohle vás teďka čeká na rokovém odpoledni. Anebo Stone Sour. Tohle vás teďka čeká na rokovém odpoledni. Tohle vás teďka čeká na rokovém odpoledni.
1: Rock Radio.
0: Čeká na rokovém odpoledni.
1: Rock Radio.
0: Odpoledni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: právě teďka dojíždí na Rock Radio 17. Beatles a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:21 k tomu. Beatles a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:21 k tomu. A Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:21 k tomu. Kamarádi, startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už teďka festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu in. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkehokrát budeme začínat v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Traucích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, tady tu sobotu. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rok zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na... tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio@rokoviradio.cz čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio@rokoviradio.cz poš rokovou partu, která nám na náš mail studio@rokoviradio.cz pošle, která nám na náš mail studio@rokoviradio.cz pošle fotku. Náš mail studio@rokoviradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu studio@rokoviradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás radio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků roků. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítra. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítra. Ne, vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítra, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítra. Ne, vlastně do čtvrtka do 3 nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do zítra. Ne, vlastně do čtvrtka do 3 lístků dostane. Čas na to máte do zítra. Ne, vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek čas na to máte do zítra ne vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu do zítra ne vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí kdo vlastně do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí kdo od nás těch 10 dne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí kdo od nás těch 10 lístků dostane ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků rozjezdu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na rok vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Česko. Od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže z těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte fantazii, uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte fantazii se mezen kladou a Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte fantazii se mezen kladou a posílejte Budějovice. Takže rozhodně neváhejte fantazii se mezen kladou a posílejte fotky. Takže rozhodně neváhejte fantazii se mezen kladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku.
0: Dejte fantazii se mezen kladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: se mezen kladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: a posílejte fotky.

0: Hlavičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace z klima od matrace za hlavičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hlavičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hlavičku.cz. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hlavičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hlavičku.cz. Iš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hlavičku.cz.
1: A teďka už si zase pojďme rád už
0: dopravou zdarma. Matrace za hlavičku.cz.
1: A teďka už si zase pojďme rád další muziku, hele, Genesis, Gamma Ray anebo Arakaň, jejich ztráty a nálezy už za chvilku. Genesis, Gamma Ray anebo Arakaň, jejich ztráty a nálezy už za chvilku. Ray anebo Arakaň, jejich ztráty a nálezy už za chvilku. Vidíš? Jejich ztráty a nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce...
1: A nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda...
1: Chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda...
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda...
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda...
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led...
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda...
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee...
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda...
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee...
3: Slunce, pohoda...
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování...
3: Pohoda...
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, no a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flaka...
4: Co?
2: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem... Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem... Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem... Flyboarding, lezení ve skalách a nespo... Jumping, driftování, rafting, skok padákem... Flyboarding, lezení ve skalách a nespočtování... Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si
2: krásných a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelnou,
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek
2: pro užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své. Krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své. Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, ne pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Je blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: Úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou.
3: Víte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou.
3: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
3: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností
3: zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
3: zkazit.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejlepší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma výměny zážitků.

0: Fiatku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Fiatku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tento týden
1: nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu
1: je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte
2: na zážitky.
1: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte například
1: BZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte například berlinky, párky různé. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte například berlinky, párky různé druhy dvě. Kauflandu opět ušetříte například berlinky, párky různé druhy 250. Opět ušetříte například berlinky, párky různé druhy 250. Víte, například berlinky, párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Párky různé druhy 250 gramů za 32,90. 2,90. Kopky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly 50 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90 a bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL z litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XX1,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. utěrky XXL za 59,90 až do 26. května XXL za 59,90 až do 26. května za 59,90 až do 26. května Kaufland 59,90 až do 26. května Kaufland
4: 59,90
3: až do 26. května Kaufland.
4: Co je? Funguj.
3: 26. května Kaufland.
4: Co je? Funguj ty.
3: 6. května Kaufland.
4: Co je? Funguj ty. Křápe.
3: Kaufland.
4: Co je? Funguj ty. Křápe.
5: Jsem dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství www.kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch kompresoryvzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch pistole, ventily, válce, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářeční vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářeď, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem tily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. E-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: vzduchotechnika.cz.
1: Masters of Rock.
0: Kult EVV, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární
0: technika.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
1: Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné arch legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy Inflame. Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy Inflames 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy Inflames Slaughter to Prevail výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy Inflames Slaughter to Prevail. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy Inflames Slaughter to Prevail. Erasmus Mansona. Slavné Arch Enemy Inflames Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept Enemy Inflames Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Flames Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 15. července u Jelínka ve Vizovicích. Kontejnerce u Jelínka ve Vizovicích.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
2: Ve Vizovicích.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: Den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme si...
4: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše...
4: Ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude ve...
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude www.
3: Říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude www.siegel.cz. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude www.siegel.cz. Siegel, naše auta se dostanou všude www.siegel.cz. Auta se dostanou všude www.siegel.cz.
6: Hele, vyšla nová
5: všude www.siegel.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neří
5: www.siegel.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neří
5: www.siegel.cz.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
8: Portugalsko.
6: Slunka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
8: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
7: A prejdíkej, kam se vydáme tentokrát.
8: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
7: Dáme tentokrát.
8: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
7: Portugalsko.
8: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak.
8: Slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je...

0: oceán romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je za...
0: A prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih.
0: Totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih.
0: Neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně. Mě. Romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Už praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Potřebuješ změnit splátku.
2: Nová penzion v Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní
2: půjčkou. Portugalsku.
0: Už vyšlo.
3: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní
0: půjčkou. Už vyšlo.
3: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou.
0: Co?
3: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden nic splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna musíš dělat hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuje? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Potřebuješ? Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příjem nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitel.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé.
3: Pro lepší příběhy.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich
3: lepší příběhy.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: S užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé. Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé. Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé.
5: Já.
4: Majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé.
5: Já na tyrli. Já.
4: Protože jsou spolehlivé.
5: Já. Na tyrli.
4: A se zárukou na...
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé.
5: Já na tyrli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé.
5: Já na tyrli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma. Lehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kom. Ní v akční nabídce.
6: Domov pro seniory.
4: Nabídce.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do příjme. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledám.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledory
6: Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
6: Hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
6: Přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, kdo přemýšlí.

Wheaters a Teenage Dirtbag právě teď. Wheaters a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí. Wheaters a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rokrát. Wheaters a Teenage Dirtbag.

0: přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučí. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a do... Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a vadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem
0: na... se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou
0: mlkat. Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou
0: domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojík.
0: domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý
0: CZ.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček
0: z profi Z.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček z profi kolor natřete celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček z profi kolor natřete celý dům. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček z profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu. Najednou maluju celý dětský pokojíček z profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček z profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
1: Z profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
1: Natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo! Vrátím se se vzorníkem!
1: Celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo! Vrátím se se vzorníkem!
1: Byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Rok.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Rok rádio.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Rok rádio.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Rok rádio.
2: Vzorníkem.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. I odpoledne.

0: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šete se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně ne. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Paci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokejček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronit rádiu.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do vozidel přináší Top Centrum. www.topcentrum.cz
2: CZ.

0: Jednoho vrazili, ty brďo.
1: Otázku na tebe, jak pokračuje hokej?
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Jak pokračuje hokej?
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo. No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
2: Je super, to je super.
0: No to není super, nech to. Ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
2: Je super, to je super.
0: No to není super, nech to. Já tam jednoho vrazili, ty brďo.
2: Je super, to je super.
0: No to není super, nech to.
2: Já jsem říkal, ať dostanou góla
0: a vzili, ty brďo.
2: Je super, to je super.
0: No to není super. No to není super, nech to.
2: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere.
0: To není super, nech to.
2: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere. Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere. Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere. Hraju jak po noci.
0: No, hraju dneska.
2: Ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere. Hraju jak po noci.
0: No, hraju dneska divně, ale oni taky jako...
2: A proberou se, protože něj nic neprobere, hraju jak po noci.
0: No, hraju dneska divně, ale oni taky jako...
2: Že něj nic neprobere, hraju jak po noci.
0: No, hraju dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají, teda zajímavý.
2: Neprobere, hraju jak po noci.
0: No, hraju dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají, teda zajímavý věc. No, hraju dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají, teda zajímavý věci v té první třetině. Nám dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají, teda zajímavý věci v té první třetině. Nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý. Taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají, teda zajímavý věci v té první třetině. Nám tam teda taky jako dělá. Náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině. Nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí. Taky dělají teda zajímavý věci v té první třetině. Nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
2: No to jo, ale tak zase tam
0: věci v té první třetině. Nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
2: No to jo, ale tak zase tam jako
0: nám tam teda taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
2: No to jo, ale tak zase tam jako
0: chtěla taky jako dělá docela zajímavý věci rozhodčí.
2: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějak
0: docela zajímavý věci rozhodčí.
2: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl.
0: Zočí.
2: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo, jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No to jo.
2: Zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No to jo, no.
2: Tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No to jo, no, ale tak jako docela ta...
2: Uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl. Jo.
0: No to jo, No, ale tak jako...
2: Který tam vůbec nebyl, jo.
0: No to jo, no, ale tak jako docela tam byl,
2: nebyl,
0: jako...
2: Nebyl, jo.
0: No to jo, no, ale tak jako docela tam byl,
2: nebyl,
0: jako...
2: No,
0: tam ale tak ne... No to jo, no, ale tak jako docela tam byl,
2: nebyl,
0: jako... No, tam
2: ale
0: ne... tak... No, ale tak jako docela tam byl,
2: nebyl,
0: jako...
2: No, tam ale ne... tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej...
0: Ale tak jako docela tam byl,
2: nebyl,
0: jako...
2: No, tam ale ne... tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když...
0: Celá tam byl,
2: nebyl,
0: jako...
2: No, tam ale ne... tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden
0: z jako. No tam
2: ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden. Ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívej se do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert. Ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert. Já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert. Podívejte se, jaký jsem expert.
0: Jak
2: se to dělá. Podívejte se, jaký jsem expert. Jak se to dělá. Ne, jsem expert. Jak se to dělá. Ne, hele, ať to dohrajou. Jak se to dělá. Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje. Jak se to dělá. Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje. Jak se to dělá. Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: To dělá.
2: Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně. Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme bejt.
2: Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme bejt samozřejmě.
2: Ale ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme bejt
2: samozřejmě. Ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme bejt samozřejmě my.
2: Ano, v tom případě. Ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme bejt samozřejmě my.
2: Ano, v tom případě hlavně.
0: No, což máme bejt samozřejmě my.
2: Ano, v tom případě by to tak mělo bejt.
0: No, což máme bejt samozřejmě my.
2: Ano, v tom případě by to tak mělo bejt.
0: Já ještě pustím pár posledních písniček, samozřejmě my.
2: Ano, v tom případě by to tak mělo bejt.
0: Já ještě pustím pár posledních písniček, protože už nemáme moc času.
2: Ano, v tom případě by to tak mělo bejt.
0: Já ještě pustím pár posledních písniček, protože už nemáme moc času, čekaj na

0: Ano, v tomto případě by to taky
1: já ještě pustím pár posledních písniček, protože už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith, Architects.
2: Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farma na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farma.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Set. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Střešní okna.
2: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Nápoj. Váš farmář František.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Farmář František.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna.

40 let výměna střešních oken v klidu a bez starostí. 40 let výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, Česká střešní výměna střešních oken v klidu a bez starostí. Ano, Česká střešní okna Fenestra. Všechních oken

0: Genesis a jejich Land of Confusion. Genesis a jejich Land of Confusion. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na... Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. Fusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad se nebál.
0: Hele, nebudeme už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad se nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel mnou, nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před pět.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi
1: bál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl sam. Nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený pět jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený pět minut. Přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by...
0: sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak jsi byl samozřejmě připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Připravený 5 minut.
2: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
2: Ne. Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na to, že to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na to.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty jak se dneska máš všechno v pohodě?
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam v pohodě.
2: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jedno.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, vstřešní okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba na fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A poz jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, ve zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových. Pozor, výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken, umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Oken, umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem. Do interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 interiérových obkladů. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 obkladů. Střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 střešní okna, fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. A fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: V Kauflandu
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: V Kauflandu fandíme
0: Fenestra.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
0: CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambu.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur.
1: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
1: To jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý 50 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kauflandka a Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
2: za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland
2: 90. Až do 26. května
1: Kaufland.
2: Až do 26. května
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou
2: do 26. května
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny
2: 6. května
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny než

0: Zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobrčnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 9 MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Už zase nejde internet.
0: automotodrombrno.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je...
0: brno.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je...
0: .cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne. Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne. Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vys...
1: Nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
2: Co je pomalá?
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle
2: pomalá?
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořád? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořád? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? Pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Yeah. Navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so.
3: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so.
3: Tanečnickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměr pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti tanečníků.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec.
3: Kal pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec. Zábava.
3: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi a k tomu.
3: I tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi a k tomu. I základy španělštiny.
3: V Praze.
2: Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi a k tomu. I základy španělštiny. Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi a k tomu. I základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na web.
2: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.

0: A k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
0: Základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru.
0: Španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Lat teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti na kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti na srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách učí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Top je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Topcentrum.cz
1: naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Topcentrum.cz
1: I o prázdninách.
2: Topcentrum.cz
1: I o prázdninách.
2: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého
1: dninách.
2: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připravení. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Je Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní na topcentrum.cz.
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské.
3: CZ.
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy
1: Lyže.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport. Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Ještě půjčovna.
3: Happy Sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastný
3: sport.
1: Servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastný servis.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
3: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Bazar.
1: Happy Sport. Šťastné dítě.
4: Happy Sport.

0: Happy Sport?
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Happy Sport.
0: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport.
0: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší
0: dítě?
2: Happy Sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
2: Happy Sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sport.
0: Happy Sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
0: sport?
1: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Mami, tati.
1: Přes
2: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Mami, tati. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleba.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam už pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A majta. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A majta. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude razy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Ratata.
3: Palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Ratata.
3: Jedeme? Zoo chleby.
1: Ratata. Ratata. Trička.
3: Zoo chleby.
1: Ratata. Ratata. Trička. Ratata.
3: Chleby.
1: Ratata. Ratata. Trička. Ratata. Ratata. Potisk. Ratata ratata trička ratata ratata potisk potisk trička potisk ratata ratata trička ratata ratata potisk potisk trička ratata trička ratata ratata potisk potisk trička potisk trička trička ratata ratata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel ratata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel ta potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ. Potisk trička, bela bel, bela bel, bela bel CZ.

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40
1: fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: My a nebem

Civilní obrana Lucie Revival Lovarskýho rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou hrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Jugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český má klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely či na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český Malefer. Tři špičkový black metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakový black metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský Hak. Český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Cisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořád. 22. a 23. května pořádají tři sestry. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockový open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutného. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. V sobotu proběhne Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Mood and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrovej festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio.

0: 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka. Komerční banka.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Sní banka.
1: Hausbrand Café per favore. Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle ká...
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu...
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si...
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zas...
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží...
2: Signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Užijte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Když ultra...
3: Hausbrandkáva.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky...
3: Káva.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až
3: 50%... CZ.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5000. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší ceček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za poslední se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6024 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco... Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 99 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Trička.
4: Když něco, tak Allegro.
5: Trička.
4: Allegro.
5: Trička.
6: Potisk, potisk, trička, pot.
5: Trička.
6: Potisk, potisk.
5: Trička.
6: Potisk, potisk, trička, potisk.
5: Trička.
6: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel. CZ. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel. Potisk, trička. Bela bel CZ. Potisk trička bela bel CZ.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď
6: bela bel CZ.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho
6: bela bel CZ.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho
6: CZ.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho 3. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho 3. a 4. července Holíšov. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho 3. a 4. července se blíží, buď u toho 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj. Buď u toho 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri i švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl 3 sestry Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl 3 sestry. Rybičky 48. Dimitri divokej byl 3 sestry. 48 Dimitri divokej byl 3 sestry. Škvor.

0: sestry, škvor a další. Více na Pety, Divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na Pety, byl, tři sestry, škvor a další. Více na sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Media škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využ
0: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využij
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody
0: partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně.
0: Je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně.
0: Jo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Smeč. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme český hody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktua u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktua. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič. Firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyň na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyň a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový byč a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Vším slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně po až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa cent. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa C. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa CZ.
2: Těšíte se na sezónu
1: nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
1: Více na kuchyně pomlčka Katalpa CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento
1: kuchyně pomlčka Katalpa CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden
1: Katalpa CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležet
1: Z.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19.90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19.90. Prémiový ležák se svěží chutí za 19.90. Chocenské tradiční pomazánkový ležák se svěží chutí za 19.90. Chocenské tradiční svěží chutí za 19.90.

0: Kaufland. Druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland. 3,90 až do 26. května. Kaufland. Až do 26. května. Kaufland.
1: Rock Radio.
0: 26. května. Kaufland.
1: Rock Radio.
0: Jediný května. Kaufland.
1: Rock Radio.
2: Jediný slušný rádio.
1: Jediný
0: Kaufland.
1: Rock Radio.
2: Jediný slušný rádio.
1: Jediný slušný rádio pro Prahu. Rock Radio.
2: Jediný slušný rádio.
1: Jediný slušný rádio pro Prahu. Rock Radio.
2: Jediný slušný rádio.
1: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy.
2: Jediný slušný rádio.
1: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. A střední Čechy. Rock Radio.
3: Ardon.
1: Prchy. Rock Radio.
3: Ardon. Prém.
1: Rádio.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vem outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Před pořádný montérky. www.ardon.cz. Terky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Z.

Podnikáte. Podnikáte. Tak. Podnikáte. Tak něco podnikněte. S penězi, které. Podnikáte. Tak něco podnikněte. S penězi. Podnikáte. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám. Podnikáte. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spoření. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business. Něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5 účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vize. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 000. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30.

0: a transport Slava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba včer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka Tamská záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová. Nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je.
0: Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je.
0: Primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště.
0: Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází
0: Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do
0: Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odvážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky, do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru setrvá našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru setrvává po celou dobu té izolace naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru setrvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny
1: kliniky a v tomto uzavřeném prostoru setrvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny i když
1: v tomto uzavřeném prostoru setrvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny
1: i prostoru setrvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny i když je pacient
1: setrvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny i když je pacient zatím bez příznaků.
1: Po dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny i když je pacient zatím bez příznaků. Izolace potrvá 3 týdny i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích potrvá 3 týdny i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních dny i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend při něm znaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend při něm řidiči podle České televize. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Na sítích se šíří nový nebezpečný trend při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Nový nebezpečný trend při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Nový trend při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internet. České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přepříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani pomoc na dosah sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani pomoc na dosah, ta upozorní řidiče. Praha pokračuje v kampani pomoc na dosah, ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickým. Praha pokračuje v kampani pomoc na dosah, ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s kampani pomoc na dosah, ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Na dosah, ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město Spouštíno upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečnými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat pro

0: Pouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
1: Je to strašné.
0: Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
1: Je to strašně jednoduché.
0: Dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
1: Je to strašně
0: náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
1: Je to strašně jednoduché, jsou to webové
0: primátora Alexandra Udženia.
1: Je to strašně jednoduché, jsou to webové stránky pomoc na dosah
0: Alexandra Udženia.
1: Je to strašně jednoduché, jsou to webové stránky pomoc na dosah. Je to strašně jednoduché, jsou to webové stránky pomoc na dosah.cz. Tam jsou veškerašně jednoduché, jsou to webové stránky pomoc na dosah.cz. Tam jsou veškeré informace a ne to webové stránky pomoc na dosah.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webové stránky pomoc na dosah.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách na dosah.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách naší organizace zahrada.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu informace a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševní organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám. Opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
0: Součástí
1: máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
0: Součástí kampaně
1: v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
0: Součástí kampaně byla také
1: duševního zdraví všem věkovým skupinám.
0: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích
1: věkovým skupinám.
0: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písma kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písma také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písma, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu. Letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmstu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše. Dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše. Osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše. Které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio.
0: Počasí. Do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme,
0: drahá.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy.
2: Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat.
2: Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve čtvrtek. Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve čtvrtek. Mělo by být. Děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve čtvrtek. Mělo by být. Za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno. Pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno ráno.

0: večerku bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne ve čtvrtek mělo by být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, nejvýš skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce metrech na horách bude stupňů 14. Vat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce metrech na horách bude stupňů teploty 23 stupňů a v tisíce metrech na horách bude stupňů 14. 23 stupňů a v tisíce metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří stupňů a v tisíce metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav. Aspoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav. Náš český hydrometeorologický ústav.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánský
0: hydrometeorologický ústav.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánský
0: ústav.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně, v krásné. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeň Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeň Mariánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Pánské lázně, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa lesoparku, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Rokín. Rok Radio. Doprava. Rok Radio. Doprava. Rok Radio. Doprava. Rok Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějovic.
1: Rok Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do
1: Rok Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v
1: Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského.
1: Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského, dvakrát osobák v sobě tvoří to přikl. Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského, dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku. Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského, dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu. Do Budějic, tam v ulici Skuherského, dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní. A tam v ulici Skuherského, dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní. A Trpěského, dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní. A Trpěl osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak tvoří tu překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme tak provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem. Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem. Projíždíte tam opatrně. Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem. Projíždíte tam opatrně. A ještě tam se srazil motorkář s osobákem. Projíždíte tam opatrně. A ještě srazil motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné Olomoukář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé opákem, projíždíte.

0: tam opatrně. A ještě zamíříme do mé rodné Olomouce tam opatrně. A ještě zamíříme do mé rodné Olomouce a tam. A ještě zamíříme do mé rodné Olomouce a tam ulice Kavkova. Zamíříme do mé rodné Olomouce a tam ulice Kavkova. Mé rodné Olomouce a tam ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce. Olomouce a tam ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce a tam ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní. Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Obáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, na vozovce buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku. Buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku. Jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku. Nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte.
0: Prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis a...
0: Doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota... Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis uplivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekno. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pobu pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka-loumanského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka-louman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka-louman.cz. Ani. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka-louman.cz. letiště.toyota.pomlčka-louman.cz. toyota.pomlčka-louman.cz. rockradio.louman.cz. rockradio.cz. Rock na psání. Rock Radio,

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčík.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme s ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba

24,90 a Oreon nebo Nesquik ční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoládkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé za 24,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května.

konců středeční rok na přání. Položit nějaký rock and roll, od toho je tu konec konců středeční rok na přání. Rock and roll, od toho je tu konec konců středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilovaní. Toho je tu konec konců středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilovaní. Středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilovaní. Nebo ti, co rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilovaní. Nebo ti na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Ani. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě. Už udělali ve středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Středu čas. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí. Tak, přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kavárny. Vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty. Pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitán. Tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty. Pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 7258444424. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 7258444424. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 7258444424. Nebo kapitánský kajuty na 7258444424. Nebo psát na maila či samozřejmě na 7258444424. Nebo psát na maila či samozřejmě do 844424, nebo psát na maila či samozřejmě 424, nebo psát na maila či samozřejmě do Messengeru a komu, nebo psát na maila či samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, psát na maila či samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, či samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách, samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravíte, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím, máte samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím, vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím, můžem to spustit, Danovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát ovsní rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day, tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pět spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku The Kids Aren't Right. Tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku The Kids, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku The Kids Aren't Right, tu nebudou to Green Day. A pecku The Kids Aren't Right, no a během Green Day. A pecku The Kids Aren't Right, no a během týhle skoro 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pecku The Kids Aren't Right, no a během týhle skoro 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský The Kids Aren't Right, no a během týhle skoro 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský Aren't Right, no a během týhle skoro 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouvá. No a během týhle skoro 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouvá. Během týhle skoro 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. 3 minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Protože právě vyplouváme. Joho! Vyplouváme. Joho! Joho!

námořníci, máme 4 minutky. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dá, hodně náš tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll od středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll od toho je tu koneckon. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll od toho je tu konec. Třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll od toho je tu konec konců středeční. Než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll od toho je tu konec konců středeční. Si tam pojďme naložit nějaký rock and roll od toho je tu konec.

0: Tak tohle byly Offspring, The Kids Are Right a my rozjíždíme náš rokovej rok. Tohle byly Offspring, The Kids Are Right a my rozjíždíme náš rokovej rok, nebo rok. Offspring, The Kids Are Right a my rozjíždíme náš rokovej rok, nebo rok. Offspring, The Kids Are Right a my rozjíždíme náš rokovej rok, nebo rok na přání. Rozjíždíme náš rokovej rok, nebo rok na přání. Náš rokovej parník slavíme náš rokovej rok, nebo rok na přání, náš rokový parník nebo rok na přání, náš rokový parník s Leonou Šenkovou a Radkem Filgesem nebo rok na přání, náš rokový parník s Leonou Šenkovou a Radkem rok na přání, náš rokový parník s Leonou Šenkovou a Radkem Filgesem, tady to napadlo, náš rokový parník s Leonou Šenkovou a Radkem Filgesem, tady to napadlo Lucku, náš rokový parník s Leonou Šenkovou a Radkem Filgesem, tady to napadlo Lucku Šenkovou a Radkem Filgesem. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsal Radkem Filgesem. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsal. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsal Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsal Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme. Napadlo Lucku, naši posluchačku, napsal Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme Leonku a Jarka Filgesem. Naši posluchačku, napsal Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahrajme Leonku a Jarka Kuchačku napsal Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. Kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. Prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. Bylo by to pro všechny posluchače Leonku a Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. Bylo by to pro všechny Jarka Filga se nikdy se nedozvíš. Bylo by to pro všechny posluchače mě i Toga se nikdy se nedozvíš. Bylo by to pro všechny posluchače mě i tobě, díky Jirko. Jo, dozvíš, bylo by to pro všechny posluchače mě i tobě, díky Jirko. Jo, jasně, tak bylo by to pro všechny posluchače mě i tobě, díky Jirko. Jo, jasně, tak bylo by to pro všechny posluchače mě i tobě, díky Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle posluchače mě i tobě, díky Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle díky Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle počin od Leony ještě neslyšel. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle počin od Leony ještě tak já jsem vlastně tenhle počin od Leony ještě neslyšel s Radkem. Tak jsem vlastně tenhle počin od Leony ještě neslyšel s Radkem. Tak s Jarkem. Tenhle počin od Leony ještě neslyšel s Radkem. Tak s Jarkem. Filgesem. Tak ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem. Tak s Jarkem. Od Leony ještě neslyšel s Radkem. Tak s Jarkem. Filgesem, tak se aspoň poučil neslyšel s Radkem, tak s Jarkem, Filgesem, tak se aspoň poučím s Radkem, tak s Jarkem, Filgesem, tak se aspoň poučím, tak s Jarkem, Filgesem, tak se aspoň poučím, přátelé. Filgesem, tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Tím, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Jo. Jo, tak tohle byly Offspring, The Kids. Jo, tak tohle byly Offspring. Jo, tak tohle byly Offspring, The Kids Aren't Right, a my je rozjíždíme. Jo, tak tohle byly Offspring, The Kids Aren't Right, a my je rozjíždíme a náš rokovej. Jo.

0: daří. Hele, rádio jako s tou vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik. Já si třeba osobně myslím, že by tam mělo probíhat nějaký psychotesty předtím.
1: Třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbrojáku?

0: koupíte si devítku, dobrý. A oproti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý. Ale projáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý. Ale te zbroják, koupíte si devítku, dobrý. Ale to auto je daleko větší zbraň. Zbroják, koupíte si devítku, dobrý. Ale to auto je daleko větší zbraň hromadítku, dobrý. Ale to auto je daleko větší zbraň hromadního ničení než ta. Ale to auto je daleko větší zbraň hromadního ničení než ta devítka, že jo? To auto je daleko větší zbraň hromadního ničení než ta devítka, že jo? Je daleko větší zbraň hromadního ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psa, jako větší zbraň hromadního ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký zbraň hromadního ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každý ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak a když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Oh, be dead. Rok. To zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Oh, be dead.
1: Rok napsání sír.
0: Úplně jedno, tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Oh, be dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Tady jsou Iron Maiden a Be Quiet. Oh, be dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: A Be Quiet. Oh, be dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Be dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byly Amorphy. Tak to byly Amorphy s... Tak to byly Amorphy s... Tak to byly Amorphy s Lights and Shadow. Tak to byly Amorphy s Lights and Shadows a... Tak to byly Amorphy s Lights and Shadows a Miss. Tak to byly Amorphy s Lights and Shadows a Miss. Si dáme teďka další. Petrophy s Lights and Shadows a Miss. Si dáme teďka další. Petrophy s Lights and Shadows a Miss. Si dáme teďka další. Petrophy, tak je to trošku rozbalí. Shadows a Miss. Si dáme teďka další. Petrophy, tak je to trošku rozbalíme. A Miss. Si dáme teďka další. Petrophy, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. My si dáme teďka další pečku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Dáme teďka další pečku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Další pečku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na in. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na inter, chtěl poslat. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na inter, chtěl poslat právě nějaký. Radek, který by prosil syna Honzu na inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu. By prosil syna Honzu na inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože syna Honzu na inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože na inter chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěr. Chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole. Poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole. Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Dělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako s tou vůbec nemusíte. Se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako s tou na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako s tou vůbec nemusíte být smutný. Vydaří. Hele, rádio jako s tou vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik, protože...

0: Wow. Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow. Vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow. Barva mechanický pomer, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow. Barva mechanický pomeranč, v barev nestratíte. Proficolor. Wow. Barva mechanický pomeranč.
1: Nejlepší výběr.
0: Wow, barva mechanický pomeranč.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Wow, barva mechanický pomeranč.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Wow, barva mechanický pomeranč.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen.
0: Barva mechanický pomeranč.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: pomeranč.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte si výběr nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naší přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradské nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradské v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víte, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benešská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Čes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Prodejnách a Benešově. Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Cena bene.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo. Slimovit. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Tohle.
2: Na které můžeme být hrdí.
3: Tohle nepřes...
2: Hrdí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volks... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Te. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 6 užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 tisíc, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Za 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýší 49 900 korun bez DPH.

0: a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 1900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 200 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH 297 tisíc korun bez DPH. 97 tisíc korun bez DPH. 1000 korun bez DPH. DPH.
1: Rybičky 48. Rybičky 48 tě Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega... Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Attention!
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Attention, señoras y señores.
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Atención, señor.
1: Go out.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Vorla La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super pro zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to vše ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase lepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
2: Latro.
3: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit. No na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte že terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte ho.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jeso, Pikál!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jeso!
3: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jeso!
3: Další La Tropical. Se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
2: Jeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od
2: Jeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.

0: Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awara Shar. Více na www.latropical.cz. Awara Shar. Více na www.latropical.cz. Awara Shar. Více na www.latropical.cz. Awara Shar. La Tropical CZ Awara Shar.
1: Odplouvám kránu
0: CZ Awara Shar.
1: Odplouvám kránu
0: Awara Shar.
1: Odplouvám kránu
0: na Ar.
1: Odplouvám kránu na katamar. Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom
1: odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den
1: vám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
1: katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flot kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z na celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Jezdernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku ránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Ne z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
2: Akci.
1: Odplouvám.

0: den, voda má 30 stupňů, vzduch je
1: Praha.
0: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
0: svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na
0: každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s
0: víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha.
1: S kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha.
1: Zách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
1: Vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha. Zábava.

0: dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
0: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte
0: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Topcentrum.cz.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Topcentrum.cz.
1: Rozumem, budujte srdcem.
2: Topcentrum.cz.
1: Budujte srdcem.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou za Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou za Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejnově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rostartuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicaveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jedině. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jiné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete ty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topce.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Strička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Belabel, belabel, CZ.
4: Rok.
3: Belabel, CZ.

písečná písečná bouře. Písečná bouře nebo meruňkový kop. Písečná bouře nebo písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor.

0: den. Více na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planet.
0: Bava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Prý den. Více na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planet.
0: Na aquapalace.cz.
1: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se
0: CZ.
1: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodej až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodej 10%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plan. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plan. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Slyšel 15 minut od rezervace. Planeo. Od rezervace. Planeo.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání.
1: Planeo.
2: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá. Právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá, nebo jak sání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá, nebo jak píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá, nebo jak se jmenuje. Nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá, nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mr písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
3: Chceme ho.
2: rokoviradio.cz. Slušnej web. radio.cz. Slušnej web.
3: Chceme ho postavit vlastníma.
2: Slušnej web.
3: Chceme ho postavit vlastníma.
2: Slušnej web.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat. Postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
4: Vybrat.

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na po...
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Ran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na po... www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: Na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
2: Jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Palace Praha.
3: U nás

Oh, hele, když jsem ho dělal v 18, tak Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhé, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesa v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělal tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal druhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama. Dělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama. Úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možné. Všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama. Úplně na jedničku, jedna báseň. Jak je to možný, že já se, tak jsem to dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózně možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papír. Říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba. Tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povinnosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsu. Zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsu. Ten jsem tenkrát nesipovídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsu. Ten jsem tenkrát nesích, protože na to musel. Já mám papíry vlastně kromě návěsu. Ten jsem tenkrát nesích, protože na to musela být praxe. A je vlastně kromě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a mě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem věsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, a nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsů musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák v tom nechtěl, tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je. Autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Žádný, a řídím od 15 let fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, od 15 let fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z 15 let fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohatého. Žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtle, neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech, východu Německa ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce, ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce na jiny, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce naši samozřejmě maminka, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na kterých jsem se viděl sám na brigáce naši samozřejmě.

maminka hlavně v tlech pěkně, na který jsem se viděl sám na brigáce. Naši samozřejmě maminka hlavně byla pně, na který jsem se viděl sám na brigáce. Naši samozřejmě maminka hlavně byla protimotor, viděl sám na brigáce. Naši samozřejmě maminka hlavně byla protimotor k brigáce. Naši samozřejmě maminka hlavně byla protimotor k C, takže já jsem všechno. Naši samozřejmě maminka hlavně byla protimotor k C, takže já jsem všechno. Samozřejmě maminka hlavně byla protimotor k C, takže já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, mě byla protimotor k C, takže já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale protimotor k C, takže já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělal jsem si na fichtla musel. Takže já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělal jsem si na fichtla musel sám. Že já jsem všechno. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělal jsem si na fichtla musel sám. A no, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělal jsem si na fichtla musel sám. A tak to má bejt. Tátou jsme to ukuli, ale vydělal jsem si na fichtla musel sám. A tak to má bejt. Ukuli, ale vydělal jsem si na fichtla musel sám. A tak to má bejt. Tak to má bejt. Jsem si na fichtla musel sám. A tak to má bejt. Tak to má bejt. To bychom mohli taky rozjet. Co si musel sám. A tak to má bejt. Tak to má bejt. To bychom mohli taky rozjet. Co si od... A tak to má bejt. Tak to má bejt. To bychom mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? A tak to má bejt. Tak to má bejt. To bychom mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si má bejt, tak to má bejt. To bychom mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že smá... tak to má bejt. To bychom mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18 let, to bychom mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18 letýmu Floutkovi rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď, myslíte. Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit. Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď, a pořádně. Že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď, a pořádně to vosol. A nebo by si měl cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď, a pořádně to vosol. A nebo by si měl ten týmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď, a pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba Floutkovi hned koupit bávo, jeď, a pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo hol bávo, jeď, a pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, a pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka vydělat na brigádě, vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky vy... anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky na to vydělat, nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. To vydělat, nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že kde aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že co udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku. Rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám. Tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám na to tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta. Chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím máma nesouhlasí, my se nějak spolu dohodnem, uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem dnem, uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámoš, uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je, já chci kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je, já chci jak jezdit na motorce, říkám, udělej si papíry a musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je, já chci jak jezdit na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup, za to jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci jak jezdit na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup, který je. Já chci jak jezdit na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a ne. Já chci jak jezdit na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to. Udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem za

vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podorky. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podorky, že slíže, schodou náhod. Prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podorky, že slíže, schodou dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podorky, že slíže, schodou náhod. Si jdem zahrát motorkářskou podorky, že slíže, schodou náhod. A to motorkářskou podorky, že slíže, schodou náhod. A to chtěl Aleš pro svýho syna podorky, že slíže, schodou náhod. A to chtěl Aleš pro svýho syna, že slíže, schodou náhod. A to chtěl Aleš pro svýho syna, schodou náhod. A to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na náhod. A to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky, na rusky. Chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, pro svýho syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch. Na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí, zdraví jako pec randy na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Lukáši zpětně, hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio, Rock hodně štěstí, zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsat zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsat pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsání. Rock Radio, Rock Radio, Rock napsání. Rock Radio, Rock napsání. Radio, Rock napsání. Rock napsání.

Tak to byly počmáraný biznesmeni kysel. No, tak to byly počmáraný biznesmeni kysáci a forever. Hele. No, tak to byly počmáraný biznesmeni kysáci a forever. No, tak to byly počmáraný biznesmeni kysáci a forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte. No, tak to byly počmáraný biznesmeni kysáci a forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píše počmáraný biznesmeni kysáci a forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píše biznesmeni kysáci a forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, bavil s Marcelem, který říkal,

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně.
0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový...
0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD...
0: Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD
0: Sea... Třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké...
0: Tak to děláš špatně.
1: Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem...
0: Děláš špatně.
1: Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem a... Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem a nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extra Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extra 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A ve SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. Tem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalo. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného
0: spalo. A tak to bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5.
0: Bude drahé.
1: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 6. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 690. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tanková. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více. 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostor. 9000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com.
2: Potřebuješ změnit
1: jízda na byd.com.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibyd.com. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou.com. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. Půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.

0: Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi
0: příběhy.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor. Půjčná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor. Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech nebo meruňkový kompot v Proficolor. Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech meruňkový kompot v Proficolor. Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomůcky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč, že se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč, barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč.
3: Šéfe, zas to netlačí.
1: Barva mechanický pomeranč.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk.
1: Mechanický pomeranč.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už pé, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nečí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že
3: potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to ne.
3: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že
3: kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresor.
4: Teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přes. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to dop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to dop, vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí na místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No.
3: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No.
3: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kurmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresory vzduchotechnika. Minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresory.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: By šlo.
3: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: www.kompresory
3: vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: www.kompresory
3: vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: www.kompresory
3: To je fičák.
5: www.kompresory
3: vzduchotechnika.cz. Fičák.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rok u zárukou. Profivoda.cz. Rok. Profivoda.cz. Rok Radio.

0: Jo, tak to byly přesně Within Temptations s pečkou Faster. Píseň, která se hodí pod jaké...
1: Tak všem Zbyšku, že...

0: že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněla. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem... Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska... Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. Dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to... Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A Pecku, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A Pecku, až...
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: jistě napište časovému znamení. A jinak teď, pokud chcete píseň na přání, jistě napište časovému znamení. A jinak teď, jistě napište časovému znamení. A jinak teď, avataři Death Anglic, jistě napište časovému znamení. A jinak teď, avataři Death Anglic, jistě napište časovému znamení. A jinak teď, avataři Death Anglic, časovému znamení. A jinak teď, avataři Death Anglic, znamení. A jinak teď avataři Death Anglic.
1: Rock Radio.
0: Teďka avataři Death Anglic.
1: Rock Radio.
0: Death Anglic.

Tak to byla Lucie až... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku a... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku. Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku a... Tak to byla Lucie, já ještě potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme... Všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18.30 a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18.30 čas říct zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18.30 čas říct si, jinak přátelé máme 18.30 čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát, máme 18.30 čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát, tak ať píše na Messenger či do mailu, že kdo chce ještě dneska zahrát na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekám mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Každopádně, pokud chcete písej na přání, jistě napište čas.

0: řidičáku má úplně všechno. A teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechno. Všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky. Co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdák. Co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka řidičáku má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka hrajem do existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomohl tomu docela. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomohl tomu docela tady nějakou tvrdárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomohl tomu docela tady tvrdárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomohl tomu docela tady že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomohl tomu docela tady dost tvrdě, ale napomohl tomu docela tady ale napomohl tomu docela tady Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná docela tady Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot tady který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot s USA. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot s USA. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě. Dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánu. Zahrát Camelot z USA. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánu. Camelot z USA. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great USA. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine. Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok napřed.
0: Všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok
0: náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok napsání
0: našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok napsání
0: jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Dáme The Great Divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Great Divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: Aby jsme si vecpatý ještě jednu píseň do... Aby jsme si vecpatý ještě jednu píseň do našeho roku na přání do první hoďky.
1: Co se týče řidičáku, má druhý. A teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku.

0: solo alla radio. Facciamo rumore non solo alla radio. Rumore non solo alla radio. Non solo alla radio. Solo alla radio. Alla radio.
1: Tak přátelé, dneska... Radio. Tak přátelé, dneska... Tak přátelé, dneska časové znamení... Tak přátelé, dneska časové znamení hlásilo... Tak přátelé, dneska časové znamení hlásilo... Je 19 hodin. Přátelé, dneska časové znamení hlásilo... Je 19... Dneska časové znamení hlásilo... Je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu. Časové znamení hlásilo... Je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu. Hlásilo... Je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na to. Silo je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na to. 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to. Starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budu hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen. Soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Tak dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Tak budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Tak s touhle trochu lascivní variantou a to nejen v rádiu. Tak s touhle trochu lascivní variant rádiu. Tak s touhle trochu lascivní variantou na... Tak s touhle trochu lascivní variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska. Touhle trochu lascivní variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu lascivní variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu. Variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu Petra. Variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu Petra. Nikoli středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu Petra. Sexuální poselství přišla dneska ku podivu Petra. Nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí. Přišla dneska ku podivu Petra. Nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí. Dneska ku podivu Petra, nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí. Petra, nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí. Dneska, nebo neposlu, nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí. Dneska, nebo neposlu, nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí. Dneska, nebo neposlouchá, která asi zahálí. Dneska, nebo neposlouchá, která samozřejmě říkala, ale tam jí. Dneska, nebo neposlouchá, která samozřejmě říkala, ale tam něco na... Dneska, nebo neposlouchá, která samozřejmě říkala, ale tam něco na... pěkné, nebo neposlouchá, která samozřejmě říkala, ale tam něco na pěkné nalazení, která samozřejmě říkala, ale tam něco na pěkné nalazení se na večer, která samozřejmě říkala, ale tam něco na pěkné nalazení se na večer v italštině. Říkala, ale tam něco na pěkné nalazení se na večer v italštině. Tak navíc tam něco na pěkné nalazení se na večer v italštině. Tak navíc hrajem s Italama na pěkné nalazení se na večer v italštině. Tak navíc hrajem s Italama, nebo jsme nalazení se na večer v italštině. Tak navíc hrajem s Italama, nebo jsme hráli hokej, že? Na večer v italštině. Tak navíc hrajem s Italama, nebo jsme hráli hokej, že? Tak stokrát v italštině. Tak navíc hrajem s Italama, nebo jsme hráli hokej, že? Tak stokrásně všechno hodí a snouje. Tak navíc hrajem s Italama, nebo jsme hráli hokej, že? Tak stokrásně všechno hodí a snouje. Navíc hrajem s Italama, nebo jsme hráli hokej, že? Tak stokrásně všechno hodí a snoubí. Tak nebo jsme hráli hokej, že jo, tak to krásně všechno hodí a snoubí. Tak hráli hokej, že jo, tak to krásně všechno hodí a snoubí. Tak Péťo, ty si za to krásně všechno hodí a snoubí. Tak Péťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco přát. Všechno hodí a snoubí. Tak Péťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco snoubí. Tak Péťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco přát.

Tak, Peťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco psát. My si dáme, milí rokový věřící. Tak, Peťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco psát. My si dáme, milí rokový věřící. Za to samozřejmě můžeš něco psát. My si dáme, milí rokový věřící, na úvod naší něco psát. My si dáme, milí rokový věřící, na úvod naší druhé půle roku na přání. My si dáme, milí rokový věřící, na úvod naší druhé půle roku. Dáme, milí rokový věřící, na úvod naší druhé půle roku na přání škorpíky a pecku rok věřící na úvod naší druhé půle roku na přání škorpíky a úvod naší druhé půle roku na přání škorpíky a pecku rok believer, která nám druhé půle roku na přání škorpíky a pecku rok believer, která nám tady taky sedne jak prdel roku na přání škorpíky a pecku rok believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnky a pecku rok believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude rok believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech. Velikena nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech ostatních. A nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech ostatních. Sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech ostatních. Hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech ostatních. To bude na Petře a na vás všech ostatních. Třeba na vás všech ostatních.

někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. Ale on je to takový mýtus, jako že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. Takový mýtus, jako že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, jako že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozbijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. Zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. Dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tady nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tady mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tady ta apečka se slib po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tady ta apečka se té hodině. Ještě není. Každopádně tady ta apečka se Slipknotům moc povedla. Ještě není. Každopádně tady ta apečka se Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady ještě není. Každopádně tady ta apečka se Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady psal. Každopádně tady ta apečka se Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady psal taky. Ta apečka se Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hrom. Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který moc povedla. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát. Slipknoty psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát. Slipknoty a ať nám Hromádko, který chtěl nechat zahrát. Slipknoty a ať nám tko, který chtěl nechat zahrát. Slipknoty a ať nám to s kámošem, který chtěl nechat zahrát. Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně chtěl nechat zahrát. Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká. Díky, pane. No tak to Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká. Díky, pane. No tak tohle tahle pecka a ať nám to s kámošem v posilovně utíká. Díky, pane. No tak tohle pecka snaf nám to s kámošem v posilovně utíká. Díky, pane. No tak tohle pecka snaf není úplně jako do posilovny utíká. Díky, pane. No tak tohle pecka snaf není úplně jako do posilovny, ale nebo utíká. Díky, pane. No tak tohle pecka snaf není úplně jako do posilovny, ale nebojte, pane. No tak tohle pecka snaf není úplně jako do posilovny, ale nebojte se. Tohle pecka snaf není úplně jako do posilovny, ale nebojte se. Do snaf není úplně jako do posilovny, ale nebojte se. Do posilovny Michale budeme úplně jako do posilovny, ale nebojte se. Do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě sklad. Do posilovny, ale nebojte se. Do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě sklad. Bojte se. Do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě skladby hrát. Do posilovny Michale budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak. Petne Michale budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak. Petro, to je pro tebe. Budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe. Samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe. Rock Radio. Hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Tak, Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Tak. Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Rock na psání.

Tack ja. Tack ja, milí rokoví. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda až. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda a škorpioni. A tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda a škorpioni. A stůl milí rokoví věřící, tohle byly teda a škorpioni. A stůl nádhernou věřící, tohle byly teda a škorpioni. A stůl nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva. Teda a škorpioni. A stůl nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva. Škorpioni. A stůl nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva. Sadem do toho psal a s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho psačkou, tak třikrát zdráva sadem do toho psala mi teda Petra, že by za tu svůj zdráva sadem do toho psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské sadem do toho psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské pusel. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské pusel. Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské poselství na krásný večer. Že by za tu svůj, za to svůj italské poselství na krásný večer. Chtěla i za to svůj italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát slipnoty. Italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát slipnoty a pecku snaf. Poselství na krásný večer, chtěla nechat hrát slipnoty a pecku snaf. Na krásný večer, chtěla nechat hrát slipnoty a pecku snaf. No, večer, chtěla nechat hrát slipnoty a pecku snaf. No, chtěla nechat hrát slipnoty a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Hrát slipnoty a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte pecku snaf. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu Travis. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu Travis starší. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu Travis starší. Vy mladší ne. Tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu Travis starší. Vy mladší ne. Komu pěkný. Když tak si najděte na internetu Travis starší. Vy mladší ne. Komu není 18. Najděte. Když tak si najděte na internetu Travis starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je na internetu Travy starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je snav porno. Tu Travy starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je snav porno. Třeba. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je snav porno. Třeba. Ale on je to takový ne, komu není 18, najděte, co je snav porno. Třeba. Ale on je to takový mýtus. Není 18, najděte, co je snav porno. Třeba. Ale on je to takový mýtus, jakože. Si najděte, co je snav porno. Třeba. Ale on je to takový mýtus, jak porno. Třeba. Ale on je to takový mýtus, jakože někoho jako zabijou a je to pro. Třeba. Ale on je to takový mýtus, jakože.

0: samozřejmě. Psal tady Rock Rádiu proberu maily, tak je samozřejmě. Psal tady táta Ondřej.
1: Rock napsání s Jirkou Vajgizem.

October 1. Так, то был уду дирекшн. Так, то был уду дирекшн. Так, то был уду дирекшн Айдера, а его Rose in the Desert. Так, то был уду дирекшн Айдера, а его Rose in the Desert. Так, то был уду дирекшн Айдера, а его Rose in the Desert. Так, то был Udo Derek Schneider, I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň. To byl Udo Derek Schneider, I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň. Douší v naší Schneider, I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň. Douší v naší rozjetý druhý půlce. I her rose in the desert. Teď si dáme českou píseň. Douší v naší rozjetý druhý půlce. In the desert. Teď si dáme českou píseň. Douší v naší rozjetý druhý půlce roku. Teď si dáme českou píseň. Douší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném rokrádiu. Uší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném rokrádiu. Proberu maily. Uší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném rokrádiu. Proberu maily. Tak je samozřejmě druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném rokrádiu. Proberu maily. Tak je samozřejmě roku na přání na vašem oblíbeném rokrádiu. Proberu maily. Tak je samozřejmě psal tady na vašem oblíbeném rokrádiu. Proberu maily. Tak je samozřejmě oblíbeném rokrádiu. Proberu maily, tak je samozřejmě.

0: nové prodejně v Praze, Poděbradská 35. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších... Sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bené prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bené, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Tlač.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchu technika CZ.
5: Digitální čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. A u Portál

0: Easy, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na to bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako bránce a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U Portál.cz. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U Portál.cz. U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A U Portál.cz. Hledá portál jako brána k bezpečí. A U Portál.cz. Hledá jako brána k bezpečí. A U Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už
0: pečí. A U Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: U Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: A už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro... okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás... okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinu.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž u...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
2: poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušejte. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
2: House
1: má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli. Vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
2: House Running.
1: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jedno.
2: Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jedno.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pár vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pár nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se...
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně...
2: Zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: A pak...
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek
3: na... Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.

0: tenhle zážitek.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitek.
1: Pádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
1: Alin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš
0: pouze na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe?
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe?
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Spotřební daň.
3: Na www.rokovýradio.cz.
4: Spotřební daň. Tvoří
3: www.rokovýradio.cz.
4: Spotřební daň. Tvoří 14%
3: Rádio.cz.
4: Spotřební daň. Tvoří 14% státní. Spotřební daň. Tvoří 14% Spotřební daň. Tvoří 14% státního. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovár 14% státního rozpočtu. Lihovárek 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Housebrand Café.
4: Pro bohatší Česko.
5: Housebrand Café per favore.
4: Pro bohatší Česko.
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
4: Ko.
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand, tuhle.
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand, tuhle kávu.
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand, tuhle kávu.
5: Per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Si signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
6: Housebrand.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva, kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
8: Bam.
7: Ava.cz.
8: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to Mám barák děravej. Mě to Mám barák děravej. Mě to postele fičí. Mám barák děravej. Postele fičí, děravej, mě do postele fičí. Spej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad z postele fičí. Snad zna fičí. Snad znám jí poraděj. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem Jinak jsem
9: Kavízi rolety na cef
8: jsem
9: Kavízi rolety na cef
8: ty odstety žal

0: Začalo to lakem na parkety. Začalo to lakem na parkety a najednou. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům. To lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahrady. A najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahrady. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se.
0: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorní.
0: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se.
0: Dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: I zahradu.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší cena.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen.
1: Vrátím se se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje.
1: Vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší...

0: geniální spolupráce. Geniální spolupráce Queenie a... Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie a sam... Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie... Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie a samozřejmě... Spolupráce Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka... Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka... A pan David Bowie a samozřejmě pecka... Under David Bowie a samozřejmě pecka... Under pressure... No a teď si dáme zase... samozřejmě pecka... Under pressure... No a teď si dáme zase českou... Samozřejmě pecka... Under pressure... No a teď si dáme zase českou... Pecka... Under pressure... No a teď si dáme zase českou píseň do uší... Je to pod... Under pressure... No a teď si dáme zase českou píseň do uší... Je to potřeba... Dovolá. No a teď si dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro českou píseň do uší, je to potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji uší, je to potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku. Mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát od Dana Landy. Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát od Dana Landy. Zombici. Milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát od Dana Landy. Zombici. Manželku Vlačku chtěl nechat zahrát od Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, chtěl nechat zahrát od Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji zahrát od Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. A já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru.
1: Rok.
0: Příjemný, krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru.
1: Rok.
0: Krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru. Středeční večer. A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání.
0: A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání.
0: A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání.
0: Máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Heru.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Na dekáda, jak životní, tak i hudební. Posluchači vědí, A je to album King for a Day, A Fool for a Lifetime, tak se to album King for a Day, A Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím A Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju For a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát koupil na celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát koupil na CD. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát koupil na CDčku. No to byly časy. No nic tím psem. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát koupil na CDčku. No to byly časy. No nic, nic. A to si pamatuju, že to jsem si tenkrát koupil na CDčku. No to byly časy. No nic, nic, nic. To jsem si tenkrát koupil na CDčku. No to byly časy. No nic, nic, nic, nic, nic. Pojďme si to pustit. Tenkrát koupil na CDčku. No to byly časy. No nic, nic, nic, nic, nic. Pojďme si to pustit. CDčku. No to byly časy. No nic, nic, nic, nic, nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týhle časy. No nic, nic, nic, nic, nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týdne. No nic, nic, nic, nic, nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týdne skladby.
1: Rok na psání.
0: Nic, nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během týdne skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
0: To pustit. Vzpomínat můžeme během týdne skladby.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Vzpomínat můžeme během týdne skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem.
0: Během týdne skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. Napsání s Jirkou Vajgyzem. Jirkou Vajgyzem. Gizem.

další písničku do našeho roku na přání. Další písničku do našeho roku na přání. Další písničku do našeho roku na přání. Jehož druhou půlku právě. Další písničku do našeho roku na přání. Jehož druhou půlku právě. Písničku do našeho roku na přání. Jehož druhou půlku právě. Teďka posloucháte si. Do roku na přání. Jehož druhou půlku právě. Teďka posloucháte si. Roku na přání. Jehož druhou půlku právě. Teďka posloucháte si. Napsal Honza. Jehož druhou půlku právě. Teďka posloucháte si. Napsal Honza Málek. Právě teďka posloucháte si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, teďka posloucháte si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, kamarád, posloucháte si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě za Málek z Olomouce. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, zdravím mé z Olomouce. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco, kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký pozdrav. No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem vra. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. Moc něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku. Pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak. Tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači ví. Já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná už všichni za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí. To je má oblíbená 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí. To je má oblíbená dekáda, jak možná už všichni posluchači vědí. To je má oblíbená dekáda, už všichni posluchači vědí. To je má oblíbená.

0: od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice. Lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Mil. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komprodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také o Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidí.
0: Topcentrum.cz.
1: www.topcentrum.cz. Vidíš to?
2: Vidím.
0: CZ.
1: www.topcentrum.cz. Vidíš to?
2: Vidím.
0: www.topcentrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: Centrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, raft.
2: Poda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafty. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboardem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který jsem skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné.
1: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
1: zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
1: si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Nesného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si
2: vyberte a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: Agitelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí.

0: Okna Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Oknasukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u
0: Sukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího. Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoklik. Rybičky 48 Dimitri Divokej byl. Tři sestry Škvor. Rybičky 48 Dimitri Divokej byl. Tři sestry Škvor a Dal. 48 Dimitri Divokej byl. Tři sestry Škvor a Dimitri Divokej byl, tři sestry, Škvor a další. Více Divokej byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov i byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partner a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rockrádio. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rockrádio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rockrádio. Toptov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rockrádio. Mediálním partnerem festivalu je Rockrádio.
2: Topcentrum CZ.
1: Partnerem festivalu je Rockrádio.
2: Topcentrum CZ.
1: Festivalu je Rockrádio.
2: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku.

0: nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Sny každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Snyš.
0: Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
0: te nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
0: jiný. Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma. Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářce radu. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářce raduje. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářce raduje. Zahráte.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářce raduje. Zahrádce se věnuje. Na zafi.
2: Na zážitky.
0: CZ. Zahrádkářce raduje. Zahrádce se věnuje. CZ. Zahrádkářce raduje. Zahrádce se věnuje. Na zafidu kupuje vše. Zahrádkářce raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík,
0: co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
0: vybuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou.
0: .e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou.
0: .cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně.
3: Nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno.
3: U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své
3: berete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrod se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka.
4: Víte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka.
4: U na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Píseční úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši
4: zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře 100.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruň.
0: Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře
0: ne. CZ. Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzor.
0: Partner pro vaši zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V zahradu.
4: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev. Nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barevový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanická. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Chci názvech barev nestratíte.

děravej, mě do postele fič. Barák děravej, mě do postele fič. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad znám, mě do postele fičí. Snad telefičí, snad známý poradějčí, snad známý poradějčí, snad známý poradějčí, snad známý poradějčí, jinak snad známý poradějčí, jinak jsem známý poradějčí, jinak jsem jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: ztratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit.
0: Ztratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit.
0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý.
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
0: Anč?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s
2: náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdce. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Rock Radio.
1: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Rock Radio.
1: Budujte srdcem.
3: Rock Radio.
1: Srdcem.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Do you have the CZ. Rock Radio. Do you have

0: u Jána do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále do toho baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali již. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj. Do toho mi psali ještě tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj. Ještě tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitán. Trošku navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky, navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu pít. Kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Pustit rybičky 48 a slibů, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra, 48 a slibů, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra, 48 a slibů, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra, budu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra, proto mi to píšeš. Hele, ne. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra, proto mi to píšeš. Hele, neslibu. Námořník. Ty se zložral, veď Míra, proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší myslím. Ty se zložral, veď Míra, proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší myslím je fungovat jak Míra, proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší myslím je fungovat jako proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší myslím je fungovat jako spalovač chlastu, píšeš. Hele, neslibuj. Lepší myslím je fungovat jako spalovač chlastu. Hele, neslibuj. Lepší myslím je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Lepší myslím je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Myslím je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí otázka. Fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota. Hreš? No, spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota. Hreš? Nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota. Hreš? No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, znovu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota. Hreš? No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím. Aspoň tak to tvrdí Ota. Hreš? No a toho si teďka dáme. Každopádně aspoň tak to tvrdí Ota. Hreš? No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím. Já věřím, že na ryb. Hreš? No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím. Já věřím, že na rybičky 40. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím. Já věřím, že na rybičky 48. Si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím. Já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Každopádně Míro, zdravím. Já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol. Ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol, přátelé. Někdy dojde. Ale teď už alkohol, přátelé. Dojde. Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání.
0: Rok alkohol, přátelé.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio,
0: přátelé.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio,
0: přátelé.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Ani.
2: Rok rádio.
1: Rok rádio.
2: Rádio.

100% Tak tohle byli na 100% Green Day. Offspring. Tak tohle byli na 100% Green Day. Offspring jsme tady. Tak tohle byli na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny. Tak tohle byli na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu. Fakt. Tak tohle byli na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu. Fakt. 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Spring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Zali. Pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Zali. Hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Záležitost z roku 1990. Fakt přísám. Basket Case. Záležitost z roku 1994. Co bude Basket Case, záležitost z roku 1994. Co bude Case, záležitost z roku 1994. Co budem dál hrát, záležitost z roku 1994. Co budem dál 1994. Co budem dál hrát v našem roku na přání opět Česko 94. Co budem dál hrát v našem roku na přání opět 4. Co budem dál hrát v našem roku na přání opět českou píseň. Co budem dál hrát v našem roku na přání opět českou píseň. Dál hrát v našem roku na přání opět českou píseň a bude to al. V našem roku na přání opět českou píseň a bude to alkohol. Volám přání opět českou píseň a bude to alkohol. Volám mi apáč českou píseň a bude to alkohol. Volám mi apáč a bude to alkohol. Volám mi apáč kde to alkohol. Volal mi apáč, který říkal, že alkohol. Volal mi apáč, který říkal, že před 14 dny. Volal mi apáč, který říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny. Apáč, který říkal, že před 14 dnema začali slavit. Který říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny, a že už 14 dní má kocu. Říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Před 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u já narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do... Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do... U Jána. Všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do... U Jána. Do baru. V baru u Jána, tak zdravím do... U Jána. Do baru u Jána, tak zdravím do... U Jána. Do baru, tak zdravím do Ujána do baru. No, zdravím do Ujána do baru. No a zdravím taky všechny pokrývky do

0: Prosím, prosím o zahraní, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a to. Prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahrání o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a čeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví. Makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. A tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fišu a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fišu. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fišu. Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fišu. Taková krásná. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou fišu. Taková sloužil s peckou fishon, taková krásná rybářská s peckou fishon, taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybkou fishon, taková krásná rybářská píseň, taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit. Krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. Rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou o rybách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma prodách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma prodách, přeložit text. To už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek, loučí, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek, loučí na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek, loučí váš kap. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek, loučí váš kap. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním masakru, budu těšit, přeživší po dnešním středečním masakru, budu těšit opět po dnešním středečním masakru. Budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Radio masakru. Budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Radio. Budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Radio u pořadu Rock na přání. Opět po 18. hodině tady u nás na Rock Radio u pořadu Rock na přání. Po 18. hodině tady u nás na Rock Radio u pořadu Rock na přání. Do té doby se mějte, jak chcete. 18. hodině tady u nás na Rock Radio u pořadu Rock na přání. Do té doby se mějte. Tady u nás na Rock Radio u pořadu Rock na přání. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro u nás na Rock Radio u pořadu Rock na přání. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. U pořadu Rock na přání. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Rock na přání. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte.
1: Pic.
0: Chcete a něco pro to dělejte.
1: Pic.
0: Něco pro to dělejte.
1: Pic.
0: Dělejte.
1: Pic.
0: Pic.

tadadá, a je tu ende našeho pořadu Rok na... Rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo. A je tu ende našeho pořadu Rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako tu ende našeho pořadu Rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám pořadu Rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit tak pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit Tak dnes minutu teklo opět jako voda nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit opět jako voda nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit jako voda nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říká loučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně. Při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza, mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, kapitán

0: I was about. Housebrand Cafe. Housebrand Cafe, per favore. Housebrand Cafe, per favore. Sì, sì. Housebrand Cafe, per favore. Sì, signora. Housebrand Cafe, per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si...
0: Housebrand Cafe, per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
0: Per favore. Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
0: Sì, signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Navštivte pít. Housebrand káva, CZ. Navštivte Mercedes-Benz Brandkáva.cz. Navštivte Mercedes.cz. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a Z. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Ikonický Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout 40 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijď inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystavený Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven s AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Právě teď v
1: května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Právě teď v
1: Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Právě teď v Planeo.
1: Benz Studio Praha.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové
1: Studio Praha.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40 oškami skladem. Planeo.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
2: Skladem. Planeo.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Planeo.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G.

867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempo. Kempo. Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Můžeš jinak. Zkus to bez kempu. Bez kempu. Zkus to bez kempu. Bez kempu. CZ.
2: Trén.
1: Bez kempu. Bez kempu. CZ.
2: Trén.
1: Bez kempu. CZ.
2: trenirkarna.cz
1: www.bezkempu.cz
2: trenirkarna.cz
1: kempu.cz
2: trenirkarna.cz
3: hej ty ne
2: trenirkarna.cz
3: hej ty ne ty chceš
2: trenirkarna.cz
3: hej ty ne
2: trenirkarna.cz
3: hej ty ne ty chceš mi
2: na.cz
3: hej ty ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba... Hej, ty, ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba... Hej, ty, ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky se slevou... Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky se slevou... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni, a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz napiš kod 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz napiš kod rádio a jede to! Není problém. Klikni na trenirkarna.cz napiš kod rádio a jede to! Klikni na trenirkarna.cz napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno! Trenirkarna.cz napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio! CZ napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio! Dnes o a jede to! 30% na všechno s kódem rádio! Dnes objednáš a zítra máš! 30% na všechno s kódem rádio! Dnes objednáš a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz
3: na všechno s kódem rádio! Dnes objednáš a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz
3: kódem rádio! Dnes objednáš a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz
3: o, dnes objednáš a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz
3: a zítra máš!
2: Trenirkarna.cz
3: a máš!
2: Trenirkarna.cz trenirkarna.cz
3: trenirkarna.cz

tvýho ucha. Do tvýho ucha. Do tvýho ucha. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. A skrze srdce. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. A skrze srdce. Tvýho ucha jsem právě dorazila. A skrze srdce vnikla do tvých žil. Ucha jsem právě dorazila.

píseň, co se v tobě Semaloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Semaloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Semaloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Semaloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Semaloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Slova z píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Slova, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Slova samá lež. Jsem je zabydlela. Laciná hudba. Slova samá lež. Jsem jak laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych oněmněla. Jsem jako plíseň, chceš, abych oněmněla, jenže mě nikdy. Jsem jako plíseň, chceš, abych oněmněla, jenže mě nikdy. Jako plíseň, chceš, abych oněmněla, jenže mě nikdy. Jen chceš, abych oněmněla, jenže mě nikdy. Jen tak nevypneš, abych oněmněla, jenže mě nikdy. Jen tak nevypneš, zvlášť bych oněmněla, jen

ruce se mnou v sobě žil. Ka v ruce se mnou v sobě žil. Ruce se mnou v sobě žil. Mnou v sobě žil.

Samá lež, jsem jako plíseň, chceš, abych laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy. Ani i jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy, ani i když mě, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy, ani i když chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy, ani i když chceš, nevypněla, jenže mě nikdy.

That will transform your life.

Where do we go?

0: Po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se neže. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ním obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ne, nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte, vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz u nás rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz u nás jedině slušnej a rokovej. Tam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej volej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoď do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte z 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne... s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám... Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče... Stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče... Nem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.
0: 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbo.
1: Rock je slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Slušná muzika.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program.
2: Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový
2: Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když
2: ta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vaš... Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když pa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedal jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy, náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, Klatovek krásně dařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, Klatovek dej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, Klatovek krásné Šumov brzy,

0: máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské. Vozdy po Hudřelicách dvojku. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské. Vozdy po Hudřelicách dvojku bílého. Bez lině vždy užít něco jiného. Klatovech krásné šumovské. Vozdy po Hudřelicách dvojku bílého. Něco jiného. Klatovech krásné šumovské. Vozdy po Hudřelicách dvojku bílého. Bez lině. No, to Klatovech krásné šumovské. Vozdy po Hudřelicách dvojku bílého. Bez lině. No, krásné šumovské. Vozdy po Hudřelicách dvojku bílého. Bez lině. No, to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete vozdy po Hudřelicách dvojku bílého. Bez lině. No, to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek dvojku bílého. Bez lině. No, to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a bez lině. No, to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se. No, to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škola na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatel vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatel. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno. By to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím.
0: Protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače.
0: Pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás.
0: Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do rádia, tady Adam Březí, chtěl bych
0: vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat již ten.
0: Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle
0: překvapení.
1: Zdravím posluchače do rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally. Zdravím posluchače do rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov. Zdravím rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je český na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally do okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři se činili takže legendární vložky na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři se činili takže legendární vložky rally doznala spousty změn organizátoři se činili takže legendární vložky jako Malonty doznala spousty změn organizátoři se činili takže legendární vložky jako Malonty nebo organizátoři se činili takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech se činili takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech takže v podstatě nové rezetení vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech takže v podstatě nové rezety a Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech takže v podstatě nové rezety Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už v obráceném směru než v minulých letech takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme tak doufám že si v minulých letech takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme tak doufám že takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme tak doufám že si užijeme společně hezký nové rezety a všichni se na to už moc těšíme tak doufám že si užijeme společně hezký a všichni se na to už moc těšíme tak doufám že si užijeme společně hezký víkend všichni se na to už moc těšíme tak doufám že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti těšíme tak doufám že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu tak podle rychlostní zkoušky společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na

0: výstavištěho servisu, tak podle rychlostní zkouše. Víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavištěho servisu, tak podle rychlostní zkouše. Potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavištěho servisu, tak podle rychlostní zkouše. Ahoj. Nejhodnějším počtu jak na výstavištěho servisu, tak podle rychlostní zkouše. Ahoj.
1: Kromě Adama, který
0: výstavištěho servisu, tak podle rychlostní zkouše. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze
0: servisu, tak podle rychlostní zkouše. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy ve
0: rychlostní zkouše. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia.
0: Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce, veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavě Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v půl dne na výstavišti v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Budějkách Super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Speci. Rock Radio Slušnej rok pro paměť. Rock Radio Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

život klížím, ne... život klížím, nemám pevně.

Stojím v deš... Stojím v dešti.

Já tu smutně stojím za vzor vás. Já tu smutně stojím za vzor básníkům.

Stojím v dešti, v očích pláč. Stojím v dešti, v očích pláč. Stojím v dešti, v očích pláč.

Rock, rock, rock.

plave z proudu. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Tak na ruby. Mainstream není nic pro vás. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream. Není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternative chains po White Stripes. Punk, grunge, White Stripes. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa. Pěkně. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rock, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio, na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ.

tonight. Oh, I want you tonight. Oh.

Radio.

Řádně osolený Big Beat. Osvědčený ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. O Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podleva klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je služ od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do... Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme... Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme... Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich... Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrýme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolkových přání. Ostrý kytarovky.

Jeden za 8. Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas, 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudby. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebního fonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a ný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Každý všední den od papných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Každý všední Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Od 15 do 18 na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rádiu.

0: Hončiči.
1: Tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
1: Hončiči. Ven na zápasy, mňa tu môže poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
1: Hončiči. Ven našich čas, veru, tu môže poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
1: Hončiči. Ven našich čas, veru, toto poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Hončiči.
1: Hončiči. Ven našich čas, veru, toto na teba nenakričím.
0: Hončiči.
1: Hončiči. Ven našich čas, veru, toto robím čím.
0: Hončiči.
1: Hončiči.

Máte rádi rok? Máte rádi rok? Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete aby... Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni? Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rok. Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samo. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@roko. Kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@. Si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@. Rokový rádio svou samolepku na adresu samolepka@. Rokový rádio CZ. A my vám jípu na adresu samolepka@. Rokový rádio CZ. A my vám jí posu samolepka@. Rokový rádio CZ. A my vám jí pošleme www.rokovýradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokovýradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokovýradio.cz. Rok. A my vám jí pošleme www.rokovýradio.cz. Pošleme www.rokovýradio.cz. Rock Radio. www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock is

Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek.

0: Rock Rád. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Roková. Rock Rádio. Roková noc. Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10. Rock Rádio. Roková noc. Každý večer od 10. Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Sluš, každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Sluš, od 10 startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná rocková muzika a legenda české startuje na Rock Rádiu Roková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Roková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Joc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slunda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, z éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Romí. Moc nemluví, za to slušně hraje Moc nemluví, za to slušně hraje Roková noc s Jirkou Němý. Za to slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Roké hraje. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušně. Roková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. U Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Ich will.
0: Rock je slušná muzika.
1: Ich will.
0: Slušná muzika.
1: Ich will.
0: Muzika.

Fühlt ihr mich? Hör!

Salmon.

0: Perský záliv.
1: Nechci.
0: Nechceš vidět Perský záliv.

koupit dluhopisy? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Ty dluhopisy? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Dluhopisy? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Ne. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechceš pít? Nechci. Nechci, nechci.

0: nechci, nechci, nechci.
1: Kická operace.
0: Nechci, nechci, nechci, nechci.
1: Nech operace.
0: Nechci, nechci, nechci, nechci.
1: Nechce.
0: Nechci, nechci, nechci, nechci.
1: Nechceš trochu zvětšit vej.
0: Nechci, nechci, nechci.
1: Nechceš trochu zvětšit vej.
0: Nechci, nechci.
1: Nechceš trochu zvětšit vejce?
0: Nechci.
1: Nechceš trochu zvětšit vejce?
0: Nechci, nechci.
1: Nechceš trochu zvětšit vejce?
0: Nechci, nechci.
1: Nechceš trochu zvětšit vejce?
0: Nechci, nechci. Nechci, nechci.
1: Trochu zvětšit vejce?
0: Nechci, nechci. Nechci, nechci.
1: Zvětšit vejce?
0: Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci, nechci, nechci, nechci, nechci.

nechci, nechci, nechci. A co tak chci?

Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. O ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství. Vyznáte se v holandských ministrech školství. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sami? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A v ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Barvu má sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Meček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio.
0: A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio.
0: A zavolej první muž na slunci.
1: Tak to si nalaďte jiný rádio.
0: A zavolej na slunci.
1: Tak to si nalaďte jiný rádio.
0: A zavolejte jim do soutěže.
1: Tak to si nalaďte jiný rádio.
0: A zavolejte jim do soutěže.
1: Budou z vás
0: si nalaďte jiný rádio.
1: A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát
0: rádio.
1: A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba.
0: Kolejte jim do soutěže.
1: Budou z vás mít radost.
0: Můžete tam vyhrát třeba.
1: Kup.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba.
0: Kup. Z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba
0: kupon na slevu
1: a hromadu dalších.
0: Můžete tam vyhrát třeba
1: kupon na slevu
0: a hromadu dalších volovin.
1: Pon na slevu
0: a hromadu dalších volovin.
1: Ano, C je správně.
0: A hromadu dalších volovin.
1: Ano, C je správně.
0: A hromadu dalších volovin.
1: Ano, C je správně.
0: My si na volších volovin.
1: Ano, C je správně.
0: My si na voloviny.
1: Ano, C je správně.
0: My si na voloviny nepotrpíme.
1: A pro T je správně.
0: My si na voloviny nepotrpíme.
1: My si na voloviny nepotrpíme.
0: A proto na Rock Rádiu nesoutěž.
1: My si na voloviny nepotrpíme.
0: A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Jen si na voloviny nepotrpíme.
0: A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Voloviny nepotrpíme.
0: A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Jen potrpíme.
0: A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Jen rozdáváme.
0: A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Jen rozdáváme.
0: A Rock Rádiu nesoutěžíme.
1: Jen rozdáváme.
0: A nesoutěžíme.
1: Jen rozdáváme.
0: A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko?
1: Jen rozdáváme.
0: A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko?
1: Prostě si
0: rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko?
1: Prostě si o ně zavolejte.
0: Máme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko?
1: Prostě si o ně zavolejte.
0: Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko?
1: Prostě si o ně zavolejte.
0: Rock Rádio.
1: Rock.
0: Lístky na koncert nebo CDčko?
1: Prostě si o ně zavolejte.
0: Rock Rádio.
1: Rock.
0: CDčko?

Rock Radio. Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

Na tor, tak je to dechovka. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. Málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A bude metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svej. Vy, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete, nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Slušnej stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Ten Heavy. A budete na svejch. Budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit. Ich. Od Anthraxu po Vitacit. A od Anthraxu po Vitacit. A všechno mezi tím. Od Anthraxu po Vitacit. A všechno mezi tím. Od Anthraxu po Vitacit. A všechno mezi tím. Od Anthraxu po Vitacit. A všechno mezi tím. Po Vitacit a všechno mezi tím. To je na a všechno mezi tím.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Tak je to ploužák. Jak to nekončí?

catches them. Fee shoots his bohem.

same.

4 a 2. 4 a 20. 4 a 20. června. 4 a 20. června. 4 a 20. června. Roku 2 a 4 a 20. června. Roku 22. června, roku 24. 5. června, roku 24. června, roku 24. Roku 24. Roku 24. A 40. It's a...

Rock.

Don't be. Oh, sweet. Skip and don't be.

0: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
1: To se hodí, ne? Každou chvíli.
0: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
1: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
0: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
1: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
0: To je pravda. Plat.
1: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
0: To je pravda.
1: Jediné, každou chvíli chce někdo drobný.
0: To je pravda. Jeden myslím chodí každý den.
1: Každou chvíli chce někdo drobný.
0: To je pravda. Jeden myslím chodí každý den.
1: Drobný.
0: To je pravda. Jeden myslím chodí každý den. To je pravda. Jeden myslím chodí každý den. Pravda. Jeden myslím chodí každý den.
1: Jo, a co chce?
0: Jeden myslím chodí každý den.
1: Jo, a co chce?
0: Chodí každý den.
1: Jo, a co chce?
0: To já nevím, co.
1: Jo, a co chce?
0: To já nevím, co chce, ale říká.
1: Jo, a co chce?
0: To já nevím, co chce, ale říká.
1: A co chce?
0: To já nevím, co chce, ale říká.
1: Chce.
0: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
1: Toto.
0: Kdo ví, co má za lubem?
1: Toto on je... Toto on jestli třeba... Toto on jestli třeba... Jestli se mu třeba ne... ne... Toto on jestli třeba... Jestli se mu třeba ne... nelíbí... Toto on jestli třeba... Jestli se mu třeba ne... nelíbíte... Jestli třeba... Jestli se mu třeba ne... nelíbíte...
0: Myslíte?
1: Jestli se mu třeba ne... nelíbíte...
0: Myslíte? A že...
1: Jestli se mu třeba ne... nelíbíte...
0: Myslíte? A že nic neřekne...
1: mu třeba ne... nelíbíte...
0: Myslíte? A že nic neřekne...
1: Nelíbíte...
0: Myslíte? A že nic neřekne...
1: Třeba...
0: A že nic neřekne...
1: Třeba je... Třeba...
0: A že nic neřekne.
1: Třeba je... Třeba se vás...
0: Kne.
1: Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba se vás... Plachej. Třeba se vás... Plachej.
2: Rock Radio.
1: Plachej.
2: Rock Radio. Konec leg.
1: Plachej.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rok, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc, lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka němý, kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka němý a s ním jest. Je tu roková noc a Jirka němý a je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muzik. Roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z Česk. Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů český. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rok a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na rok i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je ser až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muna na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock rá slušná muzika. Rock Rádio. Muzika. Rock Rádio. Názes. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí.
0: Pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každý...
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každý...

0: Skupině na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd Skupině na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý vše. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale v Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí když Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí když budeme slušní, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí když budeme slušní. Ale nemusíme být světoví, stačí když budeme slušní a rokoví. Ale nemusíme být světoví, stačí když budeme slušní a rokoví. Musíme být světoví, stačí když budeme slušní a rokoví. Rokoví, stačí když budeme slušní a rokoví. Rokovej rozjezd, když budeme slušní a rokoví. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabelí a rokoví. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fároví. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušný den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne. Připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěl vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. O humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromadu, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, pátáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční, kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pan. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. Lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. I to ty páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. I to, co se do nich výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. I to, co se do nich nevešlo, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. Zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí. To, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí. Nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd co? Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honky.

0: Rock Radio. Na... Rock Radio. Nářez. Opravdu vás po... Rock Radio. Nářez. Opravdu vás... Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
0: Pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepi.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino. Už toho.
1: Prosím tě.
2: Pepino. Už toho máme.
1: Prosím tě.
2: Pepino. Už toho máme dost. Pepino. Už toho máme dost.
3: My taky.
2: Pepino. Už toho máme dost.
3: My taky.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posr...
2: Už toho máme dost.
3: My taky, Matýsek se posral.
2: Máme dost.
3: My taky, Matýsek se posral.
0: Rock.
3: My taky, Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Taky, Matýsek se posral.
0: Rock Radio.
3: Konec se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Thank you.

Ribcage. Soft tail. Ribcage.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Jo. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Stěrače stírají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízení.
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízení.
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty
1: stříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece. Se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy. Kovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda.
2: Ty to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda.
2: Díky. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěr...
2: Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrača ostříkovače...
2: Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrača... Pravda. Díky. Erno, ty stěrača ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Erno, ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Musíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
3: Přece vidím.
1: Klaxon troubí. Klaxon troubí.
0: Rock Rádio.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Rádio.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Rádio.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

vydatným obědě. Po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp vy... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rok. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnejte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do pas. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraznej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den uteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Narovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu.

0: Ale jistě, jak si račte přát? Jedině festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídá. Jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapřát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Tonpely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturačními hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábavového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho rock kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock.
0: Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock
0: Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez
0: v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste...
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu.
1: Pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnik. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra. Scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháč.
2: Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale
2: technikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá.
2: Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane.
2: Přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebuje.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebuje.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit.
3: Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného. Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale
2: protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce.
2: Potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce. Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost. Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finál.
3: Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní.

0: Základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se
0: vše ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí
0: oženit. To je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí
0: povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
2: Rokra.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit. A tam se všichni musí oženit.
2: Rock Radio.
1: Všichni musí oženit.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Musí oženit.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Loves the feel, oh, oh. Konec legrace. Loves the feel, oh, oh. Konec legrace.

Poctivej český festák nonstop, ale poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop.

každej se s ním, tam kde touha začíná. Každej se s ním na čas rozloučí, kde touha začíná. Každej se s ním na čas rozloučí, začíná. Každej se s ním na čas rozloučí, na. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád. Pravidlo je, o co víc máš rád. Tím je větší je, o co víc máš rád. Tím je větší i tvůj pád. Co víc máš rád. Tím je větší i tvůj pád. Máš rád. Tím je větší i tvůj.